když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

A někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

kas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla a slavte s námi naše výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že mám rád, já je miluju, a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, lidích existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochůdkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci, a vybrali jsme osobnosti jako Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest, no já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové. Ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připravují majitelé, autoři těch kterých receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochůdkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíčí a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré, nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jenom jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek, a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní, ale na Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitrů vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meruňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít bylinky Matelie.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka? Nepředmícháš to?
2: Tady tohle je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do jednoho litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: Jsou domácí. Jak Peťovi babičky. Ale to snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
1: No.
2: No, konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju, to je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. A plidečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne jak dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut, do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě pad. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám to folie. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrika, dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a z vany. Ten nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo naspod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlehačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
2: Přátelé, tohoto jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce, a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy vzkázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězila, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem. A s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou a děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, paster. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Vlastně do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinově.
2: Aha.
5: A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi třeba pro malé děti, co mají ekzémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit.
2: Ano.
5: Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi.
2: Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělala radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jitušku, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. Říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Já víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nějak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranče, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám jídlo. Prostě jenom tak, jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předpus. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, není to zas tak častý. I ti herci, co točejí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako. Protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky sním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ježkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami, nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připíjejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků, nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty v pivnici, v hospodě. Si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek měl nově troubu s mluvící signalizací, budete posílat SMS-ku pochoutky mezera B a zatím vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu a výsledky se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Samozřejmě, že otázku i pravidla najdete, jak už bývá zvykem, na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte, je tam spousta inspirace a fanděte nám i těm, kteří se zpátky dostávají do hry, protože v tom letošním 10. jubilejním roce soutěží recepty z předchozích let a na konci roku budete spolu s porotou vy, posluchači, stanovovat recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtěška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, případně den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech regionů na Moravě. A zajímavé je, že se spolu vydáme po stopách tance, navíc čistě mužského tance. Onen tanec skočného charakteru se jmenuje verbuňk a v roce 2005 se postaral o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to zvláštní, protože verbuňk je tancem silně improvizovaným, který nemá přesná choreografická pravidla. Zásadní je fyzická kondice tanečníka a jeho cit pro rytmus, jeho schopnost krásně zpívat a tančit zároveň a především zanechat hluboký umělecký dojem. Pak se verbuňk stává tancem mistrů, při němž ženy jihnou a muži ho obdivují.

0: Už víme, že verbuňk je tancem jihovýchodní Moravy a tam má takovou tradici, že si první verbířské krůčky zkoušejí malí chlapci od nejútlejšího dětství. Verbířským figurám se říká cifry a každý tanečník z každého moravského regionu je za sebe řadí trochu jinak. Kde se ale verbuňk původně vzal a proč vlastně vznikl? Naše pátrání po něm zahájíme ve Strážnici, protože na tamním zámku sídlí Národní ústav lidové kultury, který pečuje o naše poklady na seznamu UNESCO, a nejen o ně. A je zajímavé, že mužský tanec tam má v gesci žena, etnografka Jarmila Teturová.
1: Vy jste, paní Jarmilo, ta, která nám vnese trošku jasno do těch všech historických konotací. Existují nějaké relevantní písemné zmínky o tom, jak ten tanec vypadal? Máme nějaké první písemné zmínky?
2: Etnomuzikologové dokládají tento tanec z poloviny 18. století a z této doby už máme písemné zmínky o tom, že se tento tanec tančil. A doloženou píseň zapsanou k tomuto tanci máme až z roku 1819.
1: Tak pojďme k těm úplně nejzazším kořenům. Mně jde totiž o to, abychom si vysvětlili, co ten tanec byl vlastně zač. Byl víc iniciační nebo skutečně souvisel s těmi odvody na vojnu, anebo to je až pozdní reinterpretace. Co je vlastně základ prapůvodní?
2: Ten základ skutečně vidíme v těch tancích u toho odvodu na vojnu. Je to dané tím, že vlastně do roku 1781 bylo na našem území běžnou praxí to, že se během odvodu chlapců na vojnu najímali tanečníci. A to byli profesionální tanečníci a ti tančili tady tento tanec. A měli vlastně tím tancem nalákat ty potenciální vojáky na vojnu.
1: A měli je nalákat na co? Že se tam bude stále tančit a bude tam veselo?
2: Tak ono to bylo spojené i s konzumací alkoholu, bylo to spojené i s finanční odměnou, takže to byl jeden z takovýchto momentů, co měl ty kluky nalákat.

0: Zkusme teď, paní Jermilo, popsat, proč je vlastně ten tanec zapsán na seznamu UNESCO. Každý tanečník tančí jinak. Jsou tam určité série kroků, kterým se říká cifry, ale jak je možné, že tanec, který není popsatelný v jedné lineární šíři, se na ten seznam dostal? Je to právě díky té míře té improvizace, nebo díky čemu to vlastně je?
1: Já myslím, že jste to pojmenovala úplně přesně, že to tak je. Ono sice v tom tanci můžeme vysledovat společné znaky. Každý ten tanečník začíná zpěvem, potom následuje pomalá taneční část, pak se vlastně do toho dostává čím dál víc, až končí tou rychlou částí. Takže to jsou ty společné znaky. Ale tím, jak se vlastně vyvíjí ten tanec, jak se vyvíjí celá společnost, také je to ve vazbě na to, odkud pochází a tím pádem, jaký má na sobě ten lidový oděv. To hodně vlastně podmiňuje ten jeho taneční projev, ten jeho výsledek taneční.
0: Co vlastně určuje ten verbuňk? Je to kroj, který je v některých momentech limitující, ale v některých zase tomu verbíři nesmírně pomáhá, protože je velmi okrasný, ale zase se jako asi složitě točí v tom množství těch mašlí a pentlí. Nebo je to skutečně nějaká krajová zvyklost, která určuje, jak se tam ty kroky dělají? Když se na to podívám laicky, verbíři z podluží obsadí celé pódium a mají to více tak jako doširoka. Verbíři třeba z Horňácka jsou zase velmi úsporní, ale zase jsou tam jako o to preciznější ty krokové variace, ale říkám, to je můj laický názor, tak jak to vlastně?
1: Oba tyto aspekty, co jste zmínila, souvisí spolu. Jednak ten lidový oděv, podlužák má malované bohaté mašle. Kluci z dalších oblastí je nemají, tak je vlastně nemůžou využít, ale ten podlužák je využít může. Používá je k tomu zvýšení efektu toho tance. Potom jsou to podkované boty, ty taky vlastně udělají úplně jiný typ toho kroku, než když má ten tanečník bez podpatku obuv. Takže to všechno souvisí spolu a taky to souvisí s tím, že v každé oblasti ti kluci mají jakoby jiný temperament.
0: A kde jsou nejtemperamentnější?
1: Tak z mého pohledu je to Horňácko. Tam jsou i takové pokleky, potlesky, údery na zem, takže tam vlastně v tom tanci to můžeme velice snadno sledovat. A potom, když bych třeba zmínila Hanácké Slovácko naopak, tak ten tanec je takový velice jemný, decentní, elegantní. Takže na těchto dvou úplných jakoby opačných polech to můžeme snadno vysledovat.
0: Co máte vy osobně na verbuňku jako odbornice na verbuňk nejraději?
1: Tak co já mám asi úplně na tom nejraději, je ten emoční náboj. Ta hlavní podstata toho tance jsou vlastně emoce každého tanečníka. A pokud se povede tomu tanečníkovi zatančit tak, že jsou ty emoce čitelné, tak je to vlastně ten nejhezčí zážitek potom z toho tance.

0: Tanek je tanec, ve kterém se pořádá i mistrovství republiky. A to vrcholí pravidelně na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici každoročně na konci června. Výkony těch nejlepších verbířů tam posuzují hned dvě poroty. A ty se rekrutují z tanečníků a lektorů verbuňku, kteří sami bývali excelentní verbíři.
1: Tak milí posluchači, a mně se povedlo tady uchvátit nejdůležitějšího muže, předsedu poroty Štěpána Hubačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Štěpáne, musíme vysvětlit našim posluchačům, na základě jakých kritérií se dá posuzovat tak subjektivní tanec, jako je verbuňk.
2: Tak je to samozřejmě velmi komplexní rozhodování, má objektivní a subjektivní část. Z hlediska té objektivní se dá posuzovat samozřejmě pestrost cifer, návaznosti cifer. Potom z té subjektivní části samozřejmě celkový projev. Patří tam, jak jsem ještě neřekl na začátku, je zpěv, takže i zpěv je vlastně součástí a hodnotí se. Takže tam je to hodně o subjektivní hodnocení. Objektivně samozřejmě se dá zhodnotit nějaké třeba intonace, další věci. A v tom tanci potom samozřejmě k regionální příslušnosti v cifer, protože dbáme na to, aby ty jednotlivé regiony si uchovaly svůj svéraz a měly by se právě držet, řekněme, v nějakých takových hranicích nebo specificích toho daného regionu. Samozřejmě nechceme brzdit vývoj, takže i ten vývoj akceptujeme, když přijdou nějak kluci s novýma ciframa, které zapadnou do toho charakteru tance, tak samozřejmě to někdy přijmeme, někdy ne, když je to třeba hraničí moc nějakou akrobací a podobně. Potom si klást tu základní otázku a to je, zda to už neubližuje takové kráse tance.
1: Ty cifry, to jsou samozřejmě ty figury jednotlivé, to už jsme v našem pořadu vysvětlovali, ale kdyby přišel nějaký tanečník, který bude mít krásný projev, bude umět zpívat a zároveň by tam ale přidal prvky, které už by souvisely třeba s parkourem nebo opravdu s akrobací, tak to by prošlo nebo neprošlo?
2: Že téměř jistě ne, že by to neprošlo. No, opravdu ten tanec není gymnastika, není to prostě akrobacie, je to tanec v první řadě. Ty figury musí být taneční. Protože co je důležité, ta soutěž tady není sama pro sebe. Ta soutěž je proto, aby ten verbuňk nějakým způsobem prezentovala a povytáhla nahoru, ale všem těm klukům vždycky říkám, to, co tady předvádíte, to máte roznést a předávat dál, pomáhat těm mladším, kteří se teprve učí třeba. No? Takže je to o tom, aby ten verbuňk byl podpořený v té širokosti na celém tom Slovácku i za hranicemi Slovácka.
1: To vlastně za hranice světa, když je to statek zapsaný na seznamu UNESCO.
2: Viděli jsme tady dneska i dva pány z Japonska, kteří verbuň tančí, umí tančit a velice to zaujalo. Takže dá se říct, že už svým způsobem se z toho stává takový světový tanec.

0: Zvedá se podle vás úroveň těch jednotlivých tanečníků, protože mě by zajímalo, jestli ten tanec má vlastně šanci přežít třeba dalších 100 nebo 200 let na základě toho, jak vy je vlastně nabádáte i ty vítěze, i ty soutěžíci, aby to předávali dál, tak jak to s Verbuňkem bude vypadat? Kdybychom se tady sešli třeba za 100 let, tak myslíte, že bude ještě soutěž ve Verbuňku?
1: Já věřím, že ano. Nevím, jestli soutěž, ale Verbuňk doufám a věřím, že tady bude, protože svým způsobem je to prostě tanec, který těm chlapcům, mužům, chlapům dává obrovskou možnost takové seberealizace. Prostě opravdu to, co nosíme vevnitř, dát ven. Prostě dát to do světa, ze sebe, tu radost nebo někdy žal, cokoliv. Jo? Prostě ty emoce, které prostě nosíme. A to si myslím, že tu potřebu se projevovat umělecky, to, co vevnitř, bude každý nosit sobě.
0: No a vy sám jste tanečník Verbuňku a dobrý, jinak byste nemohl dělat předsedu poroty. Čím je ten tanec pro vás?
1: Řekl bych to slovy Karla Pavlištíka, který to soutěž zakládal, že Verbuňk je nejkrásnější chlapský tanec na světě.
0: Já moc děkuju, pane Štěpáne. Doufám, že do roka a do dne se tady opět potkáme.
1: Děkuju, naslyšenou. Díky.

0: se pomyslně přeneseme ze Strážnice do Starého Města u Uherského Hradiště. Právě z něj totiž pochází jeden z našich nejproslulejších lektorů verbuňku, sám několikanásobný vítěz verbířských soutěží Erik Feldwabel.
1: Jak se mění ti verbíři? Je to o tom, že se zdokonalují fyzicky nebo víc pěvecky? My všichni víme, že verbíř musí umět dobře zpívat, musí umět samozřejmě ty figury jednotlivé. Musí být dostatečně lehký, dostatečně ladný, dostatečně dobře vypadající. Tak ti noví verbíři, na čem si dávají nejvíc záležet? Co je pro ně nejzásadnější?
2: Snaží se, aby ten celkový dojem byl dobrý. Já jsem jim vždycky říkal, musí to být komplexně, prostě tak dobré, že ten porodce nemá důvod nad ničím přemýšlet nebo psát si poznámky a jenom si tak niterně vybere toho nejlepšího. Takže aby nedělali technické chyby, aby nedělali pěvecké chyby, aby v kondičce se zdokonalili, a to se všechno stalo. Všechny naše rady oni poslouchají, ale bohužel si tak podřezáváme větev sami pod sebou, protože těch lepších je čím dál víc a mají dneska možnost YouTube, mají možnost více mít rozšířené obzory, více komunikace s těma porodcama, jo. Mě spadli za chyby nebo řekli prostě, co je špatně, a do dalšího roku jsme se neviděli. Kluci jsou čím nejlepší, technicky oni tam už ti finalisti, těch 18 finalistů, když si vezmeme, že se to propere přes 7 regionálních kol, takže se bavíme o 18 nejlepších tanečnících z celé Moravy. Takže tam v podstatě chyby už člověk nevidí.

0: Na závěr, myslíte, Eriku, že by se někdy mohl verbuňk stát jakoby sportovní disciplínou? Čímž narážím na to, jestli mohou verbuňk tancovat i muži, kteří vlastně nejsou z Moravy, ani k tomu nepoutá žádný kořen. Je to tanec, který se dokáže naučit i ten, kdo tady v tom regionu nevyrostl?
1: To je otázka na pořad hodinový, kde bychom si sedli do křesla a hovořili o tom. V tomto se v žádném případě jednoznačně neshodneme, jako nejenom poroci, ale ústav lidové kultury, prostě organizátoři soutěže a tak různě. Prvotně jsem s tím měl trošku problém, protože to byli moji kamarádi, kteří tancovali v Ondráši, nebyli to rodáci z Moravy. Zprvu jsem to odsuzoval, ale pak jsem si uvědomil to, že se může stát, co se stalo, i jako kamarádovi, že prostě zahledí se do babi z Moravy, nastěhuje se sem a zamiluje se do toho prostě verbuňku, jo, a chce to zkusit. Já pořád tu myšlenku nemám úplně jako uzavřenou. Stále s tím bojuju, ale úplně s tím nemám problém. Pokud ten verbíř si dá kroj tak, jak má být, zacifruje to tak, jak to má být a cítím z toho, že to není jenom nějaká show, jenom proto, aby byl zviditelněný, ale že cítí, že ten verbuň má váhu a tančí ho tak, že ho respektuje ten verbuň, tak s tím problém nemám.

0: A teď bychom si měli konečně představit nějakého skutečného mladého verbíře. Je to shodou okolností zároveň vrcholový sportovec, reprezentant ve florbale, z níž si poté odskočil k motokrosu a hokeji. Profesí je letecký mechanik, ale chtěl by se stát hasičem záchranářem. Je mu 20, jmenuje se František Tvrdoň a vydáváme se za ním do Bánova u Uherského Brodu. Ahoj Františku, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak vlastně se zrodil František Verbíř?
1: František Verbíř se zrodil doma potají, by to nikdo nevěděl, a poté se to prohloubilo až v souboru Kohoutek.
0: Proč to bylo potají? Ty nejsi úplně z rodiny folklorem nepolíbené.
1: Folklorníci byla babička s dědečkem u nás, ale mě vždycky rodiče vedli k tomu sportu a já jsem do souboru nechtěl chodit, protože jsem se za folklor, dá se říct, styděl, ale zase hrozně mě bavilo chodit v kroji, líbilo se mi to takto. Jenom mě to nebavilo kvůli ostatním dětem, že se za to děti smějí ostatním. A já jsem si to oblíbil a začal jsem verbovat, protože je to solový tanec a to bylo jediná možnost, co si můžu dělat doma potají.
0: No ale ono to asi není jednoduché s tím tréninkem. Jak se to někdo sám od sebe naučí?
1: Já jsem to většinou studoval na internetu podle videí. Když jsem si něco naučil, tak jsem to ukázal potom později babičce a ta mě tak lehce korigovala a tak jsem se to postupem času učil.
0: Cvičíš napřed ty skoky nebo ty otočky nebo to zpívání?
1: Nejlepší je vybrat si první písničku a já to trénuju, takže si prostě sám doma zpívám kdykoliv, když se mě zachce, a potom už je jenom si tu písničku naposlouchat a zkoušet si to na ní tancovat.
0: Co je, Františku, na verbuňku nejtěžší? Co je vlastně pro toho kluka horší? Jestli to takzvaně udýchat, když si tam dáš nějaké těžké cifry, těžké figury, nebo jestli se víc soustředí na to, aby neskazil ty kroky, aby se mu nezamotaly nohy, aby nespadl třeba.
1: Já nevím, jak u ostatních kluků, ale u mě určitě je ten zpěv jako důležitý. Jak si to dobře natrénovat, zaspívat to dobře, tak i to právě udýchat. Kroky, jelikož jsem sportovec, tak nemám problém žádný. A když si to člověk dobře naváže, aby nebyl udýchaný, tak uspívá cokoliv.

0: Čím pro tebe ten verbuňk vlastně je? Co ti to přináší? Dá se to nějak říct, když to třeba srovnáš s těmi sporty, ve kterých ty jsi velmi úspěšný, tak v čem je ten rozdíl? O čem ten verbuňk pro tebe je?
1: Pro mě je to asi to ukázání se před ostatníma, před muzikou, a je to takové vnitřní utěšení. Uklidním se, přemýšlím jenom nad tím tancem, nad ničím jiným. A i když jsem z toho vyčerpaný, tak vlastně mě to dodá tu psychickou energii.
0: No a abychom se rozloučili stylově, tak bychom si mohli nějakou zanotovat, nebo ty bys nám mohl nějakou zanotovat samozřejmě, verbířskou.
1: Můžeme. Koník.

0: rady.
1: Nepochybuji o tom, že by si se rady věděl. Děkujeme verbířovi Františku Tvrdoňovi a hodně verbířského štěstí, Františku.
2: Děkuji, a naslyšenou.
1: A pokud jste, milí posluchači, nabyli dojmu, že verbuňk žije pouze na Moravě, není tomu tak. Naše dnešní pátrání po tomto mužském specifickém tanci totiž zakončíme v Praze. My se teď nacházíme na Žižkově v Kubelíkově ulici, jsme v restaurantu Království a pokud přemýšlíte nad tím, proč právě tady, tak proto, že je to jedno z míst, které ač je v našem hlavním městě, tak v něm verbuňk a folklor stále žijí. A může za to muž, který vlastní tady tuto restauraci a jmenuje se Jiří Král. Dobrý den.
3: Dobrý den a tě zdravím, Markéto. Mě už jsme tady 23 let a vlastně od začátku, protože jsem z Moravy a vyrůstal jsem v souboru, který vedla tvoje maminka. Je úžasná to, že na to strašně rád vzpomínám, a která byla jedním z hlavních lidí, který tu lásku k tomu folkloru i ve mně pěstoval a probudil spolu s mýma rodičema. No a vlastně od začátku, co tu hospodu mám, jsem začal dělat slovácké večery u cymbálu. Pro mě to je taková ta krev do žil, jakože si člověk zase trošku připadá jako doma. Kluci jsou výborní muzikanti a tak si tady zase zaspomínáme na naši domovinu.
1: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé tančil a zpíval nějaký verbuňk? Na Moravě asi všichni kluci dřív nebo později začnou tancovat verbuňk, nebo ne?
3: Určitě, já si myslím, že právě zvlášť v tom našem kraji, tam je to tradice. Bylo to na té základní škole právě v Kohoutku, který maminka vedla, a verbuňkové písničky to nás provázelo. Je to strašně krásná věc. Já vlastně, když to potom spojím, že jsem vystudoval DAMU, když jsem na předváčkách ze zpěvu zpíval moravské písničky, tak bylo strašně hezký, že moji spolužáci, jeden z Ostravy, druhý z Plzně, za mnou přišli a říkali mi: "Prosím tě, ty, když zpíváš ty moravské písničky, nám servou slzy do očí." A já jsem říkal: "Víte co, chlapi, to je kvůli tomu, že ten člověk, který to skládal a pak zpíval, se snažil vyspívat ze svých emocí, ze své bolesti, ze své radosti. Ten kluk, když odcházel a zpíval, že jde na vojnu, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. A ta holka, která mu slibovala, že na něho počká, tak to znamenalo 7, 10, 15 let. To jsou věci, které dneska už zní jako pohádka, ale to byla realita. A proto do dneška ty písničky v sobě nesou tu bolest, ten smutek, tu radost, tu touhu vlastně těch lidí, aby na něho počkala, aby se jí vrátil zdraví, aby prostě to všechno přežil. A to je něco, co oslovuje stejně teď jako před 100 nebo 200 lety.
1: Na závěr si nějaký kousek slavného verbuňku musíme dát, Jirko. Tak nějaký oblíbený?
3: Ale nevím, jedeš ho aj z Vídě?
4: Yeah.

0: Stříbra. Na něm retázečky, ej ze samého stříbra. To je bože.
1: Herec a restauratér Jiří Král naše dnešní pátrání po pokladu jménem Verbuňk pomalu uzavírá. Na úplný konec mám jednu radu pro muže i ženy. Dámy, chcete-li silného a muzického muže v kondici, hledejte mezi verbíři. A pánové, chcete-li, aby vás všechny ženy obdivovaly, naučte se tančit verbuňk, protože mužtější a mužnější tanec neexistuje. Krásný týden plný překvapivých objevů i krásy vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michael Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinomy prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zduřelé?
2: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické. Ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takovou špatnou zprávu. Nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi. Kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvukové vyšetření, to ale není až tak přesné. A je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsí, což není nějak složitý výkon, i když těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnóza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil další cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
2: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
2: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu. To nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomu prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek ji můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku

0: Podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
0: Tak není problém. Mm-hmm. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
0: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kdy ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství, pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
2: Vlastně, když jsem otěhotněla po druhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednána hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. Tu první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír, zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
2: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
2: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
0: My to totiž pozorujeme už delší dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch splodin po té chemoterapii.
2: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitý věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolovaný i před podáním chemoterapie i po podání chemoterapie. Tam je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, protože potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídá, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo k předčasnému porodu vést, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. No to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: No, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s Hlasem onkologických pacientů a cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma, pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření. To není jenom o jednom nebo dvou lékařích, to je opravdu několik lékařů. Jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy předpokládám, máte Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládaly, aby i lékaři na to dbali a neodbyly ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby je opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá, a nevzdávali to.
1: Děkuji za vaše slova a děkuji i vám, pane profesore, za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno opět otevírá přihlašování do družstevního bydlení na jihu města. Záchranáři opakovaně varují před extrémně teplým počasím. Římskokatolický biskup Konzbol odslouží mši ke stému výročí působení sester svaté Hedviky v Břežanech. Dnes bude většinou slunečno, teploty vystoupí až na 40 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Další rodiny s dětmi a jednotlivci se můžou přihlásit do projektu družstevního bydlení v lokalitě v Aleji v Brně Tuřanech. Tento týden to schválili brněnští zastupitelé. Z 33 bytů je jich totiž zatím rezervovaných jen 8. Stavební firmu vybere město do konce letoška. Celkově má být hotovo do 2 let. Zastupitelé také připravují družstevní bydlení v Mostecké ulici v Husovicích. Jedná se o prázdný bytový dům, který město chce zrekonstruovat. Pokračuje náměstkyně primátorky Brna Karin Podivinská z hnutí Brno klidem.
2: Nebude se vybírat losováním, ale budeme, předpokládám, v půlce července vyhlašovat možnosti se přihlášení a budeme to brát, že kdo se dřív přihlásí, tak ten bude zařazen.
0: Na jižní Moravě bylo v sobotu nejtepleji v lednici, kde meteorologové naměřili 38,4 stupně Celsia. Nejenže tato hodnota překonala tamní rekord z roku 1994, ale také absolutní krajský červnový rekord. Doposud ho držela stanice Brno-Žabovřesky, kde 22. června roku 2000 bylo 38,2 stupně Celsia, informovala Barbora Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Další rekordy včera padly ve Strážnici, v Brně Žabovřeskách, Tuřanech, také v Troubsku, Pohořelicích, Kuchařovicích na Znojemsku a v Ivanovicích na Hané. Dnes by měly být teploty ještě o něco vyšší. Záchranáři proto opakovaně varují před extrémním horkem. Lidé by se podle nich před takovým počasím měli dostatečně chránit. Mimo jiné omezit pobyt na přímém slunci, dodržovat pitný režim. Pokud se člověku udělá špatně, je dobré vyhledat stín, napít se, případně si lehnout a dát si studený obklad. Při poruchách vědomí nebo dušnosti by lidé měli co nejdříve volat linku záchranky 155. V Břežanech na Znojemsku bude dnes mše ke stému výročí působení sester svaté Hedviky. Odslouží ji římskokatolický biskup Pavel Konzbol. Věřící chtějí řádu poděkovat a modlit se za něj, vysvětluje mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová.
3: Těch 100 let služby, modlitby a péče o druhé představuje významnou kapitolu nejenom v historii toho řeholního společenství, ale taky místní komunity. Po samotné bohoslužbě bude následovat ještě bohatý kulturní program ve venkovním prostranství u zámku.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno nebo skoro jasno, odpoledne lokálně oblačno, teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů, zejména na jihu, kde můžou teploty výjimečně vystoupat i výše. Vítr bude slabý, přes den mírný, jihovýchodní až jižní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou dobré, přes den budou velmi dobré a biozátěž je kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule na D1 opatrně ve směru z Vyškova na Brno na 225. kilometru. Je na krajnici odstavená dodávka. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné dobré ráno, 4:30 po 5 hodině. Doufám, že jste se dobře vyspali v tom horku, alespoň trochu tedy. Máme Dnes neděli 28. června 2026, poslední červnovou neděli a slaví svůj svátek Lubomírové a Lubomíry, tak vše nejlepší. A když už mluvíme o kalendáři, tak za chvíli nahlédneme do kalendáře historického, podíváme se na zajímavosti a významné události spojené právě s dnešním dnem. Čeká nás taky jazyková dílnička pro všechny milovníky lingvistických zajímavostí a nezapomeneme na předpověď počasí a u počasí zůstaneme i v reportáži po půl šesté. Na jihu Moravy včera padaly teplotní rekordy, jak už zaznělo ve zprávách, a dnes má být ještě tepleji. Nejlepší je samozřejmě ta vedra přečkat u vody a my vás vezmeme k bazénu prostřednictvím našich rozhlasových vln. No a začínají také letní prázdniny, tábořiště jsou nachystaná na příjezd dětí a v reportáži před šestou se například dozvíme, za kolik minut dokážou dobrovolníci postavit jeden stan. Písničky, které nestárnou, jsou připraveny už za chviličku Leona Machálková, Karel Gott, ale i další, třeba slovenští No Name. No a u mikrofonu až do 9. hodiny Janis Moras. Užívejme společného rána. Krásné vstávání.
1: Český rozhlas Brno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: muzika hraje v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno v neděli 28. června 2026. Máme krátce před čtvrt na šest. Pojďme se podívat na zajímavé a významné události spojené právě s dnešním dnem. V roce 1577 se právě 28. června narodil nizozemský malíř Petr Paul Rubens. Vzhledem k rozsáhlosti jeho díla dokončovali jeho obrazy často učedníci a pomocníci. Jedno je z jeho nejslavnějších děl je v Moravské galerii Brně. Je to obraz Hlava medúzy. Dnešek připomíná francouzského filozofa Jeana Jacquesa Rousseaua. Ten se narodil v roce 1712, je považován za průkopníka rovnosti a občanských svobod. Volal po návratu k přírodě a lidské přirozenosti. Jeho názory pak převzali nejen vůdcové francouzské revoluce. Před 153 lety se narodil francouzský lékař Alexis Carrel. Právě jemu vděčíme za možnost provádět transplantace srdce i jiných orgánů. V roce 1912 vložil do sterilního roztoku kus kuřecího srdce. Každý druhý den preparát čistil a živný roztok doplňoval. Tento kousek srdce žil takzvaně in vitro, tedy v umělých podmínkách, celých 27 let. Oceněn byl i Nobelovou cenou. Přesně před 112 lety byl spáchán atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d'Este a jeho ženu Žofii Chodkovou. Spáchali ho balkánští separatisté. Teprve 19-letý Gavrilo Princip vypálil dvě rány z pistole. Následně vypukla první světová válka, která si vyžádala miliony lidských životů a zásadně přepsala politickou mapu Evropy. Přesně o 5 let později, v roce 1919, byla podepsána Versajská mírová smlouva. Byla jednou ze smluv, které měly oficiálně ukončit první světovou válku. Definovala například poválečné hranice evropských států, což bylo významné i pro nově vzniklé Československo. V roce 1991, 28. června, byl v Budapešti podepsán protokol o rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci, známé v socialistických státech pod zkratkou RVHP. Před 13 lety v roce 2013 svatbou spečetili svůj vztah herečka Zlata Adamovská a herec Petr Štěpánek. Pro oba to byla třetí svatba. Máme za pár vteřin 5:16, za chviličku nás čeká předpověď počasí, ale zatím necháme čas dál spát.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Na většině měřících stanic na jižní Moravě teploty překročily 20 stupňů, už teď krátce po čtvrt na 6. Pod hranicí 20 se drží v Pohořelicích, tam máme 18, stejně tak je to v Nemochovicích a ve Strážnici aktuálně. V Troubsku je 19 stupňů a nejvyšší teplota v Vrnětořanech 24. Dnes očekáváme slunečno s velmi vysokými tropickými teplotami, převažující jasno nebo skoro jasno, odpoledne se může tvořit lokální kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty dnes ještě vyšší než včera, vystoupí na 37 až 40 stupňů, zejména na jihu kraje mohou teploty výjimečně vystoupat i nad 40. Foukat bude slabý přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky ráno většinou dobré, přes den velmi dobré a biozátěž dnes na trojce. Sluníčko nám vyšlo ve 4 hodiny 49 minut, 5 minut po 9. hodině večerní zapadne. Tak tolik pro tuto chvíli počasí, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno, pohodové vstávání.
2: Dobré rady v pondělí 29. června budou na sladko. Přivítáme cukrářku a pekařku Petru Burianovou, která poradí, jak s úspěchem upéci letní moučníky. Jak například zabránit tomu, aby ovoce pustilo příliš mnoho šťávy a těsto se nám rozmočilo? Tradiční a pro léto typická je bublanina. Co u ní nepodcenit? Řeč bude také o pečení křehkých koláčů, přípravě ovocných knedlíků nebo domácí zmrzliny. Těším se moc. A co vy? Přidejte se k nám. Zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Život má chuť zápasu a vy posloucháte, nasloucháte Českému rozhlasu Brno. Tak, Českému rozhlasu, tak aby se to hezky rýmovalo k písničce, čím to je od kapely No Name ze stejnojmenného alba, čím to je z roku 2005. Takže toto album oslavilo už 21. výročí, takže patří vlastně už k písničkám, které nestárnou. Dvě dekády, to je poměrně slušné. Máme 5 minut před 17:30, čeká nás za chviličku jazyková dílnička, ale já bych rád řekl k těm horkům vlastně, co nás teď provází v těchto dnech, o tomto víkendu, že vlastně teď je ten ideální čas na procházku, protože ten vzduch je ještě, řekněme, poměrně příjemný. Je dobré vyvětrat určitě, pokud máte tu možnost. Mně se to krátce povedlo předtím, než jsem odešel do rozhlasu, ale uvidíme, jak to tam bude vypadat, až se vrátím. No, takže pokud máte, už jste na nohou, tak využijte ten čas. No a my jej využijeme k jazykové dílničce, protože náš amatérský jazykospytec Jiří Trachtulec, neboli Jiřík Trachťa, je připraven a dnes se bude zabývat způsoby uzavírání smlouvy.
1: Dnes si povíme, proč se říká, je-li to kopyto, platí to. To říkávají děti, když se na něčem domlouvají. Původně se však jednalo takřka o úřední výkon. Když čert uzavírá smlouvu, nepíše perem a často se ani neumí podepsat. Jeho znamením je otisk kopyta na pergamenu či na cedulce. Je-li tam kopyto, platí to. Smlouva s čertem je závazná pro obě strany. Časem si lidé větu je-li tam kopyto, platí to, zkrátili a zkomolili na je-li to kopyto, platí to. Podle tohoto vzoru vytvořili naši předkové formuly pro lidské smlouvy. Je-li to zapito, platí to. Lidské dohody či obchody se nestvrzovaly podpisem krví ani otiskem kopyta, ale panáčkem slivovičky nebo číší vína. Tomuto zapíjení uzavřené koupě či smlouvy se říkalo také haldamáš, ale o tom až jindy. S úsměvem vás všechny zdraví, Jiřík Trachťa.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Současná vlna veder poškodí zemědělce, lze proto čekat propad výnosů. Podle bioklimatologa Miroslava Trnky rostliny takové teploty přežijí, musí tomu ale věnovat značné úsilí. To se pak projeví na kvalitě i kvantitě produkce. Dronová světelná show v sobotu večer zahájila festival Ignis Brunensis na Brněnské přehradě. Následoval první soutěžní ohňostroj. Ty mají být součástí festivalu ještě další dva ročníky. Zastupitelé na to tento týden schválili pořadatelům dotaci do roku 2028. Někteří se snažili prosadit úplné nahrazení pyrotechniky drony. O budoucnosti ohňostrojů na festivalu rozhodne Česká inspekce životního prostředí na základě odborného posouzení jejich vlivu na přírodu. I přes sobotní velké horko se ve Strážnici utkalo na mezinárodním folklorním festivalu 37 tanečníků tradičního slováckého verbuňku. Aby to měli jednodušší, slevili jim pořadatelé z některých požadavků na to, co musí mít ze svátečního kroje na sobě. Pořadatelé nakonec v pátek dopoledne rozhodli o zrušení průvodu a přesunutí některých částí programu pod střechu, aby na účastníky a diváky nepražilo slunce. Od včerejška znovu slouží na přehradě Dalešice vodní záchranáři. Na základně v Hartvíkovicích budou do konce prázdnin. Lidé z Okříšek na Třebíčsku vybrali jména pro Čapí pár. V anketě získali nejvíc hlasů Pralinka a Oříšek. Jejich mláďata budou mít jména Apolenka, Rákosníček a Oskárek. Do ankety se zapojilo 230 lidí. Čápy se v Okříškách usadili po mnoha letech. Zájemci je můžou sledovat i online díky kamerám. Na jižní Moravě dnes bude slunečno, odpoledne lokálně oblačno, teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů a zejména na jihu můžou teploty vystoupat i výše. Vítr bude slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý. Na silničáře už teď pozor na D1 ve směru z Prahy na Brno u Velké Býteše mezi stým 61. a půltým a stým 63. kilometrem pracují v pravém jízdním pruhu, kde rozmisťují přechodné dopravní značení. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: On the road, na cestě jsme se odstli s Vabědaňkem ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme 6 minut po půl šesté, dnes je neděle 28. června a na jihu Moravy včera padaly teplotní rekordy a dnes má být ještě teplej. Vedra chce spousta lidí přečkat u vody. My vás k bazénu vezmeme za chvíli taky, alespoň tedy v naší reportáži. Dobré ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

givers, man. And we'll see beat multi millionaires. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Doznívá píseň Kdo vchází do tvých snů, má lásko. Václav Neckář nám zpíval na vlně Českého rozhlasu Brno. No a je čas vydat se na koupaliště a akvaparky na jižní Moravě. Ty si mohli jen těžko přát lepší start letní sezóny. Ty v Blansku, Bučovicích nebo u Pasohlávek prodloužili na začátku prázdnin otevírací dobu, někdy a někde také zvýšili vstupné. Teplota v sobotu na jihu Moravy místy překročila 38 stupňů Celsia a pokořených bylo několik dosavadních teplotních rekordů. Za ochlazením přišli k vodě tisíce lidí.
1: Chtěli jsme s rodinou oslavit vysvěcení a zahájit prázdniny. My jsme přijeli už po vysvěcení hned, takže jsme tady ubytovali a užíváme si tady víkend.
2: Jeli jsme jenom na víkend, takže máme tady vlastně auto v kempu se stanem na střeše. Mám tady vnoučka.
3: Do akvaparku poblíž Brna přijela jedna z žen s rodinou z Pardubic, druhá z Opavy. Podobný plán měla spousta dalších rodin s dětmi, které se chtěly během tropického dne schladit někde u vody.
2: Pijeme, mažeme se a samozřejmě chladíme se ve vodě.
1: Děti téměř nevlezou z bazénu a my se chladíme tady v restauracích.
4: Vzali jsme si sebou dostatek množství vody, děti jsme, než jsme sem šli, jsme namazali a průběžně budeme mazat. No, ono je to v tomhletom vedru, je asi si moc nevyberete, kde se schováte, no, takže jsme se přišli ochladit.
3: Provozovatelé některých koupališť a akvaparků nezapomínají ve vedrech i na lidi, kteří na vstup čekají ve frontě. Pořizují třeba mlžítka a balenou vodu. Nápor na začátku léta většinou očekávali a tak někde posílili počty pokladen nebo prodloužili otvírací dobu. Zároveň by se mohlo stát, že i u bazénu někdo zhorka skolabuje. Pro tyhle případy má akvapark u Brna podle jeho ředitele Tomáše Svobody například zdravotnického záchranáře.
5: I všichni plavčíci, které tady máme, prochází velmi náročnými kurzy, jehož součástí je právě i záchrana nebo případné kolapsové stavy, takže i oni jsou vyškoleni na to, aby pomáhali.
3: Policisté apelují na opatrnost hlavně na přírodních vodních plochách, zejména tam, kde plavčíci ani vodní záchranáři nejsou. A pozor by si měli dát plavci na další rizikové faktory, upozorňuje policejní mluvčí Petr Vala.
6: Varujeme před vstupem do vody pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které výrazně snižují schopnost reagovat na nečekané situace. Důležité je také respektovat zákazy koupání a značení u vodních ploch, které upozorňují například na nebezpečné proudy, hloubku nebo jiná rizika. Rovněž nedoporučujeme skákat do neznámé vody, kde mohou hrozit skryté překážky.
3: Ideálně by se lidé vůbec neměli vydávat plavat sami. Alena Hesová, Český rozhlas.
7: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: 6:03 se teploty na jižní Moravě stále drží v rozmezí 18 až 24 stupňů, nejnižší hodnota aktuálně v Pohořelicích, v Nemochovicích a ve Strážnici, kde dnes probíhá závěrečný den 81. mezinárodního folklorního festivalu. No a ta nejvyšší 24 stupňů je teď v Brně Tuřanech. Dnes očekáváme slunečno s velmi vysokými tropickými teplotami, bude převažovat jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se může tvořit lokální kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů Celsia, zejména na jihu kraje mohou teploty výjimečně vystoupat i výše. Foukat bude pouze slabý přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky teď ráno většinou dobré, přes den velmi dobré a biozátěž pro dnešek na trojce, tedy vysoká. Sluníčko vyšlo ve 4 hodiny 49 minut a zapadne 5 minut po 9 hodině večerní.
2: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla trocha italské hudby v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme 6,5 minuty před 6. hodinou raní. Dnes je neděle 28. června 2026 a školákům začaly letní prázdniny. Řada dětí už si hned, co odložili vysvědčení, zbalili věci na tábory. První turnusy totiž začínají už o tomto víkendu. Například tábořiště u Rohozné na Jihlavsku připravovali desítky lidí.
1: A teď to můžu jít na půlku na rovině, na půlku jak křivo. Ale musíme se na tom domluvit. Ale máme tady architektonickou studii na 5 různých způsobů stavění.
2: Zhruba 30 lidí z volnočasového střediska z Polné u Jihlavy skládá dohromady dřevěné podsady stanů uprostřed plácku tábořiště v Rohozné. Kladivy stloukají tyčky na plachty. V jedné stavební skupince je Oliver a Matěj.
3: No my tady máme totiž jakoby stanový antifahnutí, protože tady se perou dva jakoby obecně filozofie a proudy toho stavění tábora. Jeden je ten klasický buzer plac a je určitý jako turnusy tady ho jakoby protěžují a my se snažíme tady dělat jakoby antifahnutí prostě a trošku to jako rozbít právě.
2: A kolik stanů musíte postavit?
3: Podle mě jich je... Ne, 50 zase nejí.
4: Okolo 40.
3: Kolem 40. No. Mezi 35 a 40 jich bude.
5: Zhruba jeden stan, podle toho, když se dostavíme ve čtyřech, tak třeba klidně kolem půl hodiny, no.
4: Cože, jeden stan kolem půl hodiny.
6: Všechny platy.
4: Jo, takhle. Jako nenudíme se tady určitě.
2: Všechny stany stihnou postavit za den, tím ale jejich práce na tábořišti nekončí, jak mi vysvětluje jedna z vedoucích, Tereza Pešáková.
7: Druhý den se dělají už věci kolem, že se seče tráva, připravují se záchody, všechno se umývá po zimě, všechno nádobí, čistí se věci a tak.
2: Jaké tady tábory budou, na jaká témata třeba?
7: Letos máme epos o Gilgamešovi, tam je, potom my hrajeme na Hvězdný prach třeba.
8: Bohdy, na co letos hrajete? Na Havaj.
9: Na Havajany.
7: Jo, to je Havaj, ne?
10: Ale bude to jinak, je to jako zaobalené, je to vzhůru za obzory, nebo něco takového.
2: První děti se zabydlí ve stanech 1. července. Jeden turnus má až 70 táborníků. Z Rohozné Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Dnes je poslední den Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Se začátkem prázdnin a vlnou veder upozorňuje policie na rizika při koupání na přírodních vodních plochách. Brněnský Hantec je nově na seznamu jihomoravského nehmotného kulturního dědictví. Bude většinou slunečno, teploty až 40 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Teploty dnes můžou podle předpovědi meteorologů dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Přizpůsobit se tomu musí i tanečníci a pořadatelé na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici na Veselsku. Kvůli vedru letos přidali do areálu zámku a skanzenu další mlžné brány a návštěvníkům doporučují hodně pít, pokračuje prezident festivalu Martin Šimša.
3: Máme jednu nespornou výhodu a to je náš areál, což je vlastně zámecký park na 24 hektarech. Je to obrovská zalesněná plocha takového přírodního parku. Takže my se snažíme rozptýlit maximum těch aktivit právě tady v tomto parku, aby jak účinkující, tak diváci se mohli skrýt pod ty stromy.
1: Některé části nedělního programu jsou přesunuté do příznivějšího prostředí. Zrušené jsou tance s přáteli, které se měly konat přes poledne v amfiteátru Zámek. Ze Strážnice po celý víkend vysílá i Český rozhlas Brno. Dnes vám nabídneme živý přenos dopoledního hudebního pořadu dětských a mládežnických muzik nazvaný Škola základ života. Policisté na začátku prázdnin připomínají riziko utonutí při koupání na jezerech a rybnicích. Jeden případ už museli řešit minulý týden na jedné z nádrží na Brněnsku, kde se utopil chlapec. Zásadní je, aby lidé nepřeceňovali svoje schopnosti. V současných vedrech navíc hrozí kolaps třeba i při prudkém ochlazení. Doporučení pro plavce má policejní mluvčí Petr Vala.
4: Varujeme před vstupem do vody pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které výrazně snižují schopnost reagovat na nečekané situace. Důležité je také respektovat zákazy koupání a značení úvodních ploch, které upozorňují například na nebezpečné proudy, hloubku nebo jiná rizika. Rovněž nedoporučujeme skákat do neznámé vody, kde mohou hrozit skryté překážky.
1: Na seznam jihomoravského nehmotného kulturního dědictví přibyl brněnský Hantec. Jeho zápis schválili krajští radní na žádost propagátorů Hantecu. Podle jednoho z nich, Jana Hlaváčka, chtějí dosáhnout zápisu na seznam UNESCO. Cílem je hlavně ochrana a zachování místního nářečí. Hantec začal vznikat v Brně na přelomu 19. a 20. století mezi obyvateli z nižších společenských tříd.
2: Sport.
1: Na fotbalovém mistrovství světa dnes začne vyřazovací část. V úvodním duelu play-off se utkají spolupořádající Kanada a Jihoafrická republika. Pro oba půjde o novou zkušenost. Kanada prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu. Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, odpoledne lokálně oblačno, teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž kvůli horku vysoká. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynulé, se zpožděním počítejte u vlaků v úseku mezi Hrušovany u Brna a Vranovicemi. Důvodem je porucha trakčního vedení. Vlaky teď jezdí po jedné traťové koleji. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dobré ráno, bezmála 5 minut po 6. hodině ranní v neděli 28. června 2026 posloucháte Český rozhlas Brno. Pokud už snídáte, tak dobrou chuť a pokud teprve vstáváte, tak doufám, že jste se alespoň trochu vyspali v tom horku. Tak dnes máme 28. června, to znamená, že máme poslední červnovou neděli. Dnes slaví svůj svátek nositele jmen Lubomír a Lubomíra, tak přejeme vše nejlepší. No a když už je řeč o kalendáři, tak se dnes ještě jednou podíváme na významné a zajímavé události spojené právě s dnešním dnem. Spojíme se také s brněnskými meteorology, jak už zaznělo ve zprávách, podíváme se podrobněji na tu vlnu veder, která nás teď provází, a teď by měli spozornit také příznivci deskových her, protože v následující hodině se budeme v našem vysílání bavit o novince, kterou vymysleli a vyrobili vojáci a nezisková asociace AFCEA. Popularizovat má informační a komunikační technologie spojené s armádními tématy. No a ve vysílání Českého rozhlasu Brno také uslyšíte, jak se z půl roku může stát 9 let. Promluví o tom trenér Martin Vaněk, který právě po 9 letech odchází od brněnského týmu basketbalového tedy. No, uslyšíte před 7 podrobnosti k tomuto tématu. Písničky, které nestárnou, jsou připraveny Fešáci nebo Žentour, budou ty úvodní na začátek 2. hodinky našeho ranního vysílání a až do 9. u mikrofonu Janis Moras. Pohodové nedělní ráno.
2: Český rozhlas Brno.
6: Chtěl bych

Všechno bude fajn, tak to byl Janek Ledecký s kapelou Gentour. Dospívali, dohráli 12 minut po 6. hodině raní na vlně Českého rozhlasu Brno v neděli 28. června. Pojďme teď nahlédnout do kalendáře a podívat se na významné a zajímavé události spojené s dneškem. Před 158 lety byla pod brněnským Špilberkem v Údolní ulici slavnostně otevřena nová tělocvična. Původně vznikla jako místo setkávání příslušníků brněnské německé menšiny. Fungovala nejen jako sportovní, ale také jako kulturní centrum. Na konci druhé světové války se v ní i popravovalo. Po válce pak už sloužila výhradně studentům a Masarykova univerzita ji převzala v roce 1951. Před 90 lety byl otevřen památník Prokopa Diviše v Příměticích na Znojemsku. Památník je symbolickým připomenutím života badatele v oboru elektřiny a také vynálezce bleskovodu Prokopa Diviše. 83. narozeniny dnes oslaví zpěvačka Helena Blehárová. Původně zdravotnice vystudovala zpěv na brněnské konzervatoři. Pěveckou dráhu pak začala jako interpretka jazzu. Později ji do svého orchestru angažoval Gustav Brom, a to jako nástupkyni Jarmily Veselé. A často například spolupracovala také s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v Praze. Před 83 lety zemřel ve Zlíně Ladislav Vácha, sportovní gymnasta, olympijský vítěz na bradlech v roce 1928. Byl jedním z významných představitelů brněnského Sokola. Za druhé světové války byl účastníkem odboje proti nacismu. Před 64 lety byl v Brně otevřen hotel Internacionál. Je to jedna z nejvýznamnějších a nejlépe zachovaných staveb bruselského stylu v Česku. Před 19 lety v roce 2007 byl zahájen provoz mimoúrovňové křižovatky Hlinky v Brně. Velká část křižovatky byla vzhledem k její vytíženosti průjezdná i v době stavby. A přesně před 42 lety zemřel v Praze jeden z nejpopulárnějších zpěváků swingové éry, Milan Chladil. Pocházel z Brna a byl to gentleman každým coulem. Už v 18 začal zpívat s orchestrem Erika Knirše. Současně studoval zpěv na brněnské konzervatoři. Později odešel do Prahy, všiml si ho Karel Vlach a v roce 1956 mu nabídl spolupráci. Trvala pak dalších 30 let a jejím výsledkem bylo více než 350 nahrávek. Krásné ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: 3 minuty po 6:45 čas na počasí s brněnskými meteorology. Na druhé straně linky Andrea Kvapilová, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jaká je aktuální situace na jižní Moravě?
2: Tak máme jasno nebo skoro jasno, teploty se nám pohybují od 23 do 20 stupňů a k tomu nám vane vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Ale naši posluchači už ví, že dnes se mají připravit na ještě vyšší teploty než včera, jak to tedy bude?
2: Ano, je to tak, dneska ty nejvyšší teploty očekáváme od 37 do 40 stupňů, k tomu bude obloha hlavně jasná nebo skoro jasná, jenom odpoledne se nám může trošinku vytvořit lokální kupovité oblačnosti, k tomu nám bude vát vítr slabý z začátku, přes den potom mírný jihovýchodní až jižní do 20 km za hodinu.
1: Bude po takovém dni následovat i tropická noc?
2: A ano, tam čekáme ty nejnižší teploty od 24 do 21 stupňů a v noci jenom malá oblačnost, jasno až polojasno, vítr k tomu bude vát slabý, proměnlivý, případně jižní směru do 15 km za hodinu.
1: Bude ten den dnešní nejvíce horký, to znamená zítra už ta teplota bude trochu níže, jak to bude vypadat?
2: Tak i stále zítra čekáme ty teploty velmi vysoké, 36 až 39 stupňů, i když nějaká 40 se taky ještě úplně dole na jihu nedá vyloučit. A ráno a dopoledne očekáváme, že bude malá oblačnost, jasno až polojasno, ale během potom odpoledne a večera nám začne růst kupovitá oblačnost a už je tam šance, že by se nám mohly začít vytvářet přehánky a bouřky, u kterých se nedá vyloučit, že by mohly být i takové silnější. Tam hlavní nebezpečí bude v těch přívalových srážkách. A vítr k tomu nám bude vát slabý, jižní do 15 km za hodinu a začne se nám potom měnit na mírný severozápadní do 20 km za hodinu a v těch bouřkách nám přechodně zasílí.
1: Na závěr se zeptám ještě na teplotní rekordy.
2: Tak ta nejvyšší hodnota je z roku 1947 a to 35,8 stupně Celsia, bylo to na stanici Mikulov a minimum máme 2 stupně z roku 1925 ze stanice Štítary na Znojemsku.
1: Říká za brněnské meteorologie Andrea Kvapilová. Děkujeme, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Já už jen doplním, že biozátěž je dnes na stupni číslo 3, tedy vysoká, slunce vyšlo ve 4 hodiny a 49 minut a zapadne 5 minut po 9. hodině večerní. Posloucháte ranní Český rozhlas Brno v neděli 28. června, u mikrofonu Janis Moras, krásné ráno.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Čtvrtečním hostem 2. července bude Robert Knebl, sociální pracovník a držitel všech individuálních profesních cen. Je dokonce zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? A sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Příběh nekončí, natož pak vysílání Českého rozhlasu Brno. To byla vzpomínka na Superstar, snad rok 2009 tuším. Máme teď 4 minuty před 6:30 a já bych vám teď rád dal tip na článek z našeho webu brno.rozhlas.cz. V pátek vyšla premiérová epizoda podcastu Brněnská jedenáctka. A co se tam dozvíte? Třeba to, jaký je rozdíl mezi Brňanem a Brňákem. Prodražená arena na výstavišti je dalším z témat, nebo také odsunutý fotbalový stadion za Lužánkami, abychom zůstali u sportu, anebo také útěk pandy ze zoo. Brněnská jedenáctka přináší každý týden aktuality z dění v Brně a okolí. Například se týká také zákaz zapalování svíček na hřbitovech kvůli vedru, počty klimatizovaných šalin nebo kulturní ochrana Hantecu, které už tady dnes byla řeč. Tak tolik v nové brněnské jedenáctce. Můžete si pustit na našem webu brno.rozhlas.cz. Tam i pokračujeme v našem ranním vysílání. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brno opět otevírá přihlašování do družstevního bydlení na jihu města. V lokalitě v aleji v Brně Tuřanech je z 33 bytů rezervovaných 8. Stavební firmu vybere město do konce letoška, celkově má být hotovo do 2 let. V půlce července začnou rezervace bytů ve čtvrti Husovice. Město tam chce pro bydlení opravit prázdný bytový dům v Mostecké ulici. Na jižní Moravě v sobotu opět padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Lednici 38,4 desetiny stupně Celsia. Je to i nový absolutní krajský červnový rekord. Teplotní rekordy byly v sobotu překonané i ve Strážnici, v brněnských částech Žabovřesky a Tuřany, v Troubsku, Pohořelicích, Kuchařovicích a Ivanovicích na Hané. Pravděpodobně padly i v Brodě nad Dyjí a Dyjákovicích. Kvůli problému s přenosem dat ale budou hodnoty ještě potvrzené. Dnes by měly být teploty ještě o něco vyšší. Extrémní vedra znamenají výraz vyšší spotřebu elektřiny při porovnání čtvrteční spotřeby 25. června s 10. červnem, kdy bylo o 15 stupňů chladněji, rostla spotřeba ze sítě o 5,8%, tedy zhruba o 10 GWh. Ve skutečnosti byla spotřeba ještě vyšší, protože řada klimatizací je napájená energií z vlastní fotovoltaiky. Vyplývá to z analýzy energetické společnosti Ampermeteo. Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazních ryb. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během 2denního odlovu vylovili přes 2,5 tisíce sumečků černých a dalších 62 sumečků amerických, informoval o tom mluvčí Zlínského kraje Jan Vandík. V Břežanech na Znojemsku bude dnes mše ke stému výročí působení sester svaté Hedviky. Odslouží ji římskokatolický biskup Pavel Konzbol. Věřící chtějí řádu poděkovat a modlit se za něj, vysvětlila mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová. Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, odpoledne lokálně oblačno, teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý, stále počítejte s omezením na trati v úseku mezi Hrušovany u Brna a Vranovicemi. Kvůli poruše trakčního vedení vlaky jezdí po jedné traťové koleji a nabírají zpoždění. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Kolorada jsme se vrátili do studia Českého rozhlasu Brno, máme chviličku po půl sedmé a teď by měli spozornit příznivci deskových her. Už za chvíli se budeme v našem vysílání bavit o novince, kterou vymysleli a vyrobili vojáci a nezisková asociace AVCEA. Popularizovat má informační a komunikační technologie spojené s armádními tématy. Více za chviličku si můj pán bude zpívat Lucie Bílá.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Bez spojení není velení. Na tomto tradičním vojenském pravidle je postavený princip nové deskové hry, na které se podíleli i vojáci z Lipníku nad Bečvou a nezisková asociace AVCEA. Má název Signál 8.0. Hráči se kromě zábavy naučí pomocí edukačních karet porozumět například IT výrazům. Autoři teď řeší distribuci hry.
1: Tomáš Miller.
2: Vy jste spoluautorem té hry, která se jmenuje Signál 8.0, čtu to správně?
1: Ano, přesně tak. Cílem této hry je popularizovat spojařské témata. Jednotliví hráči se stávají velitelem týmu spojařů, informatiků, robotiků nebo AI specialistů a cílem je dostat tyto své týmy na místo velení, splnit úkoly, náročné vědomostní otázky a stavbu signální věže.
2: Desková hra je tady na stole, jsou tady dvě kostky, jeden, dva, čtyři hráči, kteří mají barevné figurky. Tady hraje
3: Tomáš, mám žluté.
2: Vypadá to jako takové člověče nezlob se,
1: ano,
2: až to... na to, že vlastně uprostřed je satelit teda.
1: Ano, je to skoro člověče nezlob se, které je obohaceno právě o edukační otázky a o stavu signální věže, tak aby ta hra nebyla jenom o zábavě, ale byla i o výchově a edukaci.
2: Pět. Teď jste stoupil na takovou ikonku, co to znamená?
1: Když se dostanete na toto políčko, tak ten hráč postaví další komponentu do signální věže a cílem je, aby ten individuální hráč postavil signální věž, protože se věží je spojení a se spojením je velení.
2: Vy to máte ale taky kartičky ještě na stole.
1: Jsou to kartičky, které se vezmou, když hráč hodí tři, tak si vezme kartičku a odpoví na jednu z otázek. Například tato otázka je, co to je LTE?
3: 4G spojení.
1: A pokud správně odpoví, jako tady Tomáš odpověděl, tak se posune o tři políčka dopředu, pokud neodpoví správně, o tři políčka dozadu. Možná ty otázky jsou prvotně složité, ale i děti se postupně osvojí a pak i začnou bejt i ty začínající elitní specialisté.
2: Vy tady máte i krabičku ještě k tomu, tady jsou nejrůznější další figurky, přemýšlím, co to je.
1: Každá figurka představuje ten tým toho elitního spojaře.
2: Spojař je.
1: Se satelitem.
2: Aha.
1: A s radiostanicí. Informatik je s počítačem. Robotik je s robotickým vozítkem UGV. A AI specialista je s mozkem.
2: Líbím.

0: počasí.
1: Půl minutky před 6:45 je čas na počasí. Teploty na jižní Moravě pomalu stoupají. Ta nejnižší aktuálně v Pohořelicích 18 stupňů a nejvíce máme v Brně Tuřanech 23, ale pokud si dobře vzpomínám, tak včera touto dobou ty teploty byly výše, což je trošku paradoxní, protože dnes očekáváme přes den v tom vrcholu teploty vyšší než včera. Ale k tomu se dostaneme. Očekáváme slunečno s velmi vysokými tropickými teplotami, převažovat bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se může tvořit lokální kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty tedy dnes očekávané 37 až 40 stupňů Celsia a foukat bude slabý, proměnlivý, přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky teď ráno většinou dobré, přes den velmi dobré a biozátěž vlivem těch vysokých teplot na stupni číslo 3, tedy vysoká zátěž, jedinci s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu mohou pociťovat zvýšenou zátěž vedrem. No pozor bychom si měli dávat rozhodně všichni více být ve stínu a nedělat nic nadbytečného, nic navíc, co není zrovna potřeba. Sluníčko nám vyšlo ve 4 hodiny a 49 minut, 5 minut po 9 večerní opět zapadne a přidám ještě teplotní rekordy. Zatím tedy drží ten nejvyšší Mikulov z roku 1947, kdy bylo 35,8 stupně Celsia, ale očekává se, že i dnes asi budou ty teploty lámat rekordy, tak jako v těch dnech minulých. No a nejchladněji bylo v roce 28. června ve Štítrech pouhé 2 stupně Celsia. Krásné ráno s Českým rozhlasem Brno.
2: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
3: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
4: Hostem úterního dopoledního vysílání 30. června po 11. hodině bude vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Přiblíží novou techniku, kterou lze ve Ždánicích pozorovat slunce. Připomene prázdninová zatmění slunce i měsíce a další zajímavé jevy, které můžeme pozorovat na letní obloze. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
5: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval nám Michal Penk o bláznech v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno v neděli 28. června 2026. Hodiny ukazují 6 hodin a přesně 52 minut. Nás čeká ještě jedno téma do 7. hodiny a do zpráv, ale předtím, než se k němu dostaneme, tak já jsem se tady díval, máme tady takový manuál, jak se chovat při vysokých teplotách, tak mám tady pár rad a tipů, protože teď je vlastně ten ideální čas, kdy se dá ještě vyrazit na relativně pohodovou a bezproblémovou procházku. Potom už to v podstatě nebude možné dnes, protože nás čekají čtyřicítky a potom opět zase večer, i když ten prostor je tak vyhřátý, že mám pocit, že ani večer to úplně není možné v nějakou rozumnou hodinu. Samozřejmostí je dodržovat pitný režim. Dospělý člověk by měl běžně vypít 2 až 3 litry vody a pro seniory je ideální minerálka či voda. Tekutiny dodá ale třeba i meloun nebo jiné ovoce, ale také polévka. Naopak je lepší se vyhýbat alkoholu a kofeinovým nápojům. No, já jsem si zrovna udělal kávu. No, tak jedna ráno takhle snad úplně neuškodí. Takže tolik takové základní tipy, samozřejmě pokrývka hlavy, opalovací krém, ideálně prostě být ve stínu, takové řekněme ty věci, které člověk vlastně ví. No, pojďme se podívat na téma, které nás čeká. Teď po 9 letech končí u týmu brněnských basketbalistů trenér Martin Vaněk. Z asistenta se postupně vypracoval v hlavního kouče, který loni dovedl tým k první finálové účasti po takřka 30 letech. Po uplynulé sezóně se sám rozhodl skončit, přestože nabídku na prodloužení smlouvy od klubu dostal.
1: Je to pro mě velmi emotivní. Strávil jsem tady v klubu Basketu Brno 9 let, celkově v Brně jako takovým let 11 a samozřejmě ten konec není jednoduchý a nějakým způsobem v posledních dnech bilancuju, co se za těch 9 let stalo, povedlo a kam třeba já jsem se posunul.
2: Přibližuje basketbalový trenér Martin Vaněk, že pro něj není snadné uzavřít část života spojenou s basketem Brno, přestože skončit se rozhodl po 9 letech sám. Původně počítal s výrazně kratším angažmá.
1: Jsem si upřímně říkal, že to chci hlavně zkusit, jak mě to bude bavit, jak mě to půjde a počítal jsem vlastně s tím, že kdyby to prostě nešlo ani skloubit se školou, že bych to třeba po půl roce ukončil a nakonec je z toho 9 let, takže určitě jsem nějakým způsobem nepředpokládal, kam až se v klubu můžu posunout.
2: Hlavním trenérem se Vaněk stal v roce 2023, přitom mu tehdy bylo jen 28 let. Už ve své druhé sezóně v roli šéfa lavičky pak dovedl Brno do finále, ve kterém loni nestačilo na Nymburk. Tento úspěch zůstane nejsilnější vzpomínkou.
1: Nejenom kvůli tomu, co se nám povedlo po 29 letech, že se nám podařilo postoupit do finále, ale zároveň i tu skvělou partu, která se v tom týmu vytvořila a myslím si, že ty vztahy dobrý pořád přetrvávají a to považuji za ten největší moment tady v Brně.
2: V nedávno skončeném ročníku Brňané na medailový úspěch nenavázali a obsadili 4. místo.
1: Ten konec je hořký, protože jsme nějakým způsobem asi pomýšleli na to, že bychom se mohli dostat do finále, pak asi i, že teda aspoň skončíme s tou bronzovou medailí na krku. To se bohužel nepovedlo.
2: Kam Vaněk po 9 letech na jihu Moravy zamíří, ještě nemůže říct.
1: Všechno je nějakým způsobem v jednání, takže uvidíme a nicméně předpokládáme, že to bude mimo Českou republiku.
2: Jméno Vaňkova nástupce plánuje Basket Brno oznámit příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: ale jak to bylo tenkrát.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Pokračuje vlna veder v Česku, záchranáři doporučují hodně pít a nevystavovat se přímému slunci. V 88 letech zemřela zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Brněnský Hantec je nově na seznamu jihomoravského nehmotného kulturního dědictví. Dnes bude slunečno, teploty až 40 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Pokračuje vlna veder, podle meteorologů můžou dnes teploty na jižní Moravě dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Při vysokých teplotách doporučují zdravotníci vyhýbat se přímému slunci, nosit pokrývku hlavy a omezit alkohol. Jihomoravští záchranáři výjíždějí k úpalům, úžehům nebo kolapsům a nevolnostem, popisuje jejich mluvčí Michála Botová.
3: Nejohroženějšími skupinami v těchto vedrech jsou seniori, chronicky nemocní lidé, také děti. Dohlížejme prosím na to, aby děti měly dostatečný pitný režim. My jezdíme ke kolapsům i k mladým lidem. Stává se to třeba, když dlouho sportují na slunci, také nemají třeba pokrývku hlavy, ani dostatečný není ten pitný režim.
2: Elektrická síť v Česku je podle distributorů na stávající vlnu veder připravená. Podle ČEZ distribuce spotřeba kvůli spuštěním klimatizacím stoupá asi o 2%. Pořád je ale nižší než v zimě, kdy domácnosti běžně vytápějí. Problémy teď neočekává ani EGD nebo predistribuce. V Paříži zemřela česká spisovatelka, překladatelka a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Bylo jí 88 let. O jejím úmrtí informoval deník N s odvoláním na spisovatele Jaromíra Typlta. Linhartová se narodila v Brně, kde také vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V první polovině 60. let pracovala nejprve na krajském středisku památkové péče v Brně a Pardubicích, poté jako kurátorka v Alšově Jihočeské galerie a zasloužila se významně o její rozvoj. V roce 1968 emigrovala do Francie a od té doby publikovala výhradně ve francouzštině. Mezi její nejznámější díla patří Dům daleko, Prostor k rozlišení tvor nebo Janus tří tváří. Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje přibyl brněnský Hantec. Zápis této hovorové formy češtiny používané v Brně schválili krajští radní na základě žádosti propagátorů Hantecu. Ti se tímto krokem snaží specifický místní slang zachovat. Obávají se totiž jeho zániku. Hantec začal vznikat v Brně na přelomu 19. a 20. století mezi obyvateli z nižších společenských vrstev.
4: Byla to těžká okna sajty Einsteinu, co na ten bouchala skoro 3 jařiny.
5: Neboli byla to náročná práce skupiny odborníků, která na tom pracovala 3 roky, říká v Hantecu jeho propagátor Jan Hlaváček. Cílem je dostat Hantec až na seznam nehmotného dědictví UNESCO.
4: To musí být postupný proces, že nejdřív to musí být kulturní památka nehmotná Jihomoravského kraje, pak republiky, až potom se doporučuje jít do UNESCO.
5: Součástí zápisu do Jihomoravského seznamu je požadavek i 11 garantů a nositelů tradice. Kromě Jana Hlaváčka je mezi nimi například moderátor Českého rozhlasu Brno Borek Kapitančík nebo brněnský DJ Jindra Eliáš. Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se může tvořit lokální kupovitá oblačnost. Teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, přes den mírný, jihovýchodní až jižní. Biozátěž je kvůli horku vysoká.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na odstavená auta pozor na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov. První je mezi 207. a 208. a půl tým kilometrem, další potom na 225. kilometru. Obě auta jsou na krajnici a provoz neomezují. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné dobré ráno. Při poslechu Českého rozhlasu Brno 5 minut po 7 hodině raní. Dnes máme neděli 28. června roku 2026. Svůj svátek slaví Lubomírové a Lubomíry přejeme jen to nejlepší. Na Jihomoravě včera padaly teplotní rekordy a dnes má být ještě teplej. Vedra chce spousta lidí přečkat u vody jak jinak a my vás v následující hodině vezmeme k bazénu, alespoň tedy prostřednictvím reportáže. Na programu jsou v následující hodině také babské rady, které vás dnes naučí, jak od sebe rozeznat různé druhy rozinek a hlavně, jak je využít ve prospěch vlastního zdraví. A před 8. zatelefonujeme k Květoslavu Havlíkovi, ten pro nás bude mít pozvání na další zajímavý výlet a opět tam bude i koupaliště, tedy voda. Písničky, které nestárnou, jsou připraveny. Už za chviličku vzpomeneme jeden dávný film / pohádku s písní Hraboše Dana Bárty a Aneta Langrová zaspívá jeden ze svých největších hitů. O vodě jsme okolo té vody, pořád se okolo ní točíme. V těchto dnech je to více než potřeba, takže voda živá zazní hned potom. Ale připraveni jsou také Karel Gott, Karel Zich a další i zahraniční. Třeba jako já, u mikrofonu Janis Moras až do 9. raní, pohodové nedělní ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to odplouvá voda živá Anety Langrové z jejího pravděpodobně prvního alba Spousta andělů rok 2004, tedy rok, kdy vyhrála první českou superstar. Máme 7 hodin 13 minut, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno v neděli 28. června. No, je to naše ranní vysílání, ale zábavné, poučné a inspirativní by mělo být to dopolední, tedy dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, které vysíláme každý všední den od 10 hodin. Určitě mnoho užitečných informací přinesla poradna ve středu 24. června krátce po 11. hodině. Jejímž hostem byl internista a kardiolog Jan Krejčí z fakultní nemocnice u svaté Anny. S moderátorkou Sandrou Silnou mluvil o souvislostech mezi hodnotami cholesterolu a srdečním selháním. Poslechněme si krátkou ukázku.
1: Cholesterol vnímáme jako něco škodlivého, ale on samozřejmě má celou řadu takzvaných fyziologických rolí v lidském těle, tedy je nezbytný pro fungování mozku, pro fungování obecně nervové soustavy, je to základem pro celou řadu třeba hormonů, které regulují procesy v těle, takže je to součást buněčných membrán, takže ta jeho role je, řekněme, důležitá. To, co vnímáme my a to, co je, řekněme, projevem tady toho našeho civilizačního okruhu, je to, že ty cholesterolové hodnoty jsou až příliš vysoké a v těch vysokých hodnotách samozřejmě se jedná o substanci, která má velmi těsnou vazbu k rozvoji aterosklerózy a celé řady komplikací, které s tím jsou spojeny.
2: To znamená, že v těle cholesterol máme všichni, máme ho tam prostě běžně nějakou hodnotu, ale pak se nám ten cholesterol buď drží v normě, anebo zvyšuje.
1: Do nějaké míry to tak je. Samozřejmě výživa v tom hraje svou roli, ale v řadě případů jsou také formy takzvané familiární hypercholesterolemie, to znamená dědičného onemocnění. To znamená, že to tělo si toho cholesterolu vytváří více, než by bylo optimální. To znamená, v těchto případech ta dietní opatření nemusí stačit a tam vždycky nepochybně nastupuje role léčby a důležité je zdůraznit, že tu léčbu máme dneska k dispozici velmi široké portfolio velmi účinných preparátů, takže vysoké hodnoty cholesterolu se dají velmi dobře léčit.
2: Mně ještě napadá taková otázka, tak často se v souvislosti s cholesterolem zmiňuje červené maso, vejce a podobně. Jestli třeba člověk, který se stravuje vegetariánsky, tak automaticky se předpokládá, že by měl cholesterol nízký nebo v pořádku, a naopak člověk, který řekněme jí všechno, tak by měl možná počítat někdy i s riziky, že bude mít vysoký cholesterol.
1: No, do nějaké míry to tak platí, ale pochopitelně právě u těch familiárních forem i striktní dieta, třeba vegetariánská dieta, nemusí a nevede zpravidla k úpravě těch hodnot cholesterolu. Ale samozřejmě ty lipidy, které máme v těle nebo v krvi, to není jenom cholesterol a celou řadu z nich dokážeme tou dietou ovlivnit ještě možná lépe než ten cholesterol. Takže nechci říkat, že by ta dieta neměla význam, ona nepochybně význam má, ale jsou přesto případy, že kdy i velmi striktní dieta nemusí vést a nevede k normalizaci hodnot cholesterolu.
0: Poradnou, jejímž hostem byl internista a kardiolog Jan Krejčí z fakultní nemocnice u svaté Anny, a která se vysílala 24. června 2026 po 11. hodině, si zpětně můžete poslechnout i na našem webu a na webu a v aplikaci můjrozhlas.cz. Zajímavé rozhovory na vás ovšem čekají i příští týden, například hned v pondělí, tedy zítra 29. června s Petrou Burianovou, známou vítězkou první řady soutěže Peče celá země, na téma jak s úspěchem upéci letní moučky, nebo ve středu 1. července s lékařem Martinem Bohunem o hemofílii. Rozhodně tedy dál poslouchejte Český rozhlas Brno, a to i teď krátce po 7:15. Za chviličku nás čeká předpověď počasí, ale předtím ještě bláznivé milování s Karlem Gottem.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Máme 7 hodin 20 minut, teploty na jižní Moravě jdou strmě vzhůru, nejnižší teď aktuálně ve Strážnici, v dějišti konání 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu 21 stupňů a nejtepleji máme v Brně Tuřenech 26, na ostatních měřících stanicích tedy teploty v tomto rozmezí. Čekáme dnes slunečno s velmi vysokými tropickými teplotami, převažovat bude jasno nebo skoro jasno, na nebi odpoledne se může tvořit lokální kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 37 až 40 stupňů. Foukat bude pouze slabý proměnlivý, přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky teď ráno většinou dobré, přes den budou velmi dobré. Co nebude úplně přívětivé, je biometeorologická předpověď, ta je na stupni číslo 3 vlivem těch vysokých teplot, tedy vysoká zátěž. Slunce vyšlo ve 4 hodiny 49 minut a 5 minut po 9 hodině večerní opět zapadne. Dosavadní teplotní rekord, tedy ten nejvyšší, drží Mikulov z roku 1947, 35,8 stupně Celsia, ovšem předpokládá se, že ten dnes padne. 2 stupně Celsia, tedy plus 2, pouhé 2 stupně byly ve Štítarech v roce 1925, 28. června, to je dosavadní minimum, tak to dnes asi překonáno nebude. Pěkné ráno s Českým rozhlasem Brno.
2: Dobré rady v pondělí 29. června budou na sladko. Přivítáme cukrářku a pekařku Petru Burianovou, která poradí, jak s úspěchem upéci letní moučníky. Jak například zabránit tomu, aby ovoce pustilo příliš mnoho šťávy a těsto se nám rozmočilo? Tradiční a pro léto typická je bublanina. Co u ní nepodcenit? Řeč bude také o pečení křehkých koláčů, přípravě ovocných knedlíků nebo domácí zmrzliny. Těším se moc. A co vy? Přidejte se k nám. Zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Chviličku před půl osmou je čas na dnešní babské rady. Dnes vás naučí, jak od sebe rozeznat různé druhy rozinek a hlavně, jak je využít ve prospěch vlastního zdraví.
1: Babské rady.
2: Rozinky jsou důvěrně známou ingrediencí české kuchyně. Jsou tradiční součástí jablečného závinu nebo vánočky. Mohou se jíst i syrové, například v ovocných nebo zeleninových salátech. V obchodech můžeme objevit rozinky s názvem sultánky. Jsou světlé žlutozelené barvy a mají výrazně sladší chuť. Získávají se z vinných odrůd s velkými, bezsemennými plody. Na trhu jsou k dostání ještě korintky, tmavé, malé rozinky bez peciček, které pochází ze slunného Řecka. Představují dobrý zdroj energie, pomáhají i při ochraně ústní dutiny. Zabraňují totiž vzniku bakterií na dásních a povrchu zubů. Důležité je vždy rozinky před konzumací omít a lépe chutnají, když je přes noc namočíte do vody s pár kapkami citronové šťávy. Připomínám, že mají opravdu vysoký obsah přírodního cukru, až 70%. Proto se používají jako přírodní sladidlo při pečení moučníků.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Teploty dnes můžou podle předpovědi meteorologů dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Přizpůsobit se tomu musí i tanečníci a pořadatelé na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici na Veselsku. Kvůli vedru letos přidali do areálu zámku a skanzenu další možné brány a návštěvníkům doporučují hodně pít. Některé části nedělního programu jsou přesunuté do příznivějšího prostředí. Zrušené jsou tance s přáteli, které se měly konat přes poledne v amfiteátru zámek. Ze Strážnice po celý víkend vysílá i Český rozhlas Brno. Dnes vám nabídneme živý přenos dopoledního hudebního pořadu dětských a mládežnických muzik nazvaný Škola základ života. Policisté na začátku prázdnin připomínají riziko utonutí při koupání na jezerech a rybnících. Jeden případ už museli řešit minulý týden na jedné z nádrží na Brněnsku, kde se utopil chlapec. Zásadní je, aby lidé nepřeceňovali svoje schopnosti. V současných vedrech navíc hrozí kolaps třeba i při prudkém ochlazení. Vedení Žďáru nad Sázavou vybírá investora pro stavbu nové rezidenční zóny Lučina. Poblíž horního rybníka mají vzniknout 4 bytovky a 20 parcel pro stavbu řadových domů. Investor zajistí výstavbu od přípravy a administrativy až po dokončení. Sám prodá i hotové byty. Na prodej parcel bude podle starosty Žďáru z hnutí STAN Martina Mrkose spolupracovat s radnicí. Na pustevnách v Beskydech a v okolí horského střediska vznikají 2 nová nocoviště pro turisty. Místo pro zhruba 10 stanů bude k dispozici naproti horní stanice Lanovky. Druhé nocoviště vzniklo na cyklostezce vedoucí z prostřední Bečvy. Nabídne dřevěnou útulnu na kůlech s přibližně 6 lůžky. Na seznam jihomoravského nehmotného kulturního dědictví přibyl brněnský hantec. Jeho zápis schválili krajští radní na žádost propagátorů hantecu. Podle jednoho z nich Jana Hlaváčka chtějí dosáhnout zápisu na seznam UNESCO. Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů. Vítr je slabý, přes den bude mírný, biozátěž je kvůli horku vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, počítejte s částečnou uzavírkou Olomoucké ulice, a to v úseku mostu nad tratí Českých drah. Neprojedou tam ani spoje hromadné dopravy. Objížďky jsou vyznačené, většinou vedou přes Olomouckou, Těžební a Švédské Vali. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Jak se říká, velký nos velkého ducha značí. Máme 5:05, posloucháte ranní Český rozhlas Brno v neděli 28. června a včera na jihu Moravy padaly teplotní rekordy. Dnes má být ještě tepleji, vedra chce spousta lidí přečkat u vody. My vás k bazénu vezmeme za chvíli taky, alespoň tedy v naší reportáži.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Tak to nám zpíval Valdemar Matuška o Eldorádu a dospíval v 7 hodin 40 minut na vlně Českého rozhlasu Brno. A my na vlně vody, teď tedy vody, zůstaneme, protože koupaliště a akvaparky na Jižní Moravě si mohly jen těžko přát lepší start letní sezóny. Ty v Blansku, Bučovicích nebo u Pasohlávek prodloužili na začátku prázdnin otevírací dobu, někde také zvýšili vstupné. Teplota v sobotu na jihu Moravy místy překročila 38 stupňů Celsia a pokořených bylo několik dosavadních teplotních rekordů. Za ochlazením přišli k vodě tisíce lidí.
1: Přijeli jsme s rodinou oslavit vysvěcení a zahájit prázdniny. My jsme přijeli už po vysvěcení hned, takže jsme tady ubytovali a užíváme si tady víkend.
2: Jeli jsme jenom na víkend, takže máme tady vlastně auto v kempu se stanem na střeše. Mám tady vnoučka.
3: Do akvaparku poblíž Brna přijela jedna z žen s rodinou z Pardubic, druhá z Opavy. Podobný plán měla spousta dalších rodin s dětmi, které se chtěly během tropického dne schladit někde u vody.
2: Pijeme, mažeme se a samozřejmě chladíme se ve vodě.
1: Děti téměř nevlezou z bazénu a my se chladíme tady v restauracích.
4: Vzali jsme si sebou dostatek množství vody, děti jsme, než jsme sem šli, jsme namazali a průběžně je budeme mazat. No, ono je to v tomhletom vedru, je asi si moc nevyberete, kde se schováte, no, takže jsme se přišli ochladit.
3: Provozovatelé některých koupališť a akvaparků nezapomínají ve vedrech i na lidi, kteří na vstup čekají ve frontě. Pořizují třeba mlžítka a balenou vodu. Nápor na začátku léta většinou očekávali a tak někde posílili počty pokladen nebo prodloužili otvírací dobu. Zároveň by se mohlo stát, že i u bazénu někdo zhorka skolabuje. Pro tyhle případy má akvapark u Brna podle jeho ředitele Tomáše Svobody například zdravotnického záchranáře.
5: I všichni plavčíci, které tady máme, prochází velmi náročnými kurzy, jehož součástí je právě i záchrana nebo případné kolapsové stavy, takže i oni jsou vyškoleni na to, aby pomáhali.
3: Policisté apelují na opatrnost hlavně na přírodních vodních plochách, zejména tam, kde plavčíci ani vodní záchranáři nejsou. A pozor by si měli dát plavci na další rizikové faktory, upozorňuje policejní mluvčí Petr Vala.
6: Varujeme před vstupem do vody pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které výrazně snižují schopnost reagovat na nečekané situace. Důležité je také respektovat zákazy koupání a značení úvodních ploch, které upozorňují například na nebezpečné proudy, hloubku nebo jiná rizika. Rovněž nedoporučujeme skákat do neznámé vody, kde mohou hrozit skryté překážky.
3: Ideálně by se lidé vůbec neměli vydávat plavat sami, ale na Hesová.

0: počasí.
1: Ve 3/4 na 8 se teploty na jižní Moravě pohybují v rozmezí od 21 do 26 stupňů, nejnižší hodnota teď aktuálně ve Strážnici a nejvyšší v Tišnově Hájku a v Brně Tuřanech. Dnes očekáváme slunečno, máme už slunečno s velmi vysokými tropickými teplotami přes den. Převažující bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se může tvořit lokální kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno většinou dobré, přes den velmi dobré a biozátěž na trojce tedy vysoká. Slunce vyšlo ve 4 hodiny 49 minut a 5 minut po 9 hodině večerní opět zapadne. Teplotní rekordy, alespoň ty dosavadní, nejvyšší pochází z Mikulova z roku 1947, 35,8 stupně Celsia k tomu a nejchladněji bylo v roce 1925 ve Štítarech 2 stupně. Tak tolik počasí, za necelou půl hodinku se opět spojíme s brněnskými meteorology a za chvilku se spojíme s Květoslavem Havlíkem, který nás pozve na výlet.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života. I ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: To byla Věra Špinárová, máme 7:51 a na Českém rozhlasu Brno je to ten pravý čas na námět na výlet. Ten dnešní pro nás má Květoslav Havlík. Pěkné nedělní ráno.
1: Já vám přeji krásné ráno.
0: Kam nás dnes pozvete?
1: Tak máme tady už kolem nás všude svítí sluníčko, už je docela horko a myslím si, že tady v těch horkých letních dnech je potřeba najít nějaký vhodný výlet, který by nás zavedl spíše do takového trošku zastíněného prostředí, ideálně někde k bazénu nebo k nějakému koupališti. A proto jsem si pro vás připravil takový pohodlný výlet chladnějším zastíněným údolím Bílého potoka, který můžeme nakonec zakončit vykoupáním v krásném chladném bazénu. A jak tedy vyrazíme? Vyrazíme z Brna vlakem S3 směr Tišnov o víkendu, což je právě dneska, ale můžeme vyrazit kdykoliv i příští víkend po celé léto. Vyjedeme z Brna hlavního nádraží v 9.53 nebo 11.53. Můžeme nastoupit i na Lesné nebo v Králově poli zhruba v kolem té 10. nebo 12. hodiny. A kdo má předplatný po Brno, ten si ještě předem potřebuje koupit jízdenku na 3 zóny. A pojedeme do Kuřimi. Kuřimi vystoupíme a půjdeme stavem a před nádražím přestoupíme na autobus 312. Ten nás poměrně rychle proveze do Veverské Vypíšky a následně vyveze na kopec do Lažánek. Tam vystoupíme na zastávce na znamení Lažánky šachty, což je až za vesnici Lažánky, a podle mapy se vydáme k prvnímu dnešnímu koupání ke známému kaolínovému jezírku v Maršově. Je to od zastávky zhruba kilometr. Tam si můžeme dát pauzu, vykoupat se, odpočinout si, ale náš výlet tím teprve začne. Odtud budeme totiž pokračovat dále směr Maršov, to je zhruba kilometr, a potom se vydáme po červené turistické značce z kopečka dolů, to je dneska takové to pohodlnější cestování, ta druhá půlka výlet už bude horší, to půjdeme zase nahoru, takže z kopečka dolů zhruba 4,5 kilometrů a dorazíme na známou Šmelcovnu, malebnou osádku v údolí Bílého potoka. Je to určitě znáte výlet, oblíbený výletní cíl, který je spojený s tradičním vítáním jara. Zde můžeme také trošku svažit nohy, případně hrdlo a budeme pokračovat dále. Nevrátíme se zpátky k modré značce, ale půjdeme částečně chvilku proti proudu Bílého potoka po jeho levé straně a přebrodíme tak, abychom se na modrou značku zase napojili. Projdeme kolem Maršovského mlýna a zabočíme k Javůreckému mlýnu. To už začíná být takové trošku složitější, je dobré mít sebou třeba mapu, abychom se dobře trefili. A kolem toho Javůreckého mlýna se napojíme na lesní cestu, která nás po zhruba 0,5 kilometru dovede k potůčku vlévajícímu se do Bílého potoka z levé strany ve směru naší cesty. Od Šmelcovny jsou to zhruba 2 kilometry. Jednoduše řečeno, budeme směřovat k lesnímu Hlubokému. Těch cest, které se tam dá dostat, je poměrně hodně, ale myslím si, že tady tak, o kterém mluvím, podél toho potučku je ta nejhezčí. Do toho lesního Hlubokého jsou to zhruba ještě 3 kilometry do mírného kopce a než se nadějeme, tak už budeme v cíli. No a v cíli v lesním Hlubokém nás bude čekat odměna. Na nebi i na zemi bude totiž azuro. Tam jsem totiž objevil stejnojmenné koupaliště s nádherně azurově modrou vodou. Bude krásně se do něj ponořit a svažovat tělo a relaxovat až do 17.43, kdy z lesního Hlubokého odjíždí autobus 401 přímo k Bohunické nemocnici. A pokud bychom chtěli jít dříve, můžeme ujít necelý kilometr na zastávku u motelu 9 křížů, odkud jede linka 401 každé 2 hodinky, takže můžeme odjet i dřív.
0: Pro ty pomalejší, teda pro mě, jak se tedy jmenuje to koupaliště?
1: To koupaliště se jmenuje přesně, jak se říká, Azuro.
0: Azuro.
1: Takové, ano, Azuro italské, to znamená modř, jak na nebi, tak i na zemi pro nás dneska v tom horku.
0: Jasně. A je pravda, že tam někde v okolí toho koupaliště se natáčel i známý seriál České televize?
1: Je to možné, popravdě řečeno nevím, k tomuto jsem se nikdy nedopátral, ale pokud máte tam takovou informaci, klidně řekněte, nevím, jaký seriál.
0: Měli by to být Četníci z Luhačovic, že prý na tamním zámečku byla ta četnická stanice, tak nevím, jestli je to přesné.
1: V lesním Hlubokém, to nevím, to je opravdu spíš otázka na posluchače, možná dokáže někdo odpovědět, nevím úplně přesně, opravdu to nejsem schopen říct.
0: My vám každopádně moc děkujeme za krásný tip na výlet s koupáním v Azuru a nemusíme kvůli tomu cestovat ani do Itálie. To byl Květoslav Havlík a jeho pozvání na cesty. Já se budu těšit na nějaké to příští, mějte se pěkně a vydržte ty horka, naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásnou neděli.
0: Nám se blíží postupně pomaličku už 8. hodina, s ní opět zprávy s Věrou Šembekovou. No a pokud se tedy vydáte na výlet, tak samozřejmě nezapomeňte na ta běžná opatření, na ta základní opatření, to znamená dostatečný pitný režim, nějakou tu pokrývku hlavy, a samozřejmě plavky, pokud se budete koupat v Azoru, a také se vyhýbat prostě těm velmi sluným místům. No takové ty základní věci, to všichni víme, ale stejně stojí za to je vlastně vždycky připomínat, protože jak říkáme dnešní ráno celé, čekají nás 40. Čekáme i zprávy nejbližší tedy, ale ještě zaspívá Hana Zagorová. Pěkné ráno s Českým rozhlasem Brno. Co tě zná?

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ s koncem. ČT2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici dnes bude pokračovat posledním dnem. Brno opět otevírá přihlašování do družstevního bydlení. Římskokatolický biskup Pavel Konzbol odslouží mši ke stému výročí působení sester svaté Hedviky v Břežanech. Dnes bude většinou slunečno, teploty až 40 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Ve Strážnici na Veselsku dnes vyvrcholí mezinárodní folklorní festival. Organizátoři museli kvůli vysokým teplotám přizpůsobit program. Do areálu zámku a skanzenu přidali další mlžné brány a návštěvníkům doporučují hodně pít, pokračuje prezident festivalu Martin Šimša.
4: Máme jednu nespornou výhodu a to je náš areál, což je vlastně zámecký park na 24 hektarech. Je to obrovská zalesněná plocha takového přírodního parku, takže my se snažíme rozptýlit maximum těch aktivit právě tady v tomto parku, aby jak účinkující, tak diváci se mohli skrýt pod ty stromy.
2: Právě tam jsou přesunuté některé části nedělního programu. Zrušené jsou tance s přáteli, které se měly konat přes den poledne v amfiteátru Zámek. Ze Strážnice po celý víkend vysílá i Český rozhlas Brno. Dnes vám nabídneme živý přenos dopoledního hudebního pořadu dětských a mládežnických muzik nazvaný Škola základ života. Další rodiny s dětmi i jednotlivci se můžou hlásit do projektu družstevního bydlení v lokalitě v Aleji v Brně Tuřanech. Tento týden to schválili brněnští zastupitelé. Z 33 bytů je jich rezervovaných zatím 8. Stavební firmu vybere město do konce letoška, celkově má být hotovo do 2 let. Zastupitelé také připravují družstevní bydlení v Mostecké ulici v Brně Husovicích. Jedná se o prázdný bytový dům, který chce město zrekonstruovat. Rezervace začnou v polovině července a rozhodovat bude rychlost přihlášení, uvedla náměstkyně primátorky Brna Karin Podivinská z hnutí Brno klidem. V noci na sobotu zemřel český předseda Konfederace politických vězňů František Windl. Bylo mu 102 let. O Windlově úmrtí informovala Paměť národa. Za druhé světové války se podílel na protinacistickém odboji a po roce 1948 i na protikomunistickém. Pomáhal uprchnout za hranice desítkám lidí, které režim pronásledoval. Komunisté Windla kvůli tomu věznili. V Břežanech na Znojemsku dnes bude mše ke stému výročí působení sester svaté Hedviky. Odslouží ji římskokatolický biskup Pavel Konzbol. Věřící chtějí řádu poděkovat a modlit se za něj, vysvětluje mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová.
5: Těch 100 let služby, modlitby a péče o druhé představuje významnou kapitolu nejenom v historii toho řeholního společenství, ale taky místní komunity. Po samotné bohoslužbě bude následovat ještě bohatý kulturní program ve venkově. V ním prostranství u zámku.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, odpoledne lokálně kupovitá oblačnost, teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů, vítr slabý, přes den mírný a biozátěž vysoká. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý, na odstavené auto pozor na D2 ve směru na Brno mezi 14.5 a 13. kilometrem je na krajnici. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ještě jednou krásné dobré ráno, 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno v neděli 28. června 2026. Všichni Lubomírové a Lubomíry dnes slaví svůj svátek, tak buďte zdraví. Čeká nás teď poslední hodina našeho ranního vysílání, v ní se spojíme, jak už ve zprávách zaznělo, s brněnskými meteorology, podíváme se podrobněji na vlnu veder, která nás teď provází v těchto dnech. No a nové chodníky zeleň, ale i automat na poezii, okolí zříceniny Kozí hrádek v Mikulově se po víc než rok trvající rekonstrukci opět otevírá lidem. Co všechno se změnilo, ale i to, jak pokračuje spor o vlastnictví samotné zříceniny, uslyšíte v našem vysílání před 8:30. A v našem vysílání také uslyšíte, jak se z půl roku může stát 9 let. Promluví o tom trenér Martin Vaněk, který právě po 9 letech odchází od brněnského basketbalového týmu. Uslyšíte po 8:30. Uslyšíte také písničky, které nestárnou už za chvíli, dokud se zpívá Jaromír Nohavica, anebo také moje krajenky Marta Atena Elefteriadu Dirla. Ráda písničku inspirovanou řeckou hudbou, ale máme i zahraniční interprety. Máte se na co těšit, zůstaňte s námi do 9. hodiny u mikrofonu Janis Moras. Krásné nedělní ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Chvíli před čtvrt na devět už jsem ve spojení s brněnskými meteorologi Jitka Kučerová na druhé straně linky. Dobré nedělní ráno.
2: Dobré ráno.
1: Když se dívám na teploty, tak už jsou poměrně vysoko. Mám pocit, že ne tak jako včera, ale přeci jenom jak to je.
2: Ano, ty teploty už jsou teď většinou letní, takže od nějakých 26 v těch nejvyšších nebo vyšších polohách až po skoro 30 stupňů už někde na Vyškovsku. Na obloze je oblačnosti málo, je to spíš jenom oblačnost vysoká, průsvitná, takže skoro jasno. Teď nad Jihomoravským krajem, no a vítr ten fouká z jihovýchodních nebo východních směrů, nejčastěji jsou ty rychlosti teď spíše slabé.
1: Očekáváme dnes 40, jak rychle to bude?
2: Tak vzhledem k tomu, že teď už je 30 stupňů na některých místech, tak ta teplota poroste celkem asi hlavně v dopoledních hodinách, něco podobného jako včera, potom odpoledne už ty nárůsty jsou takové pomalejší. K těm 40 stupňům ano, může být hlavně na jihu kraje, ale ten interval základní, řekněme tak 37-39, ty nějaké 40 asi budou poměrně dost výjimečným jevem dnes, pokud jde o teploty v Jihomoravském kraji. No a na obloze by dnes mělo převažovat jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se může tvořit, ale už jenom taková zanedbatelná lokální kupovitá oblačnost, ta se potom zase bude rozpouštět a postupně bude foukat mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Tropická noc je tím pádem asi samozřejmostí dnes.
2: V podstatě ano, hlavně na kopcích, kde přece jenom ten vítr bude asi pofukovat i v noci, zatímco některá údolí tam mohou být krytá, takže tam snad i někde kolem 19 stupňů zítra ráno, jinak 24 až 21, jasno až polojasno na nejvýš v noci.
1: A zítra přes den tedy bude to podobné jako dnes?
2: Tam už čekáme změnu, sice ta první část dne ještě bude slunečná, jasná nebo skoro jasná, na nejvýš polojasno potom odpoledne a večer bude růst kupovitá oblačnost, už taková výraznější, mohutnější oproti těm minulým dnům nebo dnešku a už se na ní mohou tvořit přehánky a bouřky, ty vypadají, že by mohly být i silné, třeba pokud jde o srážky, ale ty srážky opravdu takové ty výraznější by měly mít jenom hodně lokální charakter, řekněme, a teploty ještě stále zítra vysoké 36 až 39 stupňů.
1: Dá se říct, kdy nastane nějaký zlom, tedy že se třeba výrazněji ochladí oproti té současné situaci?
2: Takové v uvozovkách výraznější ochlazení, ono samozřejmě, když jdeme z nějakých 40 stupňů, tak i 30 stupňů je ochlazení, takže postupné ochlazování asi až od středy dál, tam už by ty teploty snad měly být v letních hodnotách, ale ještě i úterek bude do 36 stupňů, to vypadá středa kolem 30, ale v tu středu už zase potom více srážek, ten zítřek nabídne, nebo po úterý nabídne srážky zase spíš s nějakou menší pravděpodobností, třeba oproti pondělku.
1: Vraťme se ještě k dnešku na závěr, jaké jsou teplotní rekordy, ty dosavadní tedy?
2: Dosavadní, ty budou určitě zase asi na všech stanicích nebo téměř všech překročeny. 35,8 stupně Celsia je hodnota z roku 1947, naměřena byla v Mikulově a Štítary na Znojemsku v roce 1925 měli 2 stupně nad nulou.
1: Říká Jitka Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Díky a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Čtvrtečním hostem 2. července bude Robert Knebl, sociální pracovník a držitel všech individuálních profesních cen. Je dokonce zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? A sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Dnes je neděle 28. června 2026, máme 8 hodin a 19 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Nové chodníky, zeleň, ale i automat na poezii, okolí zříceniny Kozí hrádek v Mikulově se po víc než rok trvající rekonstrukci opět otevírá lidem. Co všechno se změnilo, ale i to, jak pokračuje spor o vlastnictví samotné zříceniny, uslyšíte už za chvíli v reportáži.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naše.

0: O ránu ráno zpívala Marcela Holanová a slunce je slavobránou, pravda je, že slunce budeme mít dnes až dost. Chvíli před 8:30 posloucháte Český rozhlas Brno a nás čeká před zprávami v 8:30 ještě jedno téma, vydáme se do Mikulova. Dělostřelecká věž Kozí Hrádek se nad Mikulovem tyčí od 15. století, okolí této zříceniny se ale v posledních 2 letech výrazně proměnilo díky opravám chodníků, novým vyhlídkám i kaskádám na zadržování půdy. Na zadržování vody. Úpravy město dokončilo tento týden. Procházku si lidé nově můžou ozvláštnit i poezií.
1: Opravené okolí Kozího Hrádku otevírá Dudák s písničkou Jak jinak než o kozlovi.
2: Kde pak zbyl kozlíčku, kozle můj? Kde pak tam líhával kozle, kozlíčku? Kde pak tam líhával kozle můj?
1: Společně s lidmi, kteří se na projektu podíleli, Dudáka následujeme. Stoupáme svahem po nových schodech až k jedné z vyhlídek u zříceniny věže. Při rekonstrukci tu přibyl nový poeziomat. Z něj se ozývají nejen texty zdejších rodáků, ale i autorů, kteří sem jezdí na takzvané literární rezidence. Vysvětluje zakladatel poeziomatu Ondřej Kobza.
3: Tady vlastně jsou místa, kde se vlastně ten autor ubytuje, třeba i na měsíc. Ten člověk, který vlastně tady nežije, tak má takový jako odstup od toho místa, takže vlastně může přijít se na věci. Na postřehy o té mentalitě toho místa, taky by se jinak nepřišlo.
1: Můžeme si pustit něco třeba z té literární rezidence?
3: Určitě, zatočíme klikou asi 6x, tím se vlastně vytvoří elektřina. Pustíme třeba Petra Borkovce třeba.
4: Zpráva o městečku M by se dala, napadlo mě, jakmile jsem zaparkoval a vystoupil u podloubí, které vedlo na hlavní náměstí, začít větou z filmové recenze.
1: Od poeziomatu vede nová cesta kolem celého Kozího Hrádku. Pod ním vznikla nová plošina, která nabízí výhled na Mikulovský zámek. Součástí obnovy prostranství je kromě nových cest, laviček a zeleně i úprava svažitého terénu tak, aby lépe zadržoval vodu. Doplňuje místostarosta Mikulova Ivo Hrdlička z Pirátů.
5: Jsou to různé kaskády, zpomalovací takové tůňky nebo nádržky. Ta voda se tam případně odpaří nebo zasákne, tak aby se nám nedostávala mimo ten a neničila nám vlastně ty ulice a ty okolní prostranství pod tím Kozím Hrádkem.
1: Ten lidem vyhlídku na vrcholu věže otvírá tento týden. Na rozdíl od prostranství okolo ale nepatří městu, nýbrž státu. Ten chtěl Hrádek prodat v aukci, město s tím ale nesouhlasilo kvůli obavám ze spekulantů. Vysvětluje starostka Jitka Sobotková z hnutí ANO.
6: Zastupitelstvo města na konci loňského roku podalo žalobu o vlastnictví Kozího Hrádku s tím, že jsme přesvědčený, že Kozí Hrádek patří Mikulovu.
1: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových aukci kvůli podané žalobě zrušil. O vlastnictví Kozího Hrádku bude rozhodovat okresní soud v Břeclavi. Z Mikulova Šimon Franz, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, písně.

0: pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Pokračuje vlna veder. Podle meteorologů můžou dnes teploty na jižní Moravě dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Doporučují proto vyhýbat se přímému slunci, nosit pokrývku hlavy a omezit alkohol. Zároveň varují před požáry. Výstraha platí až do odvolání. Jak už v pátek informovali hasiči, kombinace veder, větru a sucha vytváří v Jihomoravském kraji nebezpečné podmínky pro snadný vznik a šíření požárů v přírodním prostředí. V závěru pracovního týdne zasahovali například u požáru podél železniční trati nedaleko Hrušovan u Brna. Hořelo tam na několika místech a vyjelo proto celkem 15 jednotek. V Paříži zemřela česká spisovatelka, překladatelka a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Bylo jí 88 let. O jejím úmrtí informoval deník N s odvoláním na spisovatele Jaromíra Typlta. Linhartová se narodila v Brně, kde také vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a pracovala. Mezi její nejznámější díla patří Dům daleko, Prostor k rozšíření nebo Tvor. Komentované prohlídky dnes čekají návštěvníky zámku v Prostějově. Společně s průvodcem si projdou historické části areálu. První prohlídka začne v 10 dopoledne, poslední v 5 odpoledne. Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje přibyl brněnský hantec. Zápis této hovorové formy češtiny používané v Brně schválili krajští radní na základě žádosti propagátorů hantecu. Na jižní Moravě dnes bude převážně slunečno, odpoledne se může tvořit lokální kupovitá oblačnost. Teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů. Vítr bude slabý, přes den mírný a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz na silnicích jižní Moravy je mírný a plynulý, bez omezení, respektive v omezení, ale plynulé stále pojedete i také po dálnici D1 a D2 u Brna. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Lenka Filipová dospívala, máme 6 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Brno a v našem vysílání uslyšíte, jak se z půl roku může stát 9 let. Promluví o tom trenér Martin Vaněk, který právě po 9 letech odchází od brněnského basketbalového týmu. Uslyšíte ho už za okamžik.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Po 9 letech končí u týmu brněnských basketbalistů trenér Martin Vaněk. Z asistenta se postupně vypracoval v hlavního kouče, který loni dovedl tým k první finálové účasti po takřka 30 letech. Po uplynulé sezóně se sám rozhodl skončit, přestože nabídku na prodloužení smlouvy od klubu dostal.
1: Je to pro mě velmi emotivní. Strávil jsem tady v klubu Basketu Brno 9 let, celkově v Brně jako takovým let 11 a samozřejmě ten konec není jednoduchý a nějakým způsobem v posledních dnech bilancuju, co se za těch 9 let stalo, povedlo a kam třeba já jsem se posunul.
2: Přibližuje basketbalový trenér Martin Vaněk, že pro něj není snadné uzavřít část života spojenou s Basketem Brno, přestože skončit se rozhodl po 9 letech sám. Původně počítal s výrazně kratším angažmá.
1: Jsem si upřímně říkal, že to chci hlavně zkusit, jak mě to bude bavit, jak mě to půjde a počítal jsem vlastně s tím, že kdyby to prostě nešlo ani skloubit se školou, že bych to třeba po půl roce ukončil a nakonec je z toho 9 let, takže určitě jsem nějakým způsobem nepředpokládal, kam až se v klubu můžu posunout.
2: Hlavním trenérem se Vaněk stal v roce 2023, přitom mu tehdy bylo jen 28 let. Už ve své druhé sezóně v roli šéfa lavičky pak dovedl Brno do finále, ve kterém loni nestačilo na Nymburk. Tento úspěch zůstane nejsilnější vzpomínkou.
1: Nejenom kvůli tomu, co se nám povedlo po 29 letech, že se nám podařilo postoupit do finále, ale zároveň i tu skvělou partu, která se v tom týmu vytvořila a myslím si, že ty vztahy dobrý pořád přetrvávají a to považuji za ten největší moment tady v Brně.
2: V nedávno skončeném ročníku Brňané na medailový úspěch nenavázali a obsadili 4. místo.
1: Ten konec je hořký, protože jsme nějakým způsobem asi pomýšleli na to, že bychom se mohli dostat do finále, pak asi i, že teda aspoň skončíme s tou bronzovou medailí na krku. To se bohužel nepovedlo.
2: Kam Vaněk po 9 letech na jihu Moravy zamíří, ještě nemůže říct.
1: Všechno je nějakým způsobem v jednání, takže uvidíme a nicméně předpokládáme, že to bude mimo Českou republiku.
2: Jméno Vaňkova nástupce plánuje Basket Brno oznámit příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Máme přesně 8:45 a teploty v našem regionu se na některých místech už vyšplhaly ke 30. Stalo se tak ve Ždánicích a v Nemochovicích. Ta nejnižší hodnota je teď aktuálně v Brně Žabořeskách 26 stupňů. Očekáváme slunečno s velmi vysokými tropickými teplotami, převažovat bude jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se může tvořit lokální kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý přes den mírný jihovýchodní až jižní vítr do 20 km. Za hodinu. Ráno budou rozptylové podmínky většinou dobré, přes den velmi dobré a biozátěž je vlivem těch vysokých teplot na stupni číslo 3, tedy vysoká. Slunce vyšlo ve 4 hodiny a 49 minut a zapadne večer 5 minut po 9 hodině. Teplotní rekordy, alespoň ty aktuální, v roce 1947 bylo v Mikulově historicky nejtepleji v tento den 35,8 stupně Celsia k tomu, no a nejchladněji bylo v roce 1925 a to ve Štítarech pouhé 2 stupně Celsia.
2: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
3: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
4: Přátelé, nezapomeňte, že škola základ života, i ta základní umělecká. A kdy jindy poukázat na školní radosti i výhody, než koncem června a nejlépe ve Strážnici. Srdečně vás zveme k poslechu přímého přenosu nedělního hudebního pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ve kterém se představí právě žáci Zušek z celé republiky. Půjde o solisty, dudácké i cymbálové kapely a budou to nejlepší z nejlepších. Poslouchejte v neděli 28. června od 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobrý otazníky kapely Elán dozněli v 8 hodin 51 minut na vlně Českého rozhlasu Brno. Naše ranní vysílání se blíží ke svému konci. Ještě předtím, než se rozloučím, bych vás rád pozval na to, co vás čeká po zprávách v 9 hodin s Věrou Šembekovou. Bude tu Josef Veselý a jeho toulky, takže na to se rozhodně můžete těšit. No a dnes vrcholí Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici a proto i my mimořádně dopoledne zařazujeme přímý přenos koncertu z tohoto 81. ročníku festivalu ve Strážnici. Koncert s názvem Škola základ života začíná přesně v 10 hodin a 4 minuty. Měl by trvat asi tak hodinku a půl, tak si na to rozhodně těšte, užijte si tady to mimořádné vysílání. No a dávejte na sebe pozor v těchto horkách a těším se někdy opět naslyšenou. Janis Moraz vás provázel dnešním dobrým ránem s Českým rozhlasem Brno a těším se opět někdy naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samosběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samosběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kůřimské Nové Vsi.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V lednici meteorologové v sobotu naměřili 38,4 stupně Celsia. Je to nový červnový rekord. Se začátkem prázdnin a vlnou veder upozorňuje policie na rizika při koupání na přírodních vodních plochách. Dnes je poslední den, kdy si lidé můžou pořídit dluhopisy republiky. Bude slunečno, teploty až 40 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. V sobotu opět padaly na jižní Moravě teplotní rekordy. Pokořené byly na všech 10 stanicích, kde se měří více než 30 let. Vůbec nejvyšší hodnotu ukázalo měření v lednici, kde bylo 38,4 stupně Celsia. Zároveň jde o nový krajský rekord za červen. Výstraha před extrémně vysokými teplotami platí ve většině jihomoravského kraje dál.
3: V sobotu bylo víc než 38 stupňů Celsia také ve Strážnici. Nad 37 stupňů naměřili například dvě brněnské stanice, ale taky ta v Troubsku, Pohořelicích a v Kuchařovicích. Dnes očekávají meteorologové ještě vyšší teploty než v sobotu. Předpověď počítá z vedry taky v pondělí. Od středy by měly teploty výrazněji klesnout. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Česko má za sebou také další tropickou noc. Teplota nepoklesla pod 20 stupňů Celsia na 40% měřících stanic. Na několika místech dokonce ani pod 25 stupňů Celsia. Policisté na začátku prázdnin připomínají riziko utonutí při koupání v přírodě. Jeden případ už řešili minulý týden na jedné z nádrží na Brněnsku, kde se utopil chlapec. Zásadní je, aby lidé nepřeceňovali svoje schopnosti. V současných vedrech navíc hrozí kolaps třeba i při prudkém ochlazení. Doporučení pro plavce má policejní mluvčí Petr Vala.
4: Varujeme před vstupem do vody pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které výrazně snižují schopnost reagovat na nečekané situace. Důležité je také respektovat zákazy koupání a značení úvodních ploch, které upozorňují například na nebezpečné proudy, hloubku nebo jiná rizika. Rovněž nedoporučujeme skákat do neznámé vody, kde mohou hrozit skryté překážky.
1: Dnes je poslední šance koupit si dluhopisy republiky. Zájemci si je můžou objednat do půlnoci. Do každého typu dluhopisů je možné investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Všechny objednané dluhopisy je ale třeba zaplatit do 7. července. Podle mluvčího ministerstva financí zatím dluhopisy objednalo přes 80 000 lidí. Nejčastěji si vybírají 5letý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se může tvořit lokální kupovitá oblačnost. Teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů Celsia. Vítr je slabý, proměnlivý, přes den bude mírný, jihovýchodní až jižní. Rozptylové podmínky povětšinou dobré, přes den až velmi dobré a biozátěž kvůli horku vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na silnicích Jižní Moravy je plynulý. Pokud jedete od Prahy na Brno, dejte pozor na stém 76. kilometru. Na krajnici jsou odstavené 3 dodávky s naloženými auty. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, milí moji. Vítejte v létě. Na konci prvního letního týdne vítáme vás s redaktorem Markem Zouharem, mistrem zvuku Janou Miluzinovou a autorem Josefem Veselým. Takže co všechno probereme během necelé hodiny, tedy během nám přiděleného času. Za malou chvilku se vydáme na setkání s lidmi, kteří měli pověst pod psa. Jedním z nich byl Jindřich Václav Richter, rodák z Prostějova. A co se týče oné pověsti, tak najmě v díle Aloise Jiráska, v jeho románu Temno, to byli jezuité. Negativní názor na ně měl i Karel Havlíček Borovský. A my si povíme, že to bylo ve většině případů osočení nespravedlivé. Načež vás vyzvu k soutěžení, neboť i dnes nás navštíví jeden pan, kdo to byl. Čím to bude možná paní, kdo to bylová dneska. Uvidíme, kdo k nám přijde do studia. A ještě se vrátíme do doby, kdy u nás vládl několik příslušník královské dynastie, nejbrž zvolený šlechtic. Tak ať se vám poslouchá příjemně v novém ročním období, neboť čas zastavit věru nelze. Tato myšlenka zřejmě velice trápila Jana Wericha, protože se k ní několikrát vracel i v jedné slavné forbíně s Miroslavem Horníčkem. On to byl, kdo definoval čas touto větou. Čas vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to. A taky, že čas má plné kapsy překvapení. Taky pravda, že? A nakonec bych rád připomněl dvě myšlenky, které se rovněž váží k času a jejichž autorem je rovněž Jan Werich. Neříkejte, že nemůžete, když nechcete, protože jednou přijde čas, kdy budete chtít a nebudete moct. A ještě jedna, paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet.
6: Já u Maríny sloužil a po mořích se ploužil.

0: A teď se tedy vydáme na výpravu za jedním jezuitou rodem z Moravy, Jindřichem Václavem Richtrem, kterého probereme spolu s Markem Zouharem. Ahoj Marku.
1: Ahoj Vespolek. Už tu bylo řečeno, že pověst podpsa údajně patří řádu jezuitů.
0: Tu pověst získali opravdu trochu nespravedlivě, zejména díky páteru Koniášovi, který s gustem pálil na hranicích kacířské knihy. I když on se ve skutečnosti taky zasloužil o přetrvání češtiny, protože vydával české knihy.
1: Mezi jezuity lze nalézt v 17. a 18. století mnohé pozoruhodné postavy v různých oborech vědy.
0: Tak byl to ku příkladu misionář Josef Jiří Kamel, který navštěvoval jezuitskou kolej, která se nacházela na místě této budovy, tedy Českého rozhlasu Brno.
1: Právě po tomto brněnském rodákovi se jmenuje jedna z kouzelných květin, kamélie.
0: Dalším významným jedincem byl Samuel Fritz. Ten vykonal obrovské civilizační dílo, založil 41 redukcí, takzvaných redukcí, tedy indiánských vesnic, kterým se také říkalo Jezuitská republika.
1: Je myslím nutné zdůraznit, že jeho práce je o to cennější, že se při ní zřekl násilí a jeho dílo je výsledkem neochvějné víry, mnohaleté tvrdé práce a diplomatického umu.
0: Kromě toho je Samuel Fritz autorem první podrobné mapy Amazonky.
1: A to od pramene až po ústí.
0: Svého času jsem připravil sérii portrétů našich jezuitů, kteří něco znamenali. Ku příkladu to byl Martin Středa.
1: Jeho jméno nese dnes zvon ve věži jezuitského kostela, což je náš soused na ulici Beethovenově v Brně.
0: Páter Středa bránil se svými studenty obležené Brno před Švédy na konci 30leté války.
1: Čímž ale výčet znamenitých českých jezuitů nekončí.
0: Patří k ním i básník Bedřich Brýdl a taky Bohuslav Balbín, jakož i modrý abé Josef Dobrovský. Svého času jsem se kvůli jezuitům a taky kvůli svatému Janovi Nepomuckému dostal do problému.
1: Někdo si kvůli ním stěžoval?
0: Ano, byl to major STB s takovým ptačím jménem, jak on se jmenoval. Brabec? Ne, tak třeba Stehlík? To taky ne. Jo, už si vzpomínám. Byl to major Strnad.
1: A co ti vyčítal?
0: Že mladou generaci trávím církevní propagandou. No, ona to nebyla propaganda ani církevní, ale holt se nenesla v duchu dialektického materialismu.

0: My jsme si pro dnešek vybrali jednu postavu, která je dneska už pozapomenutá.
1: Jindřich Václav Richter, ten vstoupil do řádu tovarištva Ježíšova proti vůli svých rodičů. Jako svůj životní cíl zvolil službu v mimokřesťanských částech světa.
0: Což znamená, že zakládal už zmiňované indiánské redukce, tedy vesnice, kde se snažil indiány vést k usedlému životu, křesťanství, řemeslům, snažil se je poevropšťovat.
1: Tyto jezuitské redukce dosáhly svého vrcholu na území dnešní Paraguaje, kde se staly jakýmsi vzorovými křesťanskými kolektivními obcemi.
0: On nedopadl dobře, jako mnozí další jezuité misionáři.
1: Ano, během povstání proti Španělům byl na konci 17. století ve věku 43 let zavražděn náčelníkem kmene Kunivů Jindřichem Mamelukem, kterého sám křtil a dal mu své jméno.
0: My se nyní můžeme zaposlouchat do úryvku z pásma Lidé z pověstí pod psa.
2: Nikdo ani neví, za jak dlouhou dobu dosáhli území Canelas, čili skořicové země. Po řece Hualaze, přítoku Amazonky, se dostali do La Laguny, misionářské osady.
3: Tam všichni onemocněli zimnicí.
2: Když se uzdravili, čekalo bratry jezuity loučení. Na Richtera připadla stanice svatého Františka Borgii u řeky Ucayali.
3: Šest dnů se budu plavit po proudu, až k ústí řeky Ucayali, která přitéká z Peru. Odtud nastoupím cestu proti jejímu proudu, která potrvá měsíc, až dospějí ke kmenům zvaným Conibos a Manababobas. Oba tyto kmeny jsou sice přátelské, ale je tu jedna nesnáz. Jejich mnohoženství, kterému jsou oddáni tak, že jediný muž se tu často honosí dvěma nebo třemi ženami. Úsilí o nápravu tu musí být velmi diskrétní, nechce-li člověk zahynout jako předčasná oběť. Jinak, jak jsem již řekl, oba kmeny jsou velmi přátelské.
2: Ve stanici svatého Františka Borgii byla malá španělská posádka, která měla chránit pokřtěné indiány proti okolním pohanům.
3: Richter to neměl jednoduché. Na jedné straně se musel účastnit trestných výprav proti pohanským indiánům, kteří zabíjeli své pokřtěné bratry. Dokonce byl velitelem těchto výprav. Ale na druhé straně odmítal trestat. Spokojil se s tím, že zajaté indiány vyrval peklu, křtil je a usazoval je.
2: Tak to bylo i s bojovným kmenem Pirů.
3: Richter svolal celý kmen sebských komavů. Šest týdnů pronásledoval v pralese pirské zákeřníky, kteří pobili řadu svých sousedů. 80 Pirů zajal, ale nepotrestal. Postrašení Pirové nakonec sami Richtera vyhledali.
2: Páter Jindřich se zúčastnil i dalších výprav, ale bojoval taky na zcela jiné frontě.
3: Mezi indiány se rozšířily zhoubné horečky a úplavice. Richter navštěvoval indiánské vesnice a ošetřoval nemocné.
2: Napsal o tom:
3: zde není třeba učenosti, ale síly.
2: Když opotřebil a roztrhal svoje boty, šaty a prádlo, chodil Richter nakonec ve své pralesní misijní končině jenom v indiánské haleně a bos.
3: Těšil se ku podivu výbornému zdraví, ale když ho začali trápit bolesti žaludku, začal pomýšlet na to, že odcestuje do Kita a tam, že se bude léčit.
2: Jeho nemoc byla asi dost vážná a Richter myslel na nejhorší.
3: 10 let už bojuju s bědami. Oděn houní v rozbitých šatech a bos. A během 8 let jsem nevyměnil šaty víc jak 2x. Košil jsem neměl víc než 4. Po nějaký čas cítím, že mé síly jsou zlomeny a že moc zdraví takřka zmizela.
2: Ale zase se uzdravil, i když už ne na dlouho.

0: Jenom dva chývarové z Richterova průvodu utekli a přinesli zprávu o přepadení a smrti Jindřicha Václava Richtera, rodáka z moravského města Prostějova.
1: Bylo to léta 1696, měsíce listopadu, dne již nepovědomého, kdy brat Richter ukrutně a zlostně usmrcen jest.

0: A teď prosím pěkně našpicujte uši a taky tušku. Můžete si začít zapisovat první fakta o jisté bytosti.
1: O nás se musí mluvit jako o dvojici. Když nás někdo jmenuje, tak musí vedle jednoho jména zároveň vyřknout i to druhé. Jinak to nejde.
2: Za jejich rodiče jsou považováni ohavný mořský bůh Forkis a bohyně divoké síly vln Kratais.
1: My sami nevíme, jestli to je pravda, anebo zda nás na svět nepřivedli stohlavý bůh Týfon a jeho manželka Echidna.
2: Ani s původní podobou této roztomilé dvojice to není jisté, neboť nevíme, zda se ta, která je uváděna vždycky jako první, narodila už jako obluda, či zda se jí teprve stala.
1: Podle některých autorů jsem bývala já, starší, naopak velice krásná. A v obludu mě proměnila až Poseidonova manželka Amfitrita.
2: Důvod?
1: Ze žárlivosti na mou krásu.
2: Stále bydliště této neznámé starší, tedy z oné nerozborné dvojice?
1: Hluboká jeskyně na skále poblíž úžiny.
2: A zrovna tam číhala na mořeplavce i mladší z těch dvou, tedy taky pěkná potvora.
1: Chytala jsem všechno živé, co mi přišlo na dosah.
2: Starší sestřička byla strašlivá šestihlavá sáň, druhá pak fungovala jako děsivý vodní vír.
1: Kdo se chtěl vyhnout jedné z nás, byl uchvácen druhou.
2: Zkrátka, kdo se pokoušel obeplout vodní jícen, skončil jako potrava hrůzostrašné obludy.
1: Nebylo možno vyhnout se jednomu nebezpečí, aniž nehrozilo druhé.
2: Přesto se to kritické místo, totiž Mesinskou úžinu, nalézající se mezi Kalábrií a Sicílií, dalo zdolat.
1: Poprvé se to podařilo Argonautům, když se vraceli se Zlatým rounem z Kolchidy. A po nich se to dvakrát povedlo i italskému králi Odysseovi. Při první plavbě jsme mu však vyrvali 6 mužů. Heraklovi jsme žádné muže neukořestili. Spokojili jsme se s jedním volem.
2: No, hrdina Herakles za to první sestřičku zabil, ale bůh Forkis, vládce mořských oblud a jeden z možných tatínků našich dvou neznámých, ji zase vzkřísil, takže mohla obtěžovat plavce veselé nadále.
1: Za příhodných podmínek se nám dalo uniknout.
2: Ta zdvojice, která je uváděna vždy jako druhá, vpíjela a v zápětí chrlila vodu totiž jenom 3x denně.
1: Ve chvílích, kdy jsem odpočívala, se kolem mě dalo proplout.
2: V antice je jméno druhé z oné dvojice synonymem hltavosti, lakoty a nenasytnosti.
0: Poznali jste onu bytost, prosím vás, kdyby se náhodou stalo, že jste se s jejím jménem potkali, tak nejspíš víte, jak se jmenuje. Napište nám to na adresu, kdo to byl, Český rozhlas Brno, PSČ 602 00, no ale lépe bude, když se zapamatujete, kdo to byl, @rozhlas.cz. A ještě se můžete podívat na naše webové stránky, kde se o této soutěži všechno dočtete.

0: českou minulostí.
1: A nyní otevíráme dveře vedoucí do naší historie. Budeme pokračovat ve vyprávění o takzvaném husitském králi. Tak se říkalo Jiřímu z Kunštátu a na Poděbradech. Čeká nás svědectví o tom, jak se králi Jiřímu, nač sáhl, všechno dařilo.
0: Pražská korunovace sice dala Jiřímu českou korunu,
2: ale neučinila jej ještě pánem všech zemí koruny české.
3: Ku příkladu Jihlava, jak jsme slyšeli, trucovala.
2: Král Jiří volil proti jihlavskému patriciátu osvědčenou taktiku válečných hrozeb a mírového jednání.
3: S jakým úspěchem?
0: V listopadu i jihlavští konšelé poklekli před králem a podrobili se.
3: Šlo to hladce?
0: Nešlo.
4: Boj nadmíru vzteklý a krvavý veden byl až do polovice měsíce listopadu. Město bylo sevřeno vojskem královým ze všech stran. Předměstí všecka vypálena, rybníky skopány a cokoliv kázalo tehdejší umění dobývací, děláním průkopů, oplétáním košů a plotů, to ve skutek uvedeno bylo. Obležení dokazovali neobyčejné srdnatosti častými výpady a nejednou provedeny prý kusy hrdinské. Posléze ale, když i nejzarytější vztek nemohl neuhlédat i konečného nezbytí, dali se do vyjednávání a posléze podepsána byla smlouva. Zpráva, že někteří z nejúdatnějších hajitelů města zjímáni a stínáni byli, dává rozuměti, že vzdání se ono nestalo se bez odporu a bez bouře.
2: Jihlavským se dostalo potvrzení privilegií, jak tomu bylo i u ostatních moravských měst.
3: U Brna taky?
2: Taky.
3: A jenom, že král měl z minulosti s Brnem nějaké nevyřízené účty.
2: Měl, ale zapomněl na ně. K majestátu přece patří velkorysost.
4: Stavové, kteří se sjeli po Veliké noci v Brně, usnesli se z větší části přijmouti nového krále pod výjimkami následujícími. Aby městům, pánům a prelátům katolickým pojištěna byla úplná svoboda náboženství. Aby v budoucnosti napravena byla křivda, která se stavům stala, že nebyli voláni k volení krále. Práva zemská markrabství moravského, aby došla potvrzení a král, aby se přičinil o navrácení těch listin, které král Ladislav z hradu Špilberku dal zavést do Rakous. Věci moravské napotom jen s radou pánů moravských, aby řízeny byly. Přísaha pak poddanosti novému panovníkovi, aby se činila teprve, až sám kvůli ní na Moravu přijede. Měšťané však olomoučtí, brněnští, znojemští a jihlavští, z většího dílu Němci a veskrz katolíci, nechtěli se vázati slibem ni žádným. Brzy ale poselství z obecného sněmu do Prahy vypravené, když se vrátilo s dobrými novinami, odňalo chystanému odporu aspoň sílu mravní. Takže k ohlášenému korunování pražskému chystali se i moravští páni u valném počtu.
0: Po Moravě se pod žezlo Jiříkovo přihlásila Horní Lužice a holdovala králi právě tak intenzivně jako hrabství Kladské.
2: V roce 1458 tak ovládl král Jiří i vedlejší země koruny české.
3: Všechny?
2: Všechny. Tedy s výjimkou Slezska, ještě přesněji v Vratislavě.
4: Knížata preláti a zejména město Vratislav si též stěžovali, že nebyli voláni k volení. Ale ještě více se příčilo knížatům, že muž rodu nižšího měl se jim státi pánem, že prelátům králem měl být kacíř a městům, že jim měl rozkazovati Čech.
3: Ještě ke všemu se vší pravděpodobností nemanželského původu.
0: Na jehož rukou ulpívají stopy vraždy na králi Ladislavovi.
2: Bylo jasné, že si Jiří hold ve Vratislavi po dobrém nevinutí a že bude třeba ty odbojníky pokořit vojensky.
0: Jiří se ale rozhodl, aspoň prozatím, souboje s vratislavskými odložit.
3: Proč?
0: Protože měl jiná, důležitější jednání.
3: Kde?
0: V cizině.
3: Hodně vysoko?
0: Hodně.
3: U papeže? Nebo u císaře?
0: Tam i tam.
4: Hned po slavnostech korunovačních vypraveni byli poslové do Říma. Král osvědčoval podle přísahy, že chce býti otci svatému synem věrným i poslušným a přičiňovati se chce zvláště k obraně křesťanstva proti vzmáhající se moci turecké. Starce již lechověrného na stolici papežské, Kalixta III., podařilo se navésti, že nedlouho před smrtí svou poctil českého krále bulou, nadepsanou podle obyčeje nejmilejšímu synu Jiřímu, králi českému.
3: Takže navést papeže se podařilo. Jak dopadlo setkání s císařem?
2: Ta schůzka mezi Fridrichem a Jiřím se uskutečnila na ostrově v Dunaji před Vídní.
4: První osobní setkání obou panovníků poskytovalo jistě bystrému pozorovateli hojnou k zajímavému líčení látku. Když král od dvou rytířů přes most za podpaží vedený poprvé blížil se k císaři, poklonil se mu co vyššímu pánu svému až prý na kolena i vzad od něho do náručí. Potom vstoupili oba do stanů slavnostně pro ně připravených. Již nebylo paměti, že by který král český byl se staral o přijímání léna od císařů. Jiří ale v novém postavení svém uznával jeho potřebu, zvláště kvůli Vratislavi.
3: Stálo to Jiřímu za to, že tak okázale dával Fridrichovi najevo úctu a poslušenství a pokoru?
2: Zřejmě ano.
0: Mocenské poměry spíše Jiříka nadřazovaly nad císaře.
2: Císař Fridrich totiž úpěnlivě volal po ochraně a pomoci českého krále.
0: Přesto Jiří neváhal splnit formálně svou povinnost a získat si tak císařovu přízeň.
3: A získal?
0: Získal toho hodně.
3: Co konkrétně?
0: Příslib vojenského přispění v boji s rebeli. Odvážel si z Vídně nejenom císařské uznání korunovace, ale i 16 000 zlatých.
3: V hotovosti?
0: To byl taky příslib.
4: Toho roku 1459. vznikaly mezi lidem v Českém království veliké škody pro ty černé německé peníze, kterých sem přišlo veliké množství z Rakouska. Měli různou ražbu, dokonce psi, kočky, vidle, žebříky a kdo ví, jaké všelijaké potvory byly na těch mincích raženy. Když se lidé přesvědčili, že jsou to falešné peníze, nechtěli za ně dávat svůj majetek. Sedláci za ně nechtěli vozit obilí ani jiné potraviny do měst.
3: Ale jak se k nám vůbec dostali všechny ty mince se psy, kočkami a ještě dalšími potvorami?
4: V roce, kdy byl pan Jiří zvolen za krále, táhl s vojskem do Rakous a tam uzavřel dohodu s vídeňskými pány a s císařem a oni mu dali značnou sumu těch černých peněz. A tak se ty peníze dostali do Čech a král přikázal, aby je v jeho zemi brali. Když se to dozvěděli Němci, začali vyrábět veliké množství těch černých peněz, kupci je vozili do Čech a kupovali za ně a vyváželi z Čech zlaté a stříbrné peníze české. A ty peníze se v české zemi rozmohly tak, že tím lidé utrpěli tak veliké škody, že moudří lidé říkali, kdyby vyhořela polovina české země, byla by škoda menší než ta od těch peněz. Také na Moravě byl v měně veliký zmatek a lidé si na to naříkali. Král svolal valný sněm a na něm přikázal, aby ty peníze už dále nikdo nepřijímal, ale aby se zase brali peníze, které platili před 10 lety. S tím všichni Čechové souhlasili.
3: No, bodejť by nesouhlasili.
2: Mezi námi takový nepořádek, jaký byl tenkrát v německých krajinách.
0: O Německu zatím nemůžeme vůbec mluvit, a to až do 19. století.
2: Tak ten nepořádek v Evropě, aby spohledal.
3: A to je na Evropu co říct?
2: Ovšem to, co se dělo v této změti států a státečků volně združených pod císařským žezlem lenivého Fridricha III., to se snad nevidělo ani v Turecku. Jehož hospodářství se pro nás stalo příslovečným.
4: V době Jiřího Poděbradského To byla již hromada sousedů druhu nejrozmanitějšího, velikých, malých i nejmenších, vévodů a knížat, arcibiskupů a biskupů, markrabat, falckrabat a landkrabat, opatů i apatyší, hrabat, pánů, rytířů i svobodníků, ba i obcí městských a selských bezpočtu. A ti všichni přijímali statky své od samého Pána Boha v léno, jelikož obraceli zření své k císaři, jen pokud sami chtěli.
0: Pod Fridrichovou vládou nabyl úpadek hříše i všech jeho údů hrozivé povahy.
4: Je to Peleš Lotrovská, kde mezi knížaty ten je slavnější, kdo je hltavější.
3: To jsou slova tehdejších evropských současníků.
4: Rozklad říše je působen bezohledným rozkošnictvím.
3: Dodává další současník Eneáš Silvius Piccolomini.
4: Jež dává přednost zkáze státu a nechce ustoupit od ukojení sobeckých choutek. Ničivé kořistnictví doprovází rozmrzelá těžkopádnost a vede říši do záhuby.
2: Císař si pěstoval svou zahrádku ve Štýrsku a německé kraje se topily v nekonečných válkách a sporech.
0: To, co bylo k vidění u nás před nástupem Jiřího z Poděbrad, platilo ve velkém v německých zemích.
2: Neexistovala ústřední vladařská moc.
0: Nebylo nikoho, kdo by dal zemi řád a klid.
3: A což takhle porozhlédnout se v Evropě po těch úspěšných, tedy po těch, kteří se už osvědčili.
0: Ona idea slavné římské říše nebyla ještě mrtvá.
2: Tu a tam ožívala v tichých studovnách humanistů, kteří věřili, že nástupci římských císařů povznesou říši ke slávě Cezarů, Augustů, Hohenstaufů, Karla IV.
0: Jedním z těchto humanistů byl i jistý Martin Mayr, právník a buditel německého vlastenectví.
2: S Jiřím se osobně znal už několik let.
0: A dojem, který si o něm vytvořil, patřil k těm nejlepším a jeho obdiv rostl z úspěchy českého zemského správce a krále.
2: No a tento pan Mayr přijel v roce 1459 do Chebu na slavný sjezd.
4: Na tom sjezdu chebském obětí více zdánlivou nežli skutečnou proměnil Jiří sousedy, někdy nebezpečné, v přátele, věrné a stálé.
3: Byl to opravdu slavný sjezd?
2: Byl. Jiří přijel do Chebu v doprovodu 900 jezdců, stovky vozů, s celou svou rodinou a v kruhu předního českého panstva.
0: Zachovaly se městské účty, které nám umožňují poznat prostředí, četné rytířské turnaje, slavnosti, hry, hostiny.
2: Uprostřed všeho toho hodování jednal Jiří neúnavně celé dny. Hledal možnosti, jak se dohodnout se saskými vévody.
0: Chtěl mít za severní českou hranicí spojence,
2: které tam toto království skoro nikdy nemělo.
0: A přitom doufal, že se mu podaří získat saská léna v Čechách.
3: Trpělivost růže přináší, nebo co přinesla Jiřímu?
2: Ovoce.
3: Jaké? Sladké, nebo tak

0: ustoupil Sasům, měl dostat 20 tisíc zlatých rýnských.
1: To byla částka, kterou slíbil věnem své dceři Zdeňce.
2: Tahle ta zmínka o věnu napovídá, že se kšeftovalo, chci říci, že se jednalo nejenom s hrady a městy, ale i s vlastními dětmi.
1: Dohoda se Saskem byla totiž doprovázena jednáním o vzájemných sňatcích dětí.
0: Zvlášť náš Jiřík jich měl v záloze, no, skoro nepočítaně. A
2: tak kolik jich bylo Jiřího potomků?
0: Moment, jsem drobet zaskočen. To máme dvě manželství a v nich úhrně sečteno, ano, 10 dětí. 4 kluci a 6 děvčat.
1: Syn Fridricha Saského byl ustanoven ženichem Jiříkovi dcery Zdeňky.
0: Zatímco syn krále Jiřího Hynek byl zasnouben s Kateřinou, dcerou Viléma Saského.
2: Dobrá, ale přece jenom vzdát se českých lén v Sasku. Ještě jednou táž otázka, nebyla to škoda?
1: Jiří za česká léna v Sasku získal naspátek saská léna v Čechách.
0: Byl to čin státníka myslícího dopředu déle než na 2 dny a 2 metry.
1: Odstranil jim cizí vliv na tradičním českém území.
0: Vrátil hranice státu na jejich přirozené místo, na linii horského věnce, aby tak zachránil výhodnou celistvost české mísy.
1: Kdyby i nadále zůstali v severozápadních Čechách pány sasští vévodové, tak bychom o tuto oblast zcela a navěky přišli.
2: Což by ovšem byla daleko větší škoda.
3: Smlouvy tyto chebské byly skutkem velikým a rozhodným, jak v dějinách českých vůbec, tak i v životě a panování krále Jiřího zvláště. Od té doby svakování,
2: neboli příbuzenství,
3: mezi ním a předními dvory německými, jakož i císařem, svědčilo zjevně, že přijat byl bez odporu do hierarchie panovnické věku svého. Odřeknutím se práva k tolikerým hradům utrpěla arci korunočeská újmu znamenitou, ale byla to ztráta jen diplomatická, nikoli skutečná, ježto hrady sami již dávno se ocitly v moci saské právem tu více, tu méně jasným a držebným. Skutečné jejich dobytí bylo by stálo právě tolik úsilí a krve, jako kterýkoliv jiný výboj.
2: Nějak jsme pozapomněli na jistého pana Majra.
0: Ale nepozapomněli. Tady ho máme.
1: I když přijel do Chebu ve službách Fridricha Falckého, tak se hlásil do služby k českému králi.
0: V Chebu Majr Jiřímu navrhl, aby se český král, přední volitel, kurfiřt říše, ucházel o římské království.
3: Říše dojde blaha, až bude orel hnízditi ve lvím doupěti.
2: Co pak znamená toto zvířecí úsloví?
1: Lev byl erbem českého krále. Orel zase znakem říše.
0: Prostě nejlíp bude, když římským panovníkem se stane český král.
2: No tak za Karla IV. To fungovalo výborně. Kývl na ten návrh Jiří?
0: Návrh odmítl.
1: Ale tu zajímavou myšlenku tak úplně nepohřbil.
0: Majer nakonec vstoupil do služeb Jiřího přítele Ludvíka Bavorského zvaného Bohatý.
1: Ale Jiří mu stál za to, aby ho platil. Posílal mu pravidelné roční stipendium.
3: Ve dny po chebském sjezdu za čtvrt roku následující, totiž koncem července, císař Fridrich se skvostným komonstvem přijel do Brna a přijat tam se všemožnou slávou. Šlechta česká i moravská byla u velikém počtu pohromadě a mnoho slavností a kratochvílí bylo k úctě a zábavě toho hosta výtečného.
0: To bylo koncem července, přesněji 30.
1: Přesně 10 dnů před tím, tedy 20., nazývá uherský král Matyáš Korvín krále Jiřího
3: otcem nejmilejším.
1: A slibuje mu hory doly za přátelství, pomoc a přispění v boji s císařem.
0: Fridrich měl totiž zrovna s Matyášem zlou krev.
2: Proč?
0: Nechal se zvolit od části odbojných uherských stavů králem Uher a vypověděl Matyášovi nepřátelství a válku.
2: Prekérní situace. Na čí stranu se teď přidá Jiří, když Matyáš je... No ano, Jiří.

0: Říkův zeď? Zvítězí přátelské a příbuzenské city nebo politický prospěch?
1: Tyto otázky krále Jiřího příliš netrápily.
0: Ano, zdá se, že se z něj stával dokonalý politik.
1: Nestával, on jím už byl.
2: Nejvýhodnějším postojem pro něj byla neutralita. Usmívá se na svého zetě, slibuje mu tajně pomoc.
1: Současně však při jednání s císařem mu září na tváři úsměv a v tajných dohodách slibuje, že Fridrichovi dopomůže k uherské koruně.
3: Buď to smlouvami nebo mocí.
0: No, poněkud bezzásadové.
1: Ale politicky na výši.
0: Nepříliš čestné.
1: Za to však pragmatické.
2: Jiří byl prostě politik, který sleduje své cíle. Politik, který ví, že by padl, kdyby nebyl zároveň lvem i liškou.
0: Takže 20. července se Jiří co nejpřátelštěji domlouvá s Matyášem, že mu proti císaři pomůže.
1: A za pouhých 10 dní na to přijímá v Brně vzácnou návštěvu právě onoho císaře a říká mu, že je jeho milý přítel.
2: 31. července sedí císař v majestátu na trůně na brněnském náměstí.
0: Tam, kde se dnes prodává cibule a kedlubny a zelí, prostě na zeleném trhu.
2: A odevzdává svému milému svakovi a kurfiřtovi privilegia, která císaře nic nestojí. Českému králi jsou však milá a potřebná.
3: Propůjčil a dal jest nám naše regálie,
0: píše král Jiří Pražanům ještě téhož dne,
3: s velikou slavností a v přítomnosti knížat, duchovních, světských, hrabat i pánů z rozličných zemí říše svaté, v majestátu zjevně na rinku s velikou milostí a ochotností. A všechny věci právě dokonav nás, jakožto krále českého a nepochybného a kurfiřta nejdůstojnějšího na své pravici, všemu množství oznámil a okázal. A tak jsme se s jeho milostí spojili, že toto spojení do naší smrti Bohdá nebude zrušeno.
2: Jiří je blažen.
0: To je z toho dopisu víc než zřejmé.
2: A s pýchou pozoruje, jak císař povyšuje jeho syna Viktorína na říšského knížete a vyhlašuje jej hrabětem Kladským a vévodou Münsterbérským.
3: Naše věci zde šťastně jdou,
0: píše Jiří.
2: Radost a štěstí z českého krále a jeho rodiny přímo čiší.
1: Jaký div, v Brně se mu dostává toho nejtřpitivějšího lesku a nejvyšších poct, jakých vůbec může smrtelník v tehdejších poměrech dosáhnout.
0: Ale zase na druhé straně, na tom brněnském náměstí, před Fridrichem klečel.
1: Jiří byl příliš obratným politikem, aby nepochopil, že hold císaři české koruně může dodat jenom záři a lesk.
2: A přitom to ale vůbec nebude na újmu české svrchovanosti.
1: Jednání v Brně však ještě pokračovalo.
2: Nikoli už na zelném rinku, ale nebyla o nic méně důležitá.
3: Dne 2. srpna zapsali se sobě císař a král k jednotě, lásce a k pomoci obapolné ve všech potřebách svých. Císař se zavázal zaplatit i králi 8 000 dukátů, pomůželi mu smlouvami přátelskými k panování v Uhřích. 31 000 dukátů bude-li k tomu po marném smlouvání potřebí pomoci válečné. Tato odplata pak byla ještě zvýšena 3letým požíváním polovice všech důchodů království uherského a po 3 letech ještě nadobití částkou 60 000 dukátů. I slíbili oba mocnáři, nepovedli vyjednávání k cíli, že v roce 1460 o svatém Jakubu oba osobně se vší svou mocí válečnou postaví se u Prešpůrka do pole. Na to císař potvrdil, že bude v Římě podporovat české požadavky a ze své císařské pravomoci vyzve Vratislavské, aby krále Jiřího co pána svého poslušně byli.
0: Jak to Jiří udělal, aby se vlk nažral a koza zůstala celá?
1: Neboli, aby císař dostal uherskou korunu a aby Jiříkův zeť Matyáš zůstal uherským králem?
0: Tak nějak.
1: To v tomto okamžiku český král ještě neví.
0: Ale všechny zisky, kterých dosáhl v Brně, tak ty mu stojí za pokorné schýlení hlavy, za vazalský spolek a za zradu přátelství s Matyášem?
1: Asi ano, nevíme.
2: Ostatně Matyáš. Vždyť není vůbec jisté, jestli z něho bude mocný král nebo nešťastný štvanec.
0: Takže co by si tím král Jiří teď zatěžkával hlavu?
4: Všeho do času, abych opakoval poslední slova těchto toulek, do kterých jste se zaposlouchali. Všechno do času platí i s tímto pořadem, který pro vás připravili redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Jana Miluzinová a autor Josef Veselý. Takže se všichni opatrujte. Dobrý den, milí moji.

0: Hospicová poradna pro zdraví se bude ve středu 1. července věnovat tématu hemofilie. S hostem Martinem Bohůnem, předsedou Svazu hemofiliků, si budu povídat o úskalích života s poruchou srážlivosti krve a souvisejícími tématy. V rozhovoru se jistě dostaneme i k praktickým tipům pro život s tímto dědičným onemocněním. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. V českém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvod se zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravští silničáři plánují pokládku mikrokoberců na 10 silnicích v regionu. Záchranáři připomínají zdravotní rizika v souvislosti s horkým počasím. V okolí Pusteven v Beskydech vznikají 2 oficiální nocoviště pro přespání turistů. Dnes bude slunečno a teploty až 40 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Silnice na 10 místech jižní Moravy dostanou nový povrch v podobě dvouvrstvého mikrokoberce. Má prodloužit jejich životnost. Krajští radní schválili, že silničáři můžou začít hledat firmu na tyto práce. Opravy se dočká také 2-kilometrový úsek mezi Kotvrdovicemi a Podomím na pomezí Planenská Vyškovska, říká mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová.
2: Plánujeme vyměnit asfaltový kryt a z hlediska stavby prvního úseku, tedy Kotvrdovice-Sentářov, bude odvodnění pro čištění příkopů, propustků, obnova krajnic, úprava stávajících sjezdů a napojení včetně dopravního značení.
0: Hasiči zasahují u požáru bytu v Brněnovém Lískovci. Na místě je 5 jednotek a také zdravotničtí záchranáři. Ti mají v péči člověka, kterého hasiči vynesli z bytu. Dostat se do něj museli násilím, uvádějí na sociálních sítích. Omezený je kvůli tomu průjezd ulicí Plachty. V noci hasiči likvidovali požár na Moravskokrumlovsku. Ve Vedrovicích hořelo hospodářské stavení u rodinného domu. Na místě bylo 11 jednotek, nikdo nebyl zraněn, uvedl na webu hasičů jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Proč začalo hořet, zjišťuje vyšetřovatel. V Jihomoravském kraji platí až do odvolání varování před vysokým rizikem vzniku požárů. Až do pondělní půlnoci je v platnosti i výstraha na vysoké teploty. Zdravotníci proto doporučují vyhýbat se přímému slunci, nosit pokrývku hlavy a omezit alkohol. Podle meteorologů můžou teploty dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Záchranáři proto častěji výjíždějí k úpalům, úžehům nebo kolapsům a nevolnost. Ten popisuje jejich mluvčí Michála Botová.
3: Nejohroženějšími skupinami v těchto vedrech jsou seniori, chronicky nemocní lidé a také děti. Dohlížejme prosím na to, aby děti měly dostatečný pitný režim. My jezdíme ke kolapsům i k mladým lidem. Stává se to třeba, když dlouho sportují na slunci, také nemají třeba pokrývku hlavy, ani dostatečný není ten pitný režim.
0: Na Pustevnách v Beskydech a v okolí horského střediska vznikají 2 nová nocoviště pro turisty. Místo pro zhruba 10 stanů bude k dispozici na protihorní stanici Lanovky. Druhé nocoviště vzniklo na cyklostezce vedoucí z prostřední Bečvy do osady Kněhyně. Nabídne dřevěnou útulnu na kůlech s přibližně 6 lůžky. Má to pomoci omezit nelegální táboření v chráněné krajinné oblasti.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně jasno nebo skoro jasno, odpoledne lokálně oblačno, teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů. Vítr je slabý, proměnlivý, přes den mírný, jihovýchodní až jižní a biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy pojedete plynule, platí to také pro dálnici D1 a D2 u Brna. Za chvíli už začne přímý přenos koncertu dětských a mládežnických muzik z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Škola základ života, příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezké nedělní dopoledne, milí přátelé, tady ve Strážnici i vám, milí posluchači přímého přenosu regionálních stanic Českého rozhlasu Plzeň, Brno, Zlín, Olomouc a Ostrava.
1: V dnešním pořadu, kterému jsme dali název Škola základ života, chceme ukázat, jak velký význam má naše základní umělecké školství, a to především ve vztahu k naší hudební tradici.
0: Společně můžeme v následujících 90 minutách ocenit, jak chutné a šťavnaté ovoce nese soustavná práce profesionálů s dětmi v českých, moravských a slezských základních uměleckých školách.
1: O úvod se postarali a ještě zahrají naši nejmenší. Malá cimbálová muzika ze základní umělecké školy Smetanova 8 v Brně. Ta muzicíruje pod vedením Kateřiny Kovaříkové, která obě čísla také hudebně upravila.
0: Autoři pořadu a zároveň vaše dnešní průvodcovské duo Magdalena Můčková
1: a Zdeněk Vejvoda
0: vám přejí pěkný hudební zážitek.

0: dohrála a dospívala malá cymbálová muzika ze základní umělecké školy Smetanova 8 Brno. A myslím, Zdeňku, že bychom našim divákům a posluchačům měli trošku objasnit jedinečnost a význam základních uměleckých škol v České republice.
1: Velice rád. Základní umělecké školy, zkráceně ZUŠky, představují jedinečný systém uměleckého vzdělávání, který nemá v naprosté většině zemí Evropy, než kvůli světa, obdoby. Jejich hlavní význam spočívá v propojení systematického vzdělávání v hudbě, tanci, dramatickém či výtvarném oboru, v dostupnosti pro širokou veřejnost a profesionalitě. Na rozdíl od běžných zájmových kroužků totiž nabízejí ZUŠky státem garantované ucelené vzdělávání podle schválených osnov.
0: A já jen přidávám, že základní umělecké školy spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Proto žáci každoročně dostávají také vysvědčení. Ostatně já je mám ještě všechny schované.
1: No, jestli dovolíš, rád někdy nahlédnu, ale pojďme dát zase prostor našim mladým hudebním kolegům.
0: U mikrofonu už je nachystaná cymbálová muzika Vonička z Havířova pod vedením Martina Gelnara. V hudební úpravě Jiřího Slavíka staršího si poslechnete Slezský starodávný se sólovým zpěvem Agáty Rečičárové a instrumentálku romské lidové Taven Bachtale, tedy Buďte šťastní, v hudební aranži Martina Gelnara. Sóla hrají Lukáš Gelnar na housle, na klarinet Barbora Novotná a Filip Rečičár na cymbál.
1: Ale lidová muzika není živá jenom na Moravě a ve Slezsku, jak nám dokáže kapela Borovina. Jak její název napovídá, pracuje pod vedením skvělého Dalibora Bárty a sdružuje výborné zpěváky a instrumentalisty z celého Plzeňska, konkrétně ze základních uměleckých škol Střemošné u Plzně, z Rokycan a ze Starého Plzence.
0: V úpravě Jiřího Fischera, Dalibora Bárty, Josefa Kuneše a Zdeňka Vejvody nám Borovina zahraje taneční písně z jihozápadních Čech. Sólově zazní hlasy Gábiny Knetlové, Jirky Kysilka, Vojty Bárty a Matěje Vejvody. A protože kontrabasistka kapely nemohla do strážnice dorazit, je připraven zaskočit tatínek Zdeněk Vejvoda.

Let

0: Výuku v základních uměleckých školách vedou kvalifikovaní učitelé s uměleckým vzděláváním, tedy absolventi konzervatoří a vysokých uměleckých škol, často aktivní umělci. Jedním z nich je i Dušan Kovařík, dlouholetý pedagog brněnských Zušek, několikanásobný člen porod soutěží a dlouholetý aktivní violový kontráž. Dušane, dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Ty patříš ke kantorům, kteří mají za sebou úspěchy v historii v podstatě každého nejvyššího kola soutěží. A to nejen v případě souboru lidové hudby, ale také se svěřenci v sólové, tedy klasické hře na housle. Celou dobu se snažíš vychovávat aktivní muzikanty. Teď tvoji roli převzala tvoje žena, ale několik desetiletí jsi úspěšně v Brně do folklorního éteru vypouštěl své svěřence. Dovol tedy jedinou otázku. Jak lze pravdivě předávat regionální muziku v multiregionálním Brně?
1: Jak kdy? V Brně máme jednu výhodu, že si tam vlastně můžeme hrát, co chceme, na rozdíl od regionálních kapel, které jsou přece jenom svázaní tou oblastí, v které jsou, ale když člověk, teď to řeknu nepěkně, nafasuje 10 dětí a oni jsou nepolíbení čímkoliv, tak stejně musí začít něčím úplně jednoduchým, aby jim vysvětlili, že existuje nějaký první hlas, druhý hlas, že basa bude hrát na první, že proti půjde nějaká kontra. Pak se posléze přidá cymbál a klarinet nebo flétna. Takže nějak takhle. Mně vždycky pomohlo, když 2-3 jedinci z té kapely měli nějaké zázemí folklorní, jako doma. Jakože tam byli lidi, kteří chodili třeba do brněnských souborů, jako je Valášek nebo Javorníček. Jo. A to hrozně pomohlo, protože vlastně ty děti, co byly nepolíbené, se přitáhly k tomu. Jo. A další věc je, jak jsou ty děti zdatné, což se mě celkem vždycky povedlo ty houslisty vychovat, protože si myslím, že v té cymbalovce ty smyčce jsou zásadní v podstatě. A když jsou dobrý smyčce a s cymbálem mě vždycky někdo pomohl, jako a tak pak to nějak jde. A podle toho, jak jsme zdatní, tak si pak troufáme na regiony, jenom to musí být opravdu pravdivé, že když se do něčeho pustíme, tak nám i ten regionální muzikant musí věřit, že to tak je.
0: Já si myslím, že vítězství nejen v soutěžích, ale to, že ti muzikanti žijí aktivním životem dávno po odchodu ze Zušek, tak potvrzuje tvá slova. Děkuji moc.
1: Já taky děkuji.
0: Ahoj, svůj pedagogický vhled nám představil brněnský hudební pedagog Dušan Kovařík.
2: Moc děkujeme. Já pro naše rozhlasové posluchače připomínám, že sledujete a posloucháte přímý přenos z 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici z pořadu Škola základ života, věnovaného našemu základnímu uměleckému školství. Cymbál a dudy bývají někdy neprávem podceňovány jako nějaké pouhé lidové nástroje, i když v obou případech sledujeme snahy o jejich uplatnění v širším žánrovém spektru. A s potěšením můžeme konstatovat zájem současných hudebních skladatelů i interpretů o tento nástroj.
0: Příkladem budiš metodovo rokování autora a v tomto případě i pedagoga Dalibora Štrunce. Na cymbál hraje rocker Jenda Dojčan.

0: Jan Dojčan. Zdeňku, víš, že v huku puku buben?
1: Pardon, tak teď úplně nerozumím.
0: Já jenom, že muzika, kterou za chvilku uslyšíme, pochází právě z hluku, kde se pořád používá takzvané obalované L. Hluk je huk. Byl se řekne byl a podobně.
1: No to jsem nevěděl, ale vím, že cymbálovou muziku huk vede Kateřina Říhová. Repertoár čerpá z písňového bohatství Dolňácka a Uhersko-Brodska.
0: Muzika z hluku opravdu bodovala. V posledním ročníku soutěže kromě prvenství kapely udělila odborná porota také zvláštní ocenění Veronice Varchilové za zpěv, Kubovi Říhovi za hru na kontrabas, dívkám za vokální výkon a celé muzice zvláštní cenu za přirozený projev a prezentaci hudebního materiálu.
1: A hudebním střihem se pak dostaneme až na úplný západ Čech k triu Sižába.
0: Pardon, teď zase nerozumím já.
1: Prostě a jednoduše takzvanou malou selskou muziku z Karlových Varů v tradičním obsazení klarinet Dudy. Housle tvoří trio Simr Žáková. Balík prostě Sižába. Já mám velkou radost, že tady je s námi jejich učitel ze základní a základní umělecké školy Karlovy Vary, skvělý houslista, violista Milio Milev. Milio, Magda už tady zpovídala kolegu Dušana Kovaříka ohledně folkloru v Brně, ale Karlovarsko je také dost specifický region. Řekněme, že je to podobný případ zmizelé a nově nacházené kulturní a historické paměti. Jak k tomu vlastně přistupuješ a co znamená dneska folklor v Karlových Varech, odkud čerpáte a kudy svoje žáky vedeš?
2: Dobrý den. Já bych řekl, že srovnávat Brněcko a Karlovarsko úplně nelze, protože my jsme měli trošku, nebo máme pořád jinou pozici. U nás staletí žilo německé obyvatelstvo a vlastně do jejich odsunu po druhé světové válce tam žila jejich kultura a oni si ji odvezli sebou. Potom nezůstalo tam prakticky nic, zůstaly tam jenom střípky, které teďka sbírá několik nadšených lidí, snaží se navázat na tu přetrženou nit. A já vlastně, než jsem se dostal vůbec k tomu karlovarskému folkloru, tak jsem studoval v Plzni na konzervatoři, tam jsem nastoupil do souboru písně a tanců Škoda, dneska je to soubor Mladina. Ten soubor tehdy vedl Josef Krček a tam se začal utvářet můj vztah k tomu folkloru. Hráli jsme tam především Plzeňsko, Chocko, v Jižní Čechy. A když jsem potom přišel z vojny, tak jsem se dostal do kontaktu s jeho bratrem Jaroslavem Krčkem a s muzikou Bohemikou. Ta dál vlastně určovala to moje hudební cítění v tom folkloru. A v tomhletom duchu já trošku vedu ty svoje žáky. Máme velký štěstí, že Jaroslav Krček nám občas něco napíše. Oni jsou na to strašně natěšení, pořád se mě ptají, a kdy zase pan Krček něco napíše? Takže máme výhodu v tom, že můžeme čerpat z této studny. Ale samozřejmě já se snažím, aby oni ten folklor pojali trošku celkově, aby jsme neustrnuli jenom na těch českých písničkách, takže saháme občas i na Moravu, trošku drze, někdy i na Slovensko a pokud jedeme někam do zahraničí, tak vždycky chci, aby poznali folklor i těch národů, kde se pohybujeme. Teď třeba v září jedeme na Island, tak jsem jim rozdal islandské noty a někteří se začali učit islandské texty.
1: Milio, děláte úžasnou práci. Je skvělé, že Karlovy Vary nejsou jenom filmový festival, ale taky folklory. Mm-hmm. Milio Milev, já jenom doplním, že trio Sižába nám zahraje skladby hned tří významných autorů spojených s českou lidovou hudbou. Polku Vladimíra Bajera, chocké kolečko již zmíněného Josefa Krčka a keltské ozvěny jeho bratra Jaroslava Krčka.
0: Ale nejdřív muzika z hluku. Příjemný poslech.

Thank you.

0: Krásné, byť horké nedělní dopoledne tady ve Strážnici. Posluchačům Českého rozhlasu, kteří nemají obraz, musím sdělit, že hrají skutečně žáci a žákyně základních uměleckých škol, nikoliv dospělá profesionální tělesa. Dohrálo trio Sižába z Karlových Varů a před nimi s cymbálovou muzikou základní umělecké školy Hluk zpívali Veronika Varchilová, Julie Pančíková, Marie Hrdinová a Kuba a Ondřej Jakšíkovi.
1: Dnes se nám tady ve Strážnici i na rozhlasových vlnách představují vítězové minuloročního kola soutěže hry na cymbál, dudy, komorní hry s cymbálem a dudami a především hry souboru lidové hudby.
0: Magdi, my bychom měli ale aspoň zmínit, jak vůbec ty soutěže fungují, jak pracují.
1: Výborně, je to na tobě.
0: Dobře, soutěže základních uměleckých škol mají dlouhou tradici. Dnes je vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ve spolupráci s Uměleckou radou základních uměleckých škol již je, přátelé, Magda jako celorepubliková předsedkyně sekce hry na cymbál a souboru lidové hudby členkou.
1: Ano, nikdo se nenašel jiný. A já doplním, že ze soutěží v tříletých cyklech děkujeme, ve kterých se jednotlivé obory a nástroje pravidelně střídají. Například v hudebním oboru se každý rok soutěží v jiné skupině nástrojů nebo v jiných disciplínách.
0: Postupový klíč je tradičně čtyřkolový. Přes školní, okresní a krajská kola se ti nejlepší mohou probojovat až do kola ústředního, tedy celostátního.
1: A i když se muzika, podobně jako jiný kumšt, nedá změřit ani odstopovat, smyslem a cílem soutěží je především motivace žáků, jejich vzájemná inspirace, sdílení zkušeností a podpora mimořádně nadaných talentů.
0: Jedním z loňských vítězů
1: a také dlouholetou ukázkovou školou rozvíjející regionální hudební folklor
0: je základní umělecká škola Kyjov.
1: Jejíž ředitel Petr Petrů jako vedoucí muziky nejednou stojí na pódiu se svými svěřenci.
0: Myslíš, že je tam schovaný i dnes?
1: Asi ne, už by se tam totiž nevešel. Hraje a zpívá a tančí.
0: Velká.
1: Řekla bych dokonce mimořádně velká.
0: Cymbálová muzika základní umělecké školy Kyjov.

0: Velká poklona Magdě, tak tohle tedy bylo mimořádně velké těleso.
1: No, normální, kyjovské.
0: Ale pozor, v hudební ekvilibristice budeme pokračovat. Jednou ze soutěžních kategorií je totiž komorní hra s dudami, nebo, jako v tomto případě, s cymbálem. Skladby v této soutěži nemusí být a často také nejsou folklorní.
1: Ano, ano. A když se potká výborná pedagožka a vynikající aranžér, v našem případě manželé Ladislava a Eduard Tomaštíkovi,
0: a mimořádně nadaní žáci, v tomto případě jejich syn Tomáš Tomaštík a Vilém Langášek a Jáchym Vetr,
1: tak vznikne takováto paráda. Schválně, Zdeňku, jestli se dopočítáš, v jakém metru hrají.
0: Mně bude stačit, když ohlásím, že skladbu Almost 12 Béli Fleka v aranži Eduarda Tomaštíka v netypickém spojení cymbálu, klavíru a kachonu hraje No Name Trio Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové z Brna.
1: Mimochodem, naopak na opačné straně už se nám připravuje další z loňských vítězů soutěže, lidový soubor Melodika, který od roku 2002 pod vedením Veroniky Chudobové působí při Fakultní základní umělecké škole v Praze Stodůlka.
0: Jak za chvilku uvidíte a uslyšíte, vedle klasických hudebních nástrojů využívají také repliky nástrojů historických. Zazní například české křídlo, kobza, trumšajt, renesanční dudy či cymbálek.
1: Melodika zahraje v kostýmech inspirovaným raně novověkým historickým oděvem a díky ní ožijí nejstarší prameny českých světových písní v aranžích Miroslava Sekáče. Sola zpívají Natálie Stejskalová a Ondřej Mašek. Na klarinet zahraje Anna Vrbská.
0: To bude krása, ale protože my máme rádi kontrasty, začne ryze současné No Name Trio.

Szczepaczka.

0: dohrál a dospíval lidový soubor Melodika z Prahy, toho času ve Strážnici a živě na vlnách regionálních stanic Českého rozhlasu.
1: Magdi, já myslím, že je tak akorát čas na to, abychom se podělili o nějaké perly z dotazníčku, které jsme v rámci přípravy pořadu adresovali přímo dětským aktérům. Chtěli jsme nahlédnout, jak lidovou muziku a vše s ní spojené vnímají sami děti.
0: No, někde už o děti ani nejde, ale souhlasím. Otázka. Jak často a jak dlouhé máte společné zkoušky?
1: Chlapci z uherskohradištských husliček odpovídají, pokud je pivo a dokud nedojde pivo.
0: Další otázka. Můžeš několika slovy výstižně, nejlépe vtipně, charakterizovat váš kolektiv?
1: Odpověď z Boroviny Střemošné. Hsl plus dud plus KB plus 2 klar plus 2 sp rovná se Borovina. Lidová muzika Střemošné, no to je rovnice, takže je mi úplně jasné, kdo to psal, Magdo, a rozumím.
0: No, já teda nerozumím, takže pro vysvětlení po skončení pořadu ke Zdeňku Vejvorovi, že ano?
1: A teď už to začne být skutečně konkrétní. Otázka, co tě nebo kapelu nejvíc baví hrát a co je naopak nezáživné nebo otravné?
0: Cymbalista Honza z Malé brněnské muziky píše, že ho nejvíc baví hrát Podluží a nebaví ho hrát Valašsko. Zde stojící husličky naopak nejvíc baví bílovské a nejotravnější jsou podlužácké táhlice.
1: Ale teď pozor, odpovědi na otázku, co je u vás v městě či obci nejlepší na světě?
0: Kyjov. Zuška, kebab, kulturák.
1: Sižába tvrdí, že nejlepší jsou karlovarské lázeňské oplatky.
0: Brňáci jsou zase pyšní na Orloj na Svoboďáku.
1: A Borovina, cituji, ve městě Třemošná nás vždy pobaví autobusová zastávka Třemošná Ves, do jejíž cedule už několikrát naboural autobus a je úplně nakřivo. A ještě odpověď na otázku, kdyby dnes vznikaly nové lidové písně, o čem by byly? Odpověď, zřejmě aktuálně velmi zklamané dívky z Prahy, je, pokud by ji psali ženy, bylo by to něco o tom, jak jsou muži k ničemu. To je takové nadčasové téma.
0: Zpátky k muzice. Soutěže jsou o solových nástrojích, dudách a cymbálu. Snad se na mě jako reprezentant české hudební kultury v čele s dudami neurazíš, když ohlásím vítěze loňské soutěže nejstarší kategorie do 18 let v solové hře na cymbál žáka Petra Gablase, Tadeáše Staška ze základní umělecké školy Uherské Hradiště. V jeho podání si poslechneme virtuózní skladbu pro cymbál v hudební úpravě Ludovíta Daniela Vešelo se dzivče.

0: Staszek. Milí přátelé, diváci tady ve Strážnici a posluchači regionálních stanic Českého rozhlasu Plzeň, Brno, Zlín, Olomouc a Ostrava. Jsme v samém závěru našeho pořadu, ve kterém prim hrají naše unikátní základní umělecké školy.
1: Na závěr dovolte malou statistiku. Když započítáme někdejší lidové školy umění, takzvané lidušky, jejich obecní i státní předchůdce a dnešní zušky, bavíme se přibližně o 150 leté historii tohoto typu uměleckého vzdělávání.
0: V současnosti navštěvuje základní umělecké školy v České republice přibližně 450 tisíc žáků ročně. Tohle číslo ale neznamená skoro 500 000 nových dětí každý rok. Většina žáků studuje řadu let.
1: Ze statistických modelů a historických dat vychází, že základními uměleckými školami a lidovými školami umění prošlo přes 8,5 milionu dětí. A to mluvíme o samotných žácích. Školní aktivity ale ovlivňují i jejich rodiče, sourozence a široké publikum.
0: Pro představu, více než 8,5 milionu dětí znamená přibližně 430krát zaplněnou letnou.
1: Většina z těchto dětí se nestala profesionálními umělci, ale odnesla si něco možná ještě důležitějšího.
0: Vztah k hudbě.
1: Tvořivost.
0: Odvahu vystoupit před lidi.
1: A vztah ke kultuře, který je na celý život.
0: Našimi dnešními posledními účinkujícími jsou několikanásobní vítězové ústředního kola soutěže Zlíhně pedagoga Pavla Štulíra a Uhersko-Hradišťské základní umělecké školy cymbálová muzika Husličky.

0: Milí diváci Strážnického amfiteátru Zahrada, vážení posluchači Českého rozhlasu, pokud vás náš pořad utvrdil v tom, že Zušky nejsou jen školy, ale cenné dědictví a mimořádná součást naší kulturní identity napříč generacemi, pak dnešní hudební setkání splnilo svůj účel.
1: Zušky nejenom jako kulturní fenomén, ale jako jeden z nejvýznamnějších prostředníků české, moravské a slezské lidové hudební tradice dnes představili jednotlivci komorní i větší soubory lidové hudby, vítězové ústředního kola posledního ročníku soutěže základních uměleckých škol v oborech hra na cymbál a na dudy, komorní hra s cymbálem či dudami a hra souborů lidové hudby.
0: Uchovejme a podporujme Zušky. Je to naše kulturní rodinné stříbro.
1: Závěrečné minuty patří cymbálové muzice Husličky z Uherského Hradiště.
0: A ještě předtím se od mikrofonu loučí autoři pořadu a vaši dnešní průvodci Zdeněk Vejvoda
1: a Magdalena Mučková.
0: Naslyšenou.

0: dobré rady v pondělí 29. června budou na sladko. Přivítáme cukrářku a pekařku Petru Burianovou, která poradí, jak s úspěchem upéci letní moučníky. Jak například zabránit tomu, aby ovoce pustilo příliš mnoho šťávy a těsto se nám rozmočilo? Tradiční a pro léto typická je bublanina. Co u ní nepodcenit? Řeč bude také o pečení křehkých koláčů, přípravě ovocných knedlíků nebo domácí zmrzliny. Těším se moc. A co vy? Přidejte se k nám. Zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: dávají.
1: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
2: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
1: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
2: Folklor a sport.
1: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
3: Hostem úterního dopoledního vysílání 30. června po 11. hodině bude vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Přiblíží novou techniku, kterou lze ve Ždánicích pozorovat slunce. Připomene prázdninová zatmění slunce i měsíce a další zajímavé jevy, které můžeme pozorovat na letní obloze. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: možná ze strachu, možná jen tak ze zvyku. Zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Český rozhlas Brno.

A my vás teď zveme do obce zvané Bohuslavice. Jelikož obcí s tímto názvem je v České republice hned několik, tak jde prosím o Bohuslavice u Kyjova. Jejich hlas pro nás zachytil pan Jakub Ondrůšek. Za pozornost tu stojí na návrší farní pozdně barokní kostel svatého Filipa a Jakuba. Jeho zrod se datuje v polovině 17. století na místě staršího středověkého kostela, kteréhož počátky tedy sahají až do 13. století. Jinak v pozdějších letech byla přistavěna i věž, představená západnímu průčelí, která je zastřešena zvonovou bání. Nesou v tom zvonovém patře věže zavěšeny 4 novější zvony, ulité na místo zvonů zrekvírovaných ve světových válkách. No, jak už to bývá, zvony, což jsou poslové míru, padnou za oběť, aby se z nich mohla ulít děla. A takto se ozývá zdejší skromné, tedy bohuslavické vyzvánění. Dobrý

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Meteorologové varují před extrémními teplotami. Na jihu Moravy bude až 40 stupňů. Dnes je poslední šance nakoupit dluhopisů republiky. Do seznamu jihomoravského nehmotného kulturního dědictví přibyl brněnský Hantec a obchůzka Blažejáků v Blatničce. A bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 39 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Na jižní Moravě dnes může být až 40 stupňů Celsia, lidem hrozí přehřátí organismu a dehydratace. I kvůli tomu se plní koupaliště a akvaparky, třeba ty v Blansku, Pasohlávkách nebo Bučovicích prodloužily se začátkem prázdnin otvírací dobu.
2: Pijeme, mažeme se a samozřejmě chladíme se do vody.
3: Děti téměř nevlezou z bazénu a my se chladíme tady v restauraci.
4: Vzali jsme si sebou dostatek množství vody, děti jsme, než jsme sem šli, jsme namazali.
5: Ženy vzaly své rodiny trávit vedra do akvaparku u Brna. I přes všechny tyhle způsoby ochlazování se ale může stát, že se někomu z horka udělá špatně. Na to jsou místní pracovníci připravení, ujišťuje jejich ředitel Tomáš Svoboda.
6: Paramedik, záchranář i všichni plavčíci, které tady máme, jsou vyškoleni na to, aby pomáhali.
5: Kolaps ale může hrozit i při prudkém ochlazení organismu. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Do dnešní půlnoci je možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si je můžou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje se rozrostl o dva zápisy. Radní kraje schválili zapsání brněnského Hantecu, tedy slengu kombinujícího češtinu, němčinu, hanáčtinu nebo jidiš. Druhou novinkou v seznamu je obchůzka Blažejáků v Blatničce na Veselsku. Ta se koná každý rok začátkem února v období svátku svatého Blažeje, vysvětluje mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
7: Obchůzky se účastní skupina chlapců ve věku od 3 do 15 let. Za zpěvu tradiční písně obcházejí obcí ve specifických formacích a udržují zvyk, který byl po přerušení v roce 2001 znovu úspěšně obnoven. Tradice dodnes plní významnou společenskou a komunitní roli.
0: Hasiči dnes likvidovali požár bytu v Brněnovém Lískovci. Vynesli z něj starší ženu, kterou záchranáři resuscitovali. Požár se podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky podařilo poměrně rychle zlikvidovat. Museli při zásahu evakuovat 10 lidí z okolních bytů, ti se však mohli poměrně rychle vrátit.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Foukat by k tomu měl mírný jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na příjezdu do Brna po dálnici D1 zůstává na stém 90. kilometru nepojízdné auto. Pozor u nehody autobusu u Budkovic na silnici do Ivančic a opatrně projíždějte na okraji Tečic na silnici na Kývalku, tam spadl strom. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

přívětivé a pohodové nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Mistříňanka pro nás zahrála polku Antonína Pavluše Milocké šidleny a přivítala nás do první hodiny našeho vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Lubomír, na Slovensku slaví jmeniny Beáta a v církevním kalendáři je svatý Irenej. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a přát si navzájem sílu je možná méně obvyklé, než přát si prostě štěstí. A já vám přeji, ať tato vedra všichni překonáme ve zdraví, tak tedy hodně sil a věřím, že pěknými písničkami vám přineseme trochu toho štěstí. No a s písničkou přichází Moravanka s Valčíkem Nemůžu, synečku.

0: A vítám prvního volajícího. Prosím, můžete se nám představit a odkud voláte? Dobrý den.
1: Datínský Dolní Loučky.
0: Ano, tak vítejte, prosím, můžete.
1: Já bych rád nechal zahrát Marušce Midrlové, Marušce Bítešníkové a Věrušce Brichtové k jejím narozeninám. Je to všechno okres Žár, takže bych jim psal pěknou písničku, nechal zahrát k jejím narozeninám a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Hlavně to zdraví a jinak všechno přijde samo už.
0: Dobře, tak děkujeme za zavolání, přejeme vám pokud možno co nejpříjemnější den, ať se vám daří a nashledanou.
1: Já děkuji, taky paní Navráčová, nashledanou.
0: Tak a pojďme na psané přání. Prosím o písničku panu Janu Havlínovi ze Sentic, který 24. června oslavil své narozeniny. Milý strýčku, posílám ti z dálky přání, i když opožděné, k narozeninám. Vše, co člověk potřebuje, to máš. Máš kde bydlet, co jíst a pít a po boku tolik let svoji Mařenku a celou skupinu. Takže jsi vlastně šťastný to muž. Tak jen ti přeji, ať se ti vyhýbají všechny nemoci a neduhy a jsi stále tak veselý, jako když jsi se z mne utahoval v dětství. Vše nejlepší a na zdraví, Gabina. Tak předali jsme a písnička. Jsi moje děvčátko, Antonín Pernička a Stříbrňanka.

0: Tak vážení a milí, pojďme na e-mailovou poštu. Další dopisy tady máme. 26. června oslavil náš tatínek muzikant, bývalý kapelník Juráčkovců, pan Antonín Hakala z Lanžhota, 82. narozeniny. 13. července oslaví narozeniny jeho manželka, naše maminka, paní Marie Hakalová z Lanžhota. Zahrajte jim prosím hezkou písničku. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, přejí děti Jana, Tonda a Jitka s rodinami. Tak předali jsme a hrajeme písničku, tak snad se bude líbit. Jsou to dvě žartovné písně zo Záhoria. Lidové Anton Gajdoš bude nám zpívat.
1: Český rozhlas Brno.

Tak dozněly lidové dvě žartovné písně zo Záhoria. Anton Gajdoš nám dospíval, doprovodil orchestr ludových nástrojů. No a pojďme se věnovat vašim psaným přáním. Dnes slaví své krásné kulaté sedmdesátiny svěží a plný elánu pan Josef Bílek z Nětínka v okrese Žďár nad Sázavou. Drahý švagře a strýčku, přejeme ti do následních let hodně štěstí, lásky, zdraví a hlavně užívání si zaslouženého odpočinku v klidu rodiny a při chovu svých milovaných domácích zvířátek. Užij si to a už to nalej, to ti přejí lahodní švagr a švagrová ze Synovci s rodinami. Tak předali jsme a další písnička. Po kyjovským rynku Vladimír Fefr a Tufaranka ze Šakvic.

pojďme, přátelé, budeme přát, máme tady e-maily. Hezký sluníčkový den, všechny v rozhlase srdečně zdravíme, prosila bych o písničku a přání. Včera měla svůj sváteční den paní Ladislava Šuráňová z Babic u Uherského Hradiště. Vše jen to nejlepší, moře zdraví, štěstí, pohody, lásky, radosti z vnouček, radost z vnouček, a boží požehnání přeje sestra Bohunka s manželem Pepou a nyní na pobytu v Luhačovicích. Děkujeme za odvysílání Havlíkovi. Tak to bylo jedno přání, pojďme ještě na jedno tady. Prosím o písničku k dnešnímu svátku, teda k včerejšímu svátku pro mého kamaráda pana Ladislava Zlámala z Pravčic. S přáním všeho nejlepšího, hlavně pevné zdraví, přeje Jarek a Lenka z Rackova. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Pro keho sa strojíš a Moravěnka.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já chci přivítat paní Marušku z Nivnice. Dobrý den přeji.
4: Krásný nedělní den přeji já vám, Květuško, a všem milým posluchačům v tomto horku. Zítra oslaví svátek milí pánové Petrové, Přeháčkovi starší a mladší Zvězové. A taky Petr a Pavel Chovancovi ze Suché Loze, Pavel Vítek z Míkovic a další Petříci z rodiny, známí i neznámí. Všem přejeme hodně zdravíčka, pohody, radosti, lásky a všeho, co si sami přejí. To jim přeje Maruška Mirek z Nivnice. A ještě bych chtěla velké poděkování poslat milým manželům Anice a Jindřichovi Hlávkovi. Jsou to úžasní přátelé, které mám moc ráda. Vždy pohladí krásnými slovy a jsou to velmi milí. Tak já jim posílám, Aničko, hlavně tobě krásnou písničku a přeji vám oběma, abyste se v tom horku trošičku měli lepší. A taky bych chtěla pozdravit ještě Marušku Hanákovou a jejího manžela do Moravce. To jsou taky milí lidi. A Marušku Jeřábkovou, Kročilovou, Veroniku Moravčíkovou, no prostě Hochmanovi, všechny přátelé, co znám, Jarolka Volpa. A hlavně Vítěnka Petráše a jeho maminku Toničku taky hodně a hodně dobyste pod Lopeníkem zdravím. No a všem přeji to krásné léto a pěkný nedělní den. A vám, Pětuško, taky no, se mějte moc pěkně. Ano, a hlavně ty horka snesme. Tak nějak,
3: ano. Teď mi tak napadá, paní Maruško, že kdo má sklep, tak vyhrál, protože ten se tam může ukrýt na chvilečku. Nemyslím na to popíjení, no ale třeba tam přečkat to poledne to horké, ne. Vidíte?
4: Tak
3: no, pokud nemají klimu, samozřejmě. No, samozřejmě. Ale v tom sklepě je tak jako příjemně. No. Dobře.
4: Ano, do bazénu skočíme a tak to nejak jde, no. Lohy do bazénu, do vodičky.
3: Do lavoru.
4: Ano, pod sprchu chladnější a nejak to přežijeme.
3: Ano. Já chodím doma vždycky takovým mokrým ručníkem na krku a v noci jsem spala taky s ručníkem namočeným ve studené vodě a měla jsem ho tak přes ramena přes a bylo dobře. A tak, bylo tak líp, tak jako jo, tak se mi to, teď my jsme tam měli ještě ten ohňostroj, takže to také bylo trošku takový mírný nekomfort, no ale byl krásný teda, ano. Ale Češi byli, ano, a byl krásný, ale teda jaksi, ano, takové, jak bych řekla, takový smog z toho, jak to střílí, tak ten tam bohužel pak nám jde do oken, ale ano, dobře to dopadlo. Jsem tady, vysílám a těším se.
4: Tak, ano.
3: Tak pěkný ano. Den, paní Maruško.
4: Tak mějte hezký, ví také Květuško, nashledanou.
3: Nashledanou. No a já tady připojím ještě psané přání, které to mám panu Jaroslavu Macháčkovi z Luhačovic. Náš milý tatínku a dědečku, k tvým dnešním 81. narozeninám ti všichni přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, hlavně, aby ti zdraví sloužilo a už se ti nic nezhoršovalo, ba naopak, aby se vše zlepšilo, protože ty jediný se umíš opravdu perfektně starat o domeček v Luhačovicích a hlavně o zahrádku. Hodně sil a optimismu do dalších let ti přeje Jára s Hankou, Zuzanka s Alenkou a Trixy z Brna. Máme tě moc rádi, protože je s tebou stále legrace. Tak předali jsme a hrajeme písničku Z rána Hubienka. Tak tuto polku napsal Pavel Karlík, Kubík a my si ji poslechneme od Legrutů.
0: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Marii z Moravce. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, zdravím vás a vašich kolegyní nebo kolegů, nevím, kdo tam s váma je. A chtěla bych tuto písničku poslat do Budišova u Třebiče pro Jarku Bednářovou, která ve středu bude slavit svůj svátek. Tomuto svátku jí přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu a v těchto vedrech, ať se upatruje. To jí přeji já, bývalá spolupracovnice Marie z Moravce, a tuto písničku posílám také do Lanžota, do Nivnice, kde prvé volala Maruška, a do Miroslavy a do Otnic a do Nivnice ještě Janičce Smutné a celé její rodině. A ta písnička je paní Navrátilová a je pro vás, abyste byla trochu, měla zpestřený tento horký den.
0: Ano, ano.
1: Přeji vám hlavně pohodu a schovejte se někde do stínu, ať nejste na sluníčku.
0: Nejsme. Zaplať pánbu, jsme tady takhle ve stínu pěkně a je to dobré.
1: Ano, ale potom, až půjdete domů, tak no to jo. Bude něco.
0: No ano, ale od dneska trochu lehce popfukuje vítr a ten to trošku jako zmírňuje, tak to je dobře. Včera to bylo takové ale stojaté teplo, dneska to je trochu lepší.
1: No je, ale to nic není, paní Navrátilová.
0: Ano.
1: To ještě pořád.
0: Vím, rozumím, ano. Ještě není všem dům konec, chcete říci.
1: Ano, tak jo. Tak. Ano, ano.
0: Tak, paní Marie, přeji vám, pokud možno, ať to také zvládáte. Naschledanou.
1: Ano, ano.
0: No a přátelé, my teď půjdeme na e-mailovou poštu, máme tady. Tak dnes slaví narozeniny hned dvě milé oslavenkyně, a to paní Jarmila Skovajsová z Doubrav na Zlínsku a paní Eva Šohajková ze Šarov, taktéž na Zlínsku. Prostřednictvím vaší krásné relace bychom jim oběma chtěli poslat pěknou písničku s přáním všeho nejlepšího, pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, spokojenosti a radosti z každého dne života a také hodně, hodně radosti z milovaných vnoučátek. Ať je dobrá nálada v dalších letech neopouští a sluníčko pohody a tím stále svítí. Vše dobré přejí Jarmila a František Gajdůškovi a připojují se děti obou oslavenkyň se svými rodinami, všichni přátelé, sousedé a známí. Pusu babičce Jarmile posílají vnoučátka Amálka, Rozárka, Adam a Radeček a babičce Evě vnučky Adélka, Valinka a nejmladší Eliška. Děkujeme za tlumočení gratulace a přejeme všem v redakci krásné letní dny. Jarmila Gajdůšková, a my velice děkujeme a posíláme písničku Lidová Zavrcaně Cérečko. Zaspívají Joška Černý, Marie Salajková za doprovodu cymbálové muziky Krácia.

0: Tak dozněla vrtěná zavrcaně CRčko, Joška Černý, Marie Salajková a cymbálová muzika Grácia. A pojďme přivítat paní Konečnou z Horních Věstonic.
1: Dobrý den, paní redaktorko, já mám takové přáníčko. V těchto dnech se dožívá krásných kulatých narozenin náš svatý otec, pan Pavel Pacner, je to mikulovský probošt. Přejeme mu strašně moc zdraví, štěstí, boží požehnání. Panenka Maria, ať chrání jeho kroky a hlavně ty jeho výšky na kole. Je to strašný sportovec, tolik ujede kilometrů, tak tam to štěstíčko bude potřebovat určitě nejvíc. A to všechno mu přejí jeho věrní farníci z Horních Věstonic. A jak on s oblibou říká, farníci z HV. Děkuji vám moc.
0: Ano. No a paní Konečná, jenom mě řekněte, Horní Věstonice, vy tam máte horko, že?
1: Ani nemluvte, ta palava je tak rozpálená a ona to tak přitahuje. Ano. A my tady teda opravdu trpíme. Ale to dneska trpí všady, nejenom
0: no
1: my.
0: A co takhle do sklépečku někam tak jako se schovat?
1: Já jsem tému vínečku nedošla.
0: Ne, nejde o vínečko, jenom se tam tak schovat. No, jako.
1: To ne, tam není dobrý vzduch.
0: Ne? Tak dobře, tak vidíte, já jsem si myslela, že vám poradím a neporadím. Tak dobře, tak paní Konečná, přeji vám, pokud možno, ať to zvládnete, hodně sil do toho dnešního dne a někdy příště se budu těšit. Nashledanou.
1: Děkuji moc za prostor, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a pojďme tady na přání, které tady máme, e-maily přišly. Tak a je tady přání. Prosíme o gratulaci k dnešním narozeninám dvěma jubilantkám a je to prosím pro paní Jarmilu Skovajsovou z Doubrav na Zlínsku a paní Evu Šohajkovou ze Šarov, taktéž na Zlínsku. Prostřednictvím vaší krásné relace bychom jim oběma chtěli poslat pěknou písničku s přáním všeho nejlepšího, pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, spokojenosti a radosti z každého dne, života a také hodně radosti z milovaných vnoučátek. Ať je dobrá nálada v dalších letech neopouští a sluníčko pohody a tím stále svítí. Vše dobré přejí. Jarmila a František Gajduškovi připojují se děti, obou oslavenkyň se svými rodinami, všichni přátelé, sousedé a známí. Pusu babičce Jarmile posílají vnoučátka Amálka, Rozárka, Adam a Radeček a babičce Evě, vnučky Adélka, Valinka a nejmladší Eliška. A já posílám další písničku Zdeněk Baťka, Nenechal jsem koně a Kumpánovi muzikanti.
2: Český rozhlas Brno.

písnička nám dozněla, pojďme e-mail další. Dobrý den, zdravím vás ve studiu a děkuji za tento pořad, který pohladí po srdíčku. Také zdravím všechny posluchače, známé i neznámé. Prosím o písničku k dnešním narozeninám, neboť pan Zdeněk Hercog z Velkých Pavlovic, Eliška Robošová z Hustopičí a pan Antonín Kadlec ze Starovic a zítra oslaví narozeniny paní Pavla Novotná z Hustopičí, tak slaví své svátky narozeniny. Jsou to bývalí spoluzaměstnanci ČSAD Hustopeče. Jmenovaným přeji dobré zdraví, štěstí a pohodu a děkuje Kaňová Míla. Tak předali jsme a písnička Nech tu seno voní. Tak to je krásný název. Blahoslav Smišovský, Václav Babula a Boršičanka Antonína Koníčka.

Dozněla píseň Nech tu seno voní, Blahoslav Smišovský, Václav Babula, Borčičanka Antonína Koníčka. No seno, to kupičky sena, víte, to je nádhera, vzpomínám na své dětství. A co vy? No pojďme ale dále, neboť Jarda Wolf nám tady poslal poděkování, že děkuje za písničku Marušce Koktavé z Nivnice a pozdrav ho moc potěšil Jarda Wolf a ještě jeden e-mail od něho, že děkuje za pozdrav Marušce Hanákové, taky ho moc potěšil Jarda Wolf. No přátelé, pojďme na další písničku, kterou tady máme, Pod Lanžhotem les černý, pánové Prajka, nebo Marek Prajka, Lukáš Prajka, Marek Prajka a Palavanka.

Vážení a milí, a máme čas ještě na jednu písničku. Karel Hašler, Tulák, neboli Bylo léto, v poli zrálo obilí, bude zpívat Josef Zíma a bude hrát česká muzika.

Tak vidíte, přátelé, Josef Zíma šťastně kráčí. No, když si představím v tom vedru, no, to by bylo, panečku, něco. Ale nedá se nic dělat, přátelé, dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na nás dnes v podvečer po 18. hodině. Já vám přeji radostný poslech, plný pohody s našimi dalšími pořady a to vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Měsíc s dýmkou jako klíč k vraždě malíře. David Matásek a Viktor Preiss v detektivním filmu Případ s koncem. ČT2. Tváří v tvář v souboji, kde vítěz bere vše. John Wayne v roli legendárního rančera v premiérovém westernu John Chisholm. A ČT Art. Jan Werich a Jiří Voskovec v komedii o bláznivých příhodách dvou kamarádů při honbě za ukradeným šperkem. Peníze nebo život. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V lokalitě Kamenný vrch 2 v Brně jsou stále desítky neobsazených družstevních bytů. Do systému měsíčního hlášení se stále nepřihlásilo na 7 000 zaměstnavatelů. Z Metkova rybníka v Kroměříži rybáři odstranili přes 2,5 tisíce invazních sumečků. A bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 39 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Připravované sídliště Kamenný vrch 2 v Brně má ještě 3 až 4 desítky volných družstevních bytů. Celkově jich bude přes 300. Zájemci se o ně můžou hlásit prostřednictvím webu bytového družstva Kamenný vrch. Rezervovat si je mohou i jednotlivci, kteří už zhruba měsíc mají nárok na větší byty do 61 metrů čtverečních. Pokračuje náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivinská z hnutí Brno k lidem.
3: Na Kamenném vrchu postupujeme dobře, v podstatě máme vybraného zhotovitele a v září předáme staveniště a předpokládám, že koncem letošního roku se začne i stavět, dokončeno bude za 4 roky.
1: Nových bytových domů bude v Brněnovém Lískovci celkem 24. Město minulý týden vybralo firmu, která je postaví. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo 6800 zaměstnavatelů. To jsou necelá 2%. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Na Metkově rybníku v Kroměříži pokračuje regulace invazních ryb. Odborníci z Akademie věd společně s Moravským rybářským svazem letos během dvoudenního odlovu vylovili přes 2,5 tisíce sumečků černých a dalších 60 sumečků amerických. Invazní ryby původem ze Severní Ameriky se rychle množí, požírají jikry, plůdek i chráněné obojživelníky a mohou výrazně narušit celý vodní ekosystém, pokračuje mluvčí Zlínského kraje Jan Vandík.
4: Metkův rybník je jediným známým místem ve Zlínském kraji, kde se sumeček černý vyskytuje. Podle rybářů se díky pravidelné regulaci jeho počet postupně snižuje a naopak přibývá původních druhů ryb, například plotic. Ulovení sumečkové se využije jako krmivo do zoologických zahrad.
1: Nové Město na Moravě přijde o svůj vánoční strom. 75 let starý smrk na Vratislavově náměstí je podle odborníků ve špatném stavu. Zkoušky ukázaly, že by nemusel vydržet silnější poryvy větru a mohl by se zřítit. Proto radnice rozhodla o jeho pokácení.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude převážně jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů, vítr by měl foukat mírný jihovýchodní až jižní, rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně projíždějte po silnici 54 mezi Níškovicemi a Žarošicemi. Na vozovce tam leží velká větev. Spadlý strom pak odklízejí hasiči na silnici z Budkovic do Rohosce. A s omezením po nehodě teď počítejte ve Vescích. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
5: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
6: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
5: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
6: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
5: Povídejte.
6: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
5: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti, rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
6: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
5: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
6: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapen, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici.
5: Myslím,
6: že jsme
5: ji
6: ještě neříkali. Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
5: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
6: Děkuji
5: úvod.
6: Děkuji za pozvání.
5: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24., přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
7: Dobrý večer.
5: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
7: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
5: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už...
7: dělám osobnosti.
5: Může být
7: taky jsem tam měla pana Hraběte. Mm.
5: To je nádhera.
8: Já jsem se k tomu dostal.
5: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
8: Já a Český rozhlas, tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
5: Je to taková hezká dlouholetá tradice.
8: Je to taková dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projdeme všechny hrady a zámky.
5: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu, kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
9: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas plus a pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
5: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
9: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
5: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on, Tomáš Klus se zdraví těmi šťastnými faninkami, které jsou přímo v té uličce, kterou přichází Tomáš Klus. Tomášku, krásný dobrý večer. Vítej opět pořadu Rozhlas jede za vámi. Tomáš se vítá se všemi na jevišti. Rádi tě vidíme, hezký den. Prosím tebe, řekni nám, jakou začneš písní a druhá věc, jsem drobně zmaten, protože nejsi boss. Čili ty se teprve zuješ, anebo to je teď nějaká novinka?
10: Já
5: nebo
10: se zouvám až vždycky při výkonu.
7: A máme se taky.
10: Jo? No tak jako, je to příjemné.
5: No ne, chcete se zout?
7: Všichni se zujem, všichni, tady všichni.
5: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se nebo Libor.
10: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
5: Ano. Tak a občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
10: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
5: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
10: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
5: To je pravda. No. Ne. Čím začneš?
10: Já začnu písní Pocity na přání.
5: Velmi děkujeme. Yeah. Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, rozhlas vyjel za vámi po 24. Světlana Bytovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
2: Děkuju. Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už čtyři rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v jednu hodinu pohádku a ve dvě hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
2: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte dvojku nad sebou, ale...
4: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
2: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
5: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
4: Jako kam?
5: A už jako...
4: No, v nákupáku?
5: Na, v nákupáku. Nebo
2: jako jestli
5: na
2: tebe poznám?
5: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako dvě fakt mladý holky a já jsem si říkal, tak dobré, Tome, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak, a tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase,
2: no.
5: Nic marné, ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
2: Pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
6: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
2: Jo, ale teď to jste celoživotně.
6: Jo, vlastně jo.
2: No.
6: I když nějaký čas mi to neplatilo.
2: No to je... ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
6: No,
2: že
6: tak
2: ne?
6: To zkuste.
2: A
6: víte co?
2: No.
6: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já...
2: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
6: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno.
2: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
6: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás pět. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 20:00 večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
2: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety jednou, dvakrát.
6: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verne, 15-letý kapitán.
2: Ano, takový. Ano.
6: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
2: Ne, určitě, no jistě.
6: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
2: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
6: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě a tam jsem neklidný. To znamená, pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odejdu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
2: No.
6: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a no. To řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
2: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
6: Jak my vás slyším.
2: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
6: No, že jo.
0: A tebe nejde přelodit.
6: Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je tak no. Jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom,
2: že vylezu.
6: Tom autě najednou sedíte no, vedle mě.
0: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelodit, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás. Tam seš.
2: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
6: To je mi líto.
2: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio, třeba jako kluka malýho.
7: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili. A možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom, jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mně ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo blížší tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus a tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
2: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic.
5: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 20, to je jedno, lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
2: Jo, no, hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu Zuje, tak to už jako...
5: Když už se Zula, možná přestanu být nula.
2: Dámy a pánové, je tady další píseň.
5: Je tady další píseň.
2: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
5: Mě ani neříkej.
2: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě, je to zbytečné, všude klus.
5: Omlouvám se.

Na malý postel, u kojen kojtem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku, střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn. Ospalý šešek,

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák, Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě Hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane Hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívají. To je...
4: Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný, dobrý večer. Takhle Reného Zavorala, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
5: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohleto zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ne, ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je ředitel víc než Hrabě a král.
2: No, no tak...
5: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
5: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a Čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo X, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
5: Já jsem na Čelákovice narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
5: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte si odpočinout.
5: Děkuji. Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
5: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. My jsme o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
5: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit se menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slaví jste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas, regionální sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším anebo že vyhrožuju propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutně to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
6: Jeden

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitovská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vás chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že byste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl 100%, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo 100%, Aleši.
3: Hedy, tady paní říkala, že přesto,
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: To bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to taky je pravda, Aleš.
3: Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu? Ty
4: jo,
3: jsi? No.
4: To bude zábavička. No, to...
3: Bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně,
5: máme
4: že?
5: Webkami.
4: Jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prostě nás trošku otřebuje.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
6: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
7: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a když jsme takový živý řetěz kolem budovy Českého rozhlasu. Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
8: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
9: Pane Hrabě, to prosím vám.
10: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franci,

0: rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě. A byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo. A vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
1: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer.
2: Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
3: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
2: Odkud, z Brandejsa?
3: Z Horoušan.
2: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
4: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
2: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
4: Pouhých 196 cm.
2: Co to tady dneska s tím zouváním za mány?
1: To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
5: Přesně tak.
1: No. A paní má ještě rovnou...
5: Klučina už je taky bosej.
1: Už se zouvá i Klučina.
2: Klučina Viktor už se také zouvá.
6: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat s leda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
4: A.
2: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
4: No jasně.
2: Proč?
4: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
5: V životě jsem to nepila.
2: Viktore, je to špatně. Lucko, zkusíte to?
3: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
2: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
5: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
2: Takže trošku UIB, jako ano.
5: Ne, jenom trenér.
2: Každopádně je to za C. Lucko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
3: Já si typnu, já bych si typla Valentína.
2: Myslíte, že A, je to špatně, Viktore?
4: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B, Silvestr.
2: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
0: B, Silvestr.
2: Vy se jmenujete, pane hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
0: Nezapomněl jste žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
2: A vy si je pamatujete takhle všechny?
0: Samozřejmě.
2: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
0: Já si každý ráno s ním probouzím.

0: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
1: Já bych dal B.
0: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
1: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
0: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
2: Je to tak.
0: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Tak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček. A nebo za C. Měl 5 sester. A Lucie se hlásí.
3: Myslím si, že je jedináček.
0: Takže B, že by to mohlo být. Tomáši, jak to je?
4: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
0: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
1: Mě ten James Bond zní jako reálně.
0: Proč myslíte, Viktore?
1: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
0: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
3: Typnu si, že je to Angelika.
0: Pane řediteli.
5: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Brisseho, kterého ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jednoho z vás.
0: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAB rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
3: Já typu 1965.
0: Viktore?
1: A já bych dal 1970.
0: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
5: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
0: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAB rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAB rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá, pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí.
6: Dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roadshow pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí. Děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská. Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová, a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Mikulov dokončil revitalizaci okolí Kozího hrádku. Žádanku na mamografické vyšetření nebude potřeba jen ve výjimečných případech. Jihomoravští silničáři plánují na 10 silnicích regionu pokládku mikrokoberců a bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 39 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Mikulově skončila obnova prostranství okolo zříceniny Kozí hrádek. Lidé se můžou projít po nových chodnících, ve svahu přibyly schody a vyhlídkové molo, které nabízí pohled na Mikulovský zámek. Hlavním cílem rekonstrukce byla úprava terénu tak, aby lépe zadržoval vodu, vysvětluje místostarosta Ivo Hrdlička z Pirátů.
2: Jsou to různé kaskády, zpomalovací takové tůňky nebo nádržky. Ta voda se tam případně odpaří nebo zasákne, tak aby se nám nedostávala mimo ten areál a neničila nám vlastně ty ulice a ty okolní prostranství pod tím Kozím hrádkem.
0: Rekonstrukce Mikulov vyšla na 45 milionů korun. Přes polovinu pokryly evropské dotace, 8 milionů městu darovala nadace Blíž k sobě. Žádanku na mamograf si budou muset ženy nadále obstarávat u gynekologa nebo praktického lékaře. Od července je mamografické centrum bude moci bez žádanky vyšetřit jen ve výjimečných případech, třeba pokud dokument ztratí nebo jim propadne, ale také když nemají gynekologa ani praktika. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci z konce května. Podle zakladatelky mamografického screeningu v Česku Miroslavy Skovajsové centra ani nemají kapacitu na to vyšetřit každou pacientku bez žádanky. Ženám od 45 let hradí vyšetření jednou za dva roky zdravotní pojišťovna. Silnice na 10 místech Jižní Moravy dostanou nový povrch v podobě dvouvrstvého mikrokoberce. Ten má prodloužit jejich životnost. Krajští radní schválili, že silničáři můžou začít hledat firmu na tyto práce. Opravy se dočká také dvoukilometrový úsek mezi Kotvrdovicemi a Podomím na pomezí Blanenska a Vyškovska, říká mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová.
3: Plánujeme vyměnit asfaltový kryt a z hlediska stavby prvního úseku, tedy Kotvrdovice-Sentářov, bude odvodnění, pročištění příkopů, propustků, obnova krajnic, úprava stávajících sjezdů a napojení včetně dopravního značení.
0: Mezi budovou Olomoucké přírodovědecké fakulty, laboratoří optiky a státním zastupitelstvím je nová univerzitní květnatá louka. Součástí osevní směsi byly kromě heřmánků například vykev huňatá nebo koukol polní, dříve běžný, dnes kriticky ohrožený polní plevel. Květnaté louky ve městech nabízejí potravu, úkryt i prostor k rozmnožování různých živočichů.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 36 až 39 stupňů. Podrobnosti přidají už za chvíli brněnští meteorologové.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích na jihu Moravy se aktuálně jezdí bez hlášených nehod a významnějších komplikací. Ať to vydrží, přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné nedělní odpoledne, posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Prožíváme neděli s datem 28. června roku 2026. Máme 4 minuty po 14. hodině. Naše odpolední vysílání začneme předpovědí počasí s brněnskými meteorology. Už za pár minut. Vliv počasí na techniku budeme zkoumat v reportáži krátce před 14:30. A několik minut po 14:30 se budeme věnovat smažení. Naše babské rady totiž znají triky, jak ho udělat o trochu zdravější. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Máme 13 minut po 14. hodině, je čas na předpověď počasí. Na druhé straně linky mám právě teď meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuální počasí? Předpokládám, že i dnes jsou ve všech městech na jižní Moravě tropické teploty.
2: Ano, je tomu tak. Ty hodnoty na teploměrech jsou nejčastěji mezi 36 až 38 stupni Celsia. Strážnice ta má zatím nejvíc 38,5 stupně. Na obloze téměř žádná oblačnost, takže je buď jasno, nebo jenom úplně nějaká zanedbatelná. Sem tam někde vysoká oblačnost na východě kraje, nebo spíš jihovýchodě kraje, a potom nějaká malinkatá kupovitá oblačnost zase naopak na jihozápadním okraji jihomoravského kraje se může dělat. Vítr fouká od jihovýchodu nebo jihu, většinou je mírný, ale jsou místa, kde fouká i vítr jenom slabší.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: V podstatě obloha zůstane tak, jak je, takže převažující jasno, skoro jasno, možná malinko té oblačnosti v noci bude přibývat, ale na nejvýš na polojasnou oblohu. Teploty zase nebudou klesat nijak moc hluboko, bude zůstávat často tropická noc, 24 až 21 stupňů, ale v údolích může být lokálně trošku méně, kolem 19. Vítr v noci slabý, proměnlivý, anebo jižní směry.
1: Jaké počasí nás čeká zítra? Budou teploty klesat?
2: Teploty moc klesat nebudou, zase těch 36 až 39 stupňů zítra pravděpodobně bude, ale počasí už bude jiné, ráno dopoledne ještě podobně jako dnes, jasno nebo na nejvýš polojasno, potom odpoledne a k večeru postupně bude růst taková i mohutnější kupovitá oblačnost a na ní se mohou tvořit spíš jenom izolované přehánky a bouřky, takže to rozhodně nebude nic celoplošného. Ty mohou být právě i silné s nějakými asi nejčastěji intenzivními srážkovými úhrny. Potom zhruba někdy později večer budou srážky a bouřky ubývat. No a vítr slabý jižní směry během dne se bude měnit na mírný severních směrů.
1: Říká Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dospíval nám Miroš Birka, posloucháte Český rozhlas Brno, je 14 hodin a 26 minut. Rozpálené auto není jen nepříjemné. V extrémních vedrech může ohrozit řidiče, pasažéry i techniku. Vědci z Vysokého učení technického v Brně proto ve speciální klimatické komoře simulují extrémní teplotní podmínky a zjišťují, jak působí na automobily, baterie nebo záchranářské vybavení. Správná teplota v autě může být podle nich nejen otázkou komfortu, ale i bezpečnosti.
1: Jan Fischer z Fakulty strojního inženýrství VUT právě zajíždí elektromobilem do klimatické komory.
2: Testujeme tady hlavně klimatickou odolnost a výdrž jak strojních systémů, tak i vlastně některých živých organismů, především člověka.
1: Jsme v takové kovové místnosti, vypadá to trošičku jako garáž.
2: Když chceme třeba zkoumat vytápění, tak tady máme velmi nízkou teplotu. Když naopak chceme testovat vysoké teploty, tak tady může být plus 40, plus 50.
1: Vy do toho auta zároveň vkládáte speciálního manekýna, který dokáže simulovat živého člověka v rozpaleném autě.
2: Ano, máme tepelného manekýna, který nám nahrazuje testování s běžnými lidmi.
1: Tak pojďme na to.
3: My tady třeba měříme vybavení pro různé záchranné složky a podobně, takže on má teďka na sobě ještě hasičskou kuklu.
1: Právě ho teda vezete na vozíčku, otvíráte dveře od auta.
3: Jo, tam musíme tak trošku naštelovat. Máme ho tam výborně.
1: Klimakomora ale neslouží jen automobilům. Díky tepelnému manekýnovi v ní vědci testují i výstroj hasičů, vojáků, policistů nebo zdravotníků. Vysvětluje Jan Pokorný z Fakulty strojního inženýrství.
4: Celý ten manekýn je vlastně jedna měřicí sonda a jsme schopni vyhodnocovat tepelný komfort v kabině auta.
1: Takže nyní ho máme pohodlně usazeného v autě.
3: Zavřeme, zapneme.
1: A nyní jdeme zapnout komoru a zjistit, co vydrží při jaké teplotě. Podobné testy mají i praktický dopad. Správně nastavená teplota v autě totiž ovlivňuje nejen pohodlí, ale i bezpečnost za volantem.
2: Pokud neřídíte v optimálních podmínkách, potíte se, tělo musí zasahovat, tak vlastně nám roste únava a tím pádem i potom roste i nebezpečí nehodovosti.
1: Bez klimatizace může být jízda v letních vedrech podle Jana Pokorného i riziková.
4: Pokud se pohybujete po městě, jsou dopravní zácpy, tak bez té klimatizace v létě bych se ani jako třeba s malýma dětma nikam nevydával, protože to skutečně může být nebezpečné.
1: Pozor. Bychom si měli dát i na zdánlivě obyčejnou průhlednou láhev s vodou.
2: V těchto teplých podmínkách může fungovat ta voda jako čočka a může dokonce způsobit požár při zaostření toho sluníčka na nějakou hořlavou část, jako je třeba sedačka.
1: A právě proto odborníci radí nepodceňovat horko ani při krátkém zastavení. Rozpalené auto může být nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Marek Hensel, Český rozhlas.
5: This is the story of my baker.

oče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci.

vonatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha.

0: Babské rady.
1: Pokud chcete trochu odlečit organismu, řízky nesmažte na pánvi v rozpáleném oleji, ale na sucho na pečícím papíru. Chuť bude stejná, řízek bude méně tučný. Pokud ale přeci jen raději smažíte hezky postaru, na oleji nebo třeba na sádle, přidejte do rozpáleného tuku pár tence ukrojených koleček čerstvé mrkve. Díky tomu se olej tak rychle nepřepálí. Při delší době smažení mrkev vyměňte za čerstvou. Tak je vám nemilé, že po vydatném smažení člověk může rovnou začít vytírat celou kuchyň? Rozpálený olej prská a to je také nebezpečné. Divoký tuk zkrotí jednoduchý trik. Stačí do něj při smažení přisypat lžičku soli či mouky. A nabídnu ještě ozvláštnění strouhanky, bylinkami jako jsou tymián, oregano, případně jemně namleté ořechy. Výborná je také strouhanka z pomletých kukuřičných lupínků. Zkuste i sušený česnek, parmezán nebo jiný tvrdý sýr.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Po celý víkend se z 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici hlásí náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Dění sleduje i v tuto chvíli, kdy se akce pomalu chýlí ke konci. Vojto, co se teď ještě v areálu odehrává?
2: Ahoj, Eliška, hezké odpoledne. Před chvílí skončil pořad ženských sborů, který byl kvůli velkým vedrům přesunut do Strážnického kulturního domu, takže i já jsem si zde užil skvělé hudební a pěvecké výkony, ale také klimatizovaný prostor. Zazněly hlasy dívek a žen, které do zpěvu otiskly vlastní zkušenosti, radost, nejistotu, ale i odvahu. Vystoupil například ženský sbor Mateničky nebo mistrické frajárky za doprovodu cymbálové muziky Ohnice. Přibližně za hodinu začíná pořad To nejlepší nakonec, kde mám i já své želízko v ohni v podobě brněnského valášku, no a pak už slavnostní zakončení festivalu. A až do 17 hodin hraje na podích v areálu cymbálová muzika Pavla Můčky a cymbálová muzika Danaj ze Strážnice a také horňácká cymbálová muzika Petra Mičky, u které jsem teď i já. Jinak je to taková klasická strážnická festivalová neděle. Někteří návštěvníci už pomalu odjíždí, jiní jsou stále na pořadech nebo na dekách ve stínu pod stromy, ale i přes velké vedro se tu stále tvoří muzikantské skupiny, jak možná můžete slyšet i teď za mnou, a je tu stále příjemná atmosféra.
1: A jak se dnes návštěvníci vypořádávají s tropickými teplotami?
2: Tak jeden z pořadů, který měl být pravé poledne, museli organizátoři kvůli horkému počasí zrušit. Jak už jsem zmiňoval, další museli přesunout. K největším pomocníkům dneska proti horku patří vodní mlžítka rozmístěná v areálu festivalu. Ty už jsem i já využil dnes nespočetněkrát. Důležité je také hodně pít, a to ideálně nealkoholické nápoje. Návštěvníci si ale mohou napustit vodu na všech veřejných toaletách v areálu. No a stínu si tady lidé užijí nejvíce asi v Platanové aleji v Zámeckém parku. No a hojně je využívané také koupaliště, které přímo sousedí s areálem festivalu i místním kempem, kde bylo ubytováno převážně ve stanech velké množství návštěvníků. Pořadatelé zároveň doporučují nosit pokrývku hlavy a v případě potřeby vyhledat zdravotnickou službu v areálu, kterou už jsem dnes slyšel vícekrát zasahovat.
1: Tolik náš regionální stopař Vojta Halaš, který se právě přihlásil do vysílání z 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Já moc děkuji za rozhovor a přeji ti ještě hezký festivalový den. Naslyšenou.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 30. června po 11. hodině bude vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Přiblíží novou techniku, kterou lze ve Ždánicích pozorovat slunce. Připomene prázdninová zatmění slunce i měsíce a další zajímavé jevy, které můžeme pozorovat na letní obloze. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Meteorologové varují před extrémními teplotami. Na jihu Moravy bude dnes až 40 stupňů. Některé dodávky budou muset od července používat tachografy. Brno opět otevírá přihlašování do družstevního bydlení na jihu města a zítra bude jasno až polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a bouřkami, teploty do 39 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Na jižní Moravě dnes může být až 40 stupňů Celsia. Lidem hrozí přehřátí organismu a dehydratace. I kvůli tomu se plní koupaliště a akvaparky. Třeba ty v Blansku, Pasohlávkách nebo Bučovicích prodloužily se začátkem prázdnin otvírací dobu.
5: Pijeme, mažeme se a samozřejmě chladíme se ve vodě.
6: Děti téměř nevlezou z bazénu a my se chladíme tady v restauracích.
7: Vzali jsme si sebou dostatek množství vody, děti jsme, než jsme sem šli, jsme namazali.
8: Ženy vzaly své rodiny trávit vedra do akvaparku u Brna. I přes všechny tyhle způsoby ochlazování se ale může stát, že se někomu z horka udělá špatně. Na to jsou místní pracovníci připravení, ujišťuje jejich ředitel Tomáš Svoboda.
9: Paramedik, záchranář i všichni plavčíci, které tady máme, jsou vyškoleni na to, aby pomáhali.
8: Kolaps ale může hrozit i při prudkém ochlazení organismu. Alena Hesová, Český rozhlas.
3: Řidiči některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Evropská unie totiž zavádí nová pravidla pro mezinárodní převoz nákladu nad 2,5 tuny. Nově tak budou muset řidiči dodávek dělat pravidelné přestávky, podobně jako kamiony. Podle sdružení automobilových dopravců Česmat může být pro řidiče komplikací vysoká cena instalace zařízení nebo nedostatečná znalost jeho používání. Další rodiny s dětmi a jednotlivci se mohou přihlásit do projektu družstevního bydlení v lokalitě v Aleji v Brně Tuřanech. Tento týden to schválili brněnští zastupitelé. Z 33 bytů je jich totiž zatím rezervovaných jen 8. Stavební firmu vybere město do konce letoška. Celkově má být hotovo do 2 let. Zastupitelé také připravují družstevní bydlení v Mostecké ulici v Husovicích. Jedná se o prázdný bytový dům, který město chce zrekonstruovat. Pokračuje náměstkyně primátorky Brna Karin Podivinská z hnutí Brno k lidem.
10: Nebude se vybírat losováním, ale budeme, předpokládám, v půlce července vyhlašovat možnosti se přihlášení a budeme to brát, že kdo se dřív přihlásí, tak ten bude zařazen.
1: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne a k večeru postupný růst mohutnější kupovité oblačnosti s tvorbou izolovaných přeháněk a bouřek. Ty mohou být i silné s intenzivními srážkovými úhrny. Nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr bude foukat slabý jižních, postupně mírný severních směrů. V bouřkách přechodně i výrazněji zesílí. Biozátěž zůstane vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Nástem 90. kilometru dálnice D1 zůstává na příjezdu do Brna nepojízdný autobus. V Brně pozor u nehody na třídě generála Píky, zasahují tam záchranáři. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 15. hodině. Je neděle 28. června roku 2026. Naše odpolední vysílání pokračuje. Zní to nepravděpodobně, ale tentokrát se jazykospitec laik Jiří Trachťa bude v jazykovém koutku zabývat smluvními vztahy. Poslouchejte už za chvíli. V reportáži vás pár minut před 15:30 vezmeme k bazénu. Krátce po 15:30 se dozvíte, co se semlelo ve Mlejně a přibližně ve 15:45 budu mluvit s kolegyní Julií Kalodovou, která nám v pravidelné rubrice Erko přiblíží dění na festivalu ve Strážnici. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
4: Český rozhlas Brno.

0: skupina Katapult na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 11 minut po 15. hodině. A je tady slíbené zamyšlení amatérského jazykospice Jiřího Trachtulce, neboli Jiříka Trachti. Dnes se bude zabývat způsoby uzavírání smlouvy.
1: Dnes si povíme, proč se říká, je-li to kopyto, platí to. To říkávají děti, když se na něčem domlouvají. Původně se však jednalo takřka o úřední výkon. Když čert uzavírá smlouvu, nepíše perem a často se ani neumí podepsat. Jeho znamením je otisk kopyta na pergamenu či na cedulce. Je-li tam kopyto, platí to. Smlouva s čertem je závazná pro obě strany. Časem si lidé větu je-li tam kopyto, platí to, zkrátili a zkomolili na je-li to kopyto, platí to. Podle tohoto vzoru vytvořili naši předkové formuly pro lidské smlouvy. Je-li to zapito, platí to. Lidské dohody či obchody se nestvrzovaly podpisem krví ani otiskem kopyta, ale panáčkem slivovičky nebo číší vína. Tomuto zapíjení uzavřené koupě či smlouvy se říkalo také haldamáš, ale o tom až jindy. S úsměvem vás všechny zdraví Jiřík Trachťa.

0: Dobré rady v pondělí 29. června budou na sladko. Přivítáme cukrářku a pekařku Petru Burianovou, která poradí, jak s úspěchem upéci letní moučníky. Jak například zabránit tomu, aby ovoce pustilo příliš mnoho šťávy a těsto se nám rozmočilo? Tradiční a pro léto typická je bublanina. Co u ní nepodcenit? Řeč bude také o pečení křehkých koláčů, přípravě ovocných knedlíků nebo domácí zmrzliny. Těším se moc. A co vy? Přidejte se k nám. Zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Doznívá 100 kouzelných slok, posloucháte Český rozhlas Brno, je 15 hodin a 22 minut. Koupaliště a akvaparky na Jižní Moravě si mohli jen těžko přát lepší start letní sezóny. Ty v Blansku, Bučovicích nebo u Pasohlávek prodloužili na začátku prázdnin otevírací dobu. Někde taky zvýšili vstupné. Teplota v sobotu na jihu Moravy místy překročila 38 stupňů Celsia a pokořených bylo několik dosavadních teplotních rekordů. Za ochlazením přišli k vodě tisíce lidí.
1: Jsme s rodinou oslavit vysvědčení a zahájit prázdniny. My jsme přijeli už po vysvědčení hned, takže jsme se tady ubytovali a užíváme si tady víkend.
2: Jeli jsme jenom na víkend, takže máme tady vlastně auto v kempu se stanem na střeše. Mám tady vnoučka.
3: Do akvaparku poblíž Brna přijela jedna z žen s rodinou z Pardubic, druhá z Opavy. Podobný plán měla spousta dalších rodin s dětmi, které se chtěly během tropického dne schladit někde u vody.
2: Pijeme, mažeme se a samozřejmě chladíme se do vody.
1: Děti téměř nevlezou z bazénu a my se chladíme tady v restauraci.
4: Vzali jsme si sebou dostatek množství vody, děti jsme, než jsme sem šli, jsme namazali a průběžně budeme mazat. No, ono je to v tomhletom vedru, je asi si moc nevyberete, kde se schováte. No, takže jsme se přišli ochladit.
3: Provozovatelé některých koupališť a akvaparků nezapomínají ve vedrech i na lidi, kteří na vstup čekají ve frontě. Pořizují třeba mlžítka a balenou vodu. Nápor na začátku léta většinou očekávali a tak někde posílili počty pokladen nebo prodloužili otvírací dobu. Zároveň by se mohlo stát, že i u bazénu někdo zhorka skolabuje. Pro tyhle případy má akvapark u Brna podle jeho ředitele Tomáše Svobody například zdravotnického záchranáře.
5: I všichni plavčíci, které tady máme, prochází velmi náročnými kurzy, jehož součástí je právě i záchrana nebo případné kolapsové stavy, takže i oni jsou vyškoleni na to, aby pomáhali.
3: Policisté apelují na opatrnost hlavně na přírodních vodních plochách, zejména tam, kde plavčíci ani vodní záchranáři nejsou. A pozor by si měli dát plavci na další rizikové faktory, upozorňuje policejní mluvčí Petr Vala.
6: Varujeme před vstupem do vody pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které výrazně snižují schopnost reagovat na nečekané situace. Důležité je také respektovat zákazy koupání a značení úvodních ploch, které upozorňují například na nebezpečné proudy, hloubku nebo jiná rizika. Rovněž nedoporučujeme skákat do neznámé vody, kde mohou hrozit skryté překážky.
3: Ideálně by se lidé vůbec neměli vydávat plavat sami. Alena Hesová, Český rozhlas.

už tolikrát. Zase slyším schlanej vítr vát,

0: Dospíval Petr Nať, je 15 hodin a 34 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. A teď už nás v odpoledním vysílání Zdeněk Junák znovu pozve na výpravu za tím, co se semlelo ve Mlejně. Tedy za úsměvným zachycením událostí, jak je ze svých vlastních zážitků a pocitů sepsala kolegyně Julie Kalodová.
1: Ztratila se Jerry. Pípla mi minulý týden v práci SMS-ka. Cože? Ano, naše bílá fenka Jack Russell Terriera se ztratila. Už druhý den není doma. Pípne mi domov pohnutým hlasem do telefonního sluchátka. Když jste na služební cestě a od rychlého řešení vás dělí 200-kilometrová vzdálenost, máte jen málo možností, co s touhle mizérií v tu chvíli dělat. Ztráta psa je postrach každého majitele psího třeštidla. U teriérů, teriérek a teriéřích štěňat je riziko celoživotní. Prvotní šok ve mně vzbudil vlnu výčitek. A u manžela také. Kdo za to může? Který z vás tak špatně hlídal? Dveře? Jak je můžeš nechat pro Boha otevřené? A ty vždycky... A tak dále, a tak dále. Však to znáte. Jenže potom se rozlije po těle i duši tísnivá a svíravá úzkost a obava. A zlostné telefony vystřídají hovory plné obav a starostí o život toho našeho psího tělíčka. Někdy je to s ní bláznivé, ale teď... Ne. Co když někam spadla? Myslíš, že nám ji někdo ukradl? Pamatuješ, jak jsme ji vynadali? Chuďátko naše malé, kus salámku by dostala. V zoufalství zbývá telefonní signál, sociální sítě a naděje. Nekonečně dlouhou dobu vystřídal další telefon. Máme ji, volá rodina při cestě do policejního útulku. Povahou všech teriérů je být u všeho, zkoumat, bystřit uši, na všechno mít názor. Naše teriérka by se dala přirovnat k dobrácké, ale tak trochu lišácky zvědavé pavlačové drbně. Jenže Klepny sedí doma u okna a pozorují cvrkot u sousedů, alespoň tak si je představuji. Naše drbna ráno nenápadně prosvištěla na ulici po otevřenými dveřmi. Syn se vrátil pro zapomenutou bundu a nezavřel. Dveře zaklaply a fenka se už nestačila vrátit domů. Nikdo si ničeho nevšiml. A Jerry bloudila ulicemi. Teď ji máme doma, mazlíme se, sedíme všichni u stolu, jako už dlouhou dobu ne. Stres a obavy nás semkli v jednu partu. No, ty seš naše cácorka, tady máš do misky. Děti umyly bez řečí nádobí a já jsem spolkla vyčítavou. Byli jsme alespoň na pár chvil jiní. Může velká ztráta vést k tomu, že člověk zmátořený smutkem nakonec něco objeví? Ale jsou to spíš roviny neměřitelné, tudíž duševní. Tož tak.
0: To byla příhoda ze Mlejna, kterou zachytila Julie Kalodová v podání Zdeňka Junáka. Za další vyrazíme opět za týden touto dobou.

0: Mazdinová poradna pro zdraví se bude ve středu 1. července věnovat tématu hemofilie. S hostem Martinem Bohůnem, předsedou Svazu hemofiliků, si budu povídat o úskalích života s poruchou srážlivosti krve a souvisejícími tématy. V rozhovoru se jistě dostaneme i k praktickým tipům pro život s tímto dědičným onemocněním. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: V dnešní rubrice ERKO, která vás seznamuje s novinkami ve vysílání Českého rozhlasu Brno, nás vedoucí programu Českého rozhlasu Julie Kalodová ještě jednou zavede do Strážnice, kde se konal 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Dění a hlavně to související s vysíláním totiž už od pátku sledovala přímo na místě. Dobrý den.
2: Milí posluchači, dobrý den, zdravím vás naposledy tento víkend a vlastně v těchto dnech ze Strážnice z Mezinárodního folklorního festivalu. Byl to velice horký víkend, jak bych ho tak zhodnotila, opravdu jsme se zapotili. Já se bohužel nedostanu k vašim dotazům, protože můj počítač úplně po celém víkendu vypověděl službu. Má asi 150 stupňů a tak to vypadalo i v našem stánku rozhlasovém. Kdo jste šli kolem, moc děkujeme, že jste se zapojili, že vás bavilo posílat písničky na přání přímo z našeho rozhlasového stanu. A já, když jsem tam v tu sobotu ty své úžasné statečné kolegy viděla, kolik hodin tam stály na tom plném sluníčku, tak jsem je hodně obdivovala a chtěla bych poděkovat za přízeň, chtěla bych, doufám, že i vy jste v pořádku, že jste tyto horké dny přežili někde ve stínu. Věřím, že v doprovodu vysílání Českého rozhlasu Brno a že vás to festivalové vysílání bavilo. My jsme odvysílali celkem 8 hodin živého vysílání a potom nedělní koncert. Kdo byste se k tomu koncertu chtěli vrátit, tak kolegové to teď zpracovávají a během července by ten koncert měl být znovu ke zpětnému podívání i k poslechu vidět na kanálu YouTube koncerty Českého rozhlasu. Takže tam to určitě najdete. No a začínají nám prázdniny. My jsme si pro vás připravili reprízy temných letopisů moravských, těch silných příběhů z našeho regionu, takže uslyšíte v našem vysílání i v reprízách a určitě se k novým dostaneme potom zase o prázdninách. Můžete se těšit. Takže to je teď z horké rubriky ERKO všechno. Děkujeme moc, mějte se pěkně. Naslyšenou zase za týden.
1: To byla Julie Kalodová a pravidelná rubrika ERKO, tentokrát ze Strážnice. Já vám moc děkuji, přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

Petra Černocká zpívala v dešti. Tak déšť máme v těchto horkých dnech alespoň na vlnách Českého rozhlasu Brno. A máme 15 hodin a 50 minut. Naše odpolední vysílání se chýlí ke konci. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a poté pořad Hvězdné návraty. Já se na vás budu těšit opět po 17. hodině, kdy vám nabídnu nejzajímavější reportáže uplynulého týdne. Naslyšenou!

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V lokalitě Kamenný vrch 2 v Brně jsou stále desítky neobsazených družstevních bytů. Dnes je poslední šance na koupi dluhopisů republiky. Záchranáři doporučují v horkém počasí hodně pít a nevystavovat se přímému slunci. Zítra bude jasno až polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a bouřkami, teploty do 39 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Připravované sídliště Kamenný vrch 2 v Brně má ještě 3 až 4 desítky volných družstevních bytů. Celkově jich bude přes 300. Zájemci se o ně můžou hlásit prostřednictvím webu bytového družstva Kamenný vrch. Rezervovat si je mohou i jednotlivci, kteří už zhruba měsíc mají nárok na větší byty do 61 metrů čtverečních. Pokračuje náměstkyně brněnské primátorky Karen Podivinská z hnutí Brno k lidem.
3: Na Kamenném vrchu postupujeme dobře, v podstatě máme vybraného zhotovitele a v září přidáme staveniště a předpokládám, že koncem letošního roku se začne i stavět, dokončeno bude za 4 roky.
1: Nových bytových domů bude v Brně Novém Lískovci celkem 24. Město minulý týden vybralo firmu, která je postaví. Do dnešní půlnoci je možno koupit si státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí. Zájemci si je mohou vybrat v jedné ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje už přes 80 tisíc zájemců. Při vysokých teplotách v těchto dnech doporučují zdravotníci vyhýbat se přímému slunci, nosit pokrývku hlavy a omezit alkohol. Podle meteorologů mohou teploty na jižní Moravě stejně jako dnes i zítra dosáhnout ke 40 stupňům Celsia. Jihomoravští záchranáři vyjíždí k úpalům, úžehům nebo kolapsům a nevolnostem, popisuje jejich mluvčí Michaela Botová.
4: Nejohroženějšími skupinami v těchto vedrech jsou seniori, chronicky nemocní lidé a také děti. Dohlížejme prosím na to, aby děti měly dostatečný pitný režim. My jezdíme ke kolapsům i k mladým lidem. Stává se to třeba, když dlouho sportují na slunci, také nemají třeba pokrývku hlavy, ani dostatečný není ten pitný režim.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne a k večeru postupný růst mohutnější kupovité oblačnosti s tvorbou izolovaných přeháněk a bouřek. Ty mohou být i silné s intenzivními srážkovými úhrny. Nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr bude foukat slabý jižních, postupně mírný severních směrů. V bouřkách přechodně i výrazně zesílí. Rozptylové podmínky budou zpočátku většinou dobré, přes den pak velmi dobré, biozátěž zůstane vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na 14. kilometru dálnice D2 zůstává ve směru na Brno auto s poruchou. Obdobně je tomu také na D52 na 23. kilometru na cestě do Brna. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
6: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
5: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
6: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
5: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
6: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátnej na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
5: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
6: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
5: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
6: To je strašně vážná věc.
5: Tak se s námi pobavte.
6: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil a když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za z těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, pojá ježičmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte to vždycky, u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte, to je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých, a oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte, a teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo, no to je održku, takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? No. Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako odršku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím, no. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po dvou letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam ano, dokonce děti speciál, hráli podáci. Ano, já měl speciální učil. Výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázie a tak, mám podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl i vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. A když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vyprdli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas Brno.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci, je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, já má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Mm-hmm. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ně vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavil ji tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravické umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Počkej, já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jsi jel do Prahy, budeš vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel kterou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To já tohle mám celý život. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak. A on pál, o kochyň, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se nám stlou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že jo? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali, ty kuchaři, nažer se, Komáre, zase jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, by mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zaží prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena zkovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo?
8: Alespoň, že to zdání zůstane.
9: Co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
7: Ano. My tam jednou přišli s Vildourenkem popelně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam byl takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Růženu, jo? Hladu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupili ty merunky a nakladali. A pán, pocem, to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to...
10: Promiň, zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schnilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu, ale zajímavější věc si vzpomínám na to, když jsem jel jednou z východní Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to bylo jednomu 10, druhému bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: A co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: To není mécký salám.
5: No, no, tu čajovku. No a koupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? No ty jsem nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežral.
11: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
11: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zas nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože když vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branže, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí.
3: Tak zvláštně, tak ano, zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, kde? A on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60, to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznali ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se neoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte tamhle, jak je tam teďka pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? Teďka, no jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zas nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no. To je čistokrevnej, teda jako Němec, že jo? A, a ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. Teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růženě, že musíme na svatbu. Já povám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. A Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že na ty sary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale teďka žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo? Tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam vez s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprnili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvod se roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím a povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podám, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držet, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme seděli takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že do dneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit a on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit, roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci a mezi ně patříte už léta tvůj komár. Okay.

0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemmer, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
1: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo by se to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstat. Stanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je
2: Český rozhlas Brno.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já mám ženo růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte těch hadrů, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lacin. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. Tam byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, po a ne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to lacině.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou

0: jsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
1: Tam mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a pojď, kdo umřel? A pojď, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hrobu. Takový potles se 8krát jsme museli vytáhnout.
2: To je krásný potles.
3: To je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
1: Ano, já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semily město pohřebního ruchu. Máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, že jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
1: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místo vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola, to je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 30. června po 11. hodině bude vedoucí hvězdárny Ždánice Karel Trutnovský. Přiblíží novou techniku, kterou lze ve Ždánicích pozorovat slunce. Připomene prázdninová zatmění slunce i měsíce a další zajímavé jevy, které můžeme pozorovat na letní obloze. K poslechu srdečně zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Mikulov dokončil revitalizaci okolí Kozího hrádku. Česko dnes zaznamenalo absolutní teplotní rekord, nemusí jít navíc o konečnou hodnotu. Do seznamu jihomoravského nehmotného kulturního dědictví přibyl brněnský Hantec a obchůzka Blažejáků v Blatničce. Zítra bude jasno až polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a bouřkami. Teploty do 39 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. V Mikulově skončila obnova prostranství okolo zříceniny Kozí hrádek. Lidé se už můžou projít po nových chodnících. Ve svahu přibyly schody a vyhlídkové molo, které nabízí pohled na Mikulovský zámek. Hlavním cílem rekonstrukce byla úprava terénu tak, aby lépe zadržoval vodu, vysvětluje místostarosta Ivo Hrdlička z Pirátů.
5: Jsou to různé kaskády, zpomalovací takové tůňky nebo nádržky. Ta voda se tam případně odpaří nebo zasákne, tak aby se nám nedostávala mimo ten areál a neničila nám vlastně ty ulice a ty okolní prostranství pod tím Kozím hrádkem.
3: Rekonstrukce Mikulov vyšla na 45 milionů korun. Přes polovinu pokryly evropské dotace, 8 milionů městu darovala nadace Blíž k sobě. V Česku dnes padl nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili 41,1 stupně Celsia. Tím stanice překonala dosavadní rekord, který stanovila včera, kdy bylo 40,9 stupňů. To je také poprvé v historii, kdy Český hydrometeorologický ústav naměřil 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že maxima dál stoupají a nemusí jít o konečnou hodnotu. Podobné teploty očekávají na Moravě ještě v pondělí, na území Čech by měla teplota naopak klesnout. Seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje se rozrostl o dva zápisy. Radní kraje schválili zapsat brněnský Hantec, tedy slang kombinující češtinu, němčinu, hanáčtinu nebo jidiš. Druhou novinkou v seznamu je obchůzka Blažejáků v Blatničce na Veselsku. Ta se koná každý rok začátkem února v období svátku svatého Blažeje, vysvětluje mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
6: Obchůzky se účastní skupina chlapců ve věku od 3 do 15 let. Za zpěvu tradiční písně obcházejí obcí ve specifických formacích a udržují zvyk, který byl po přerušení v roce 2001 znovu úspěšně obnoven. Tradice dodnes plní významnou společenskou a komunitní roli.
1: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne a k večeru postupný růst mohutnější kupovité oblačnosti s tvorbou izolovaných přeháněk a bouřek. Ty mohou být i silné s intenzivními srážkovými úhrny. Nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr by měl foukat slabý jižních, postupně mírný severních směrů. V bouřkách přechodně i výrazně zesílí. Rozptylové podmínky budou zpočátku většinou dobré, přes den velmi dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Z
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na 10. kilometru dálnice D2 zůstává na cestě do Brna nepojízdná dodávka. V Brně projíždíte opatrně místem nehody na nájezdu z třídy generála Píky na Porgesovu. Zasahují tam záchranáři. Stejně je tomu také u Svatobořic Mistřína na silnici do Dubňan. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je neděle, krátce po 17. hodině, a tak pro vás máme opět ohlédnutí za zajímavými reportážemi našich kolegů z uplynulého týdne. Spojíme dobrý skutek s folklorem, upozorníme na extrémní teploty v autech a nebezpečí, pokud tam ponecháme dítě nebo psa, zavítáme do Millerova domu v Tišnově a řeč bude také o letních táborech. Příjemný poslech Českého rozhlasu Brno vám přeje Eliška Zárecká.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. V této hodině se ohlížíme za tím nejzajímavějším, co naši kolegové natočili v právě končícím týdnu. A je tady první reportáž. Spojit dobrý skutek s folklorní tradicí se pravidelně daří v jihomoravské metropoli, kde funguje bazar krojových součástí. Jak to na něm vypadá a kdo má o kroje zájem, to se dozvíte v reportáži Jarky Vykoupilové právě teď.
1: Ředitelka nadace Veronika, Helena Továrková, mě přivedla na takový malý dvoreček, kde to vypadá, že se zastavil čas. Vidím spoustu krojových součástí.
2: Ano, jsme tady na Panské 9 za domem ochránců přírody a my už tu máme nachystaný benefiční krojový bazar, kde vlastně nabízíme všední kroje z podluží, které třeba lidé na tom podluží odložili a už by je vlastně nenosili, vyhodili. Je to většinou po babičkách, tetičkách, které třeba v tom ještě chodili. A tady naopak se třeba často kupují i mladí lidé, kteří to mají prostě jako součást svého běžného šatníku a něco prostě originálního, co má za sebou nějakou historii a zároveň jsou třeba rádi, že tím podpoří i nadaci Veronika a vlastně konkrétní ekologický projekt. A tentokrát je to na podporu komunitní farmy Olešná u Blanska.
1: Vidím tady krojová jupka, krojová sukně, šátky, ubrusy, krajky, dečky a retro oblečení, ale jsou tady také květiny.
2: Květiny, to je taková stabilní součást tady toho našeho dvorku, protože od dubna do října tady vlastně každý měsíc poslední čtvrtek měsíci od 4 do 7 míváme benefiční kytkoblešák. A taky je to vlastně na principu toho, že zachraňujeme květiny, které třeba už někdo nechce.
1: Vy jste naznačila, že zájem o to, řekněme, starodávné folklorní oblečení je, a kdyby někdo doma měl něco ještě ve skříni, jak vám to může odevzdat a přinést?
2: No, my budeme moc rádi, když se na nás jakkoliv obrátí, to je jedno, jestli telefonem, e-mailem, a domluvíme se třeba na tom předání a my jsme si to schopni třeba i někde vyzvednout a jsme za to moc rádi. Občas se takhle někdo ozve. Vlastně my hodně spolupracujeme se Zlatou Maděřičovou na podluží v Moravské Nové Vsi, která jako první začala tady tyhle ty kroje zachraňovat a schraňovat, když viděla, že je lidé vyhazují. A přímo tam vlastně na podluží nebo v té Moravské Nové Vsi to úplně tak velký odbyt nemělo, takže se to takhle pěkně propojilo, že zase díky nám tady v Brně se to najde vlastně nějaký nový domov a nové majitele.
1: Máte třeba nějakou konkrétní raritní historku, jak se k vám nějaký kousek dostal?
2: Jedna paní z Lančota se ozvala na základě toho, že viděla v divadle tady v Brně slečnu, která měla prostě večerní černé šaty a přesto měla právě tu podlužáckou jubku a poznala vlastně tu jejich jubku z toho podluží a nedalo jí to spát, tak začala nějak hledat a narazila na to, že právě my tady tyhle ty podlužácké všední kroje sbíráme a na základě toho se nám vlastně ozvala. Takže takhle přes návštěvu divadla v Brně se k nám vlastně dostali další kroje.
1: Takže konkrétně takovýhle krojový bazárek, jak často to a kde u vás nadaci Veronika?
2: Ono je to docela nepravidelné, protože my dost závisíme na těch darech, ale většinou se nám to podaří udělat vždycky v červnu a v září. A nejlepší je tedy sledovat na Facebooku skupinu Folklore's Not Dead, kde združeme všechny zájemce vlastně o tady to netradiční využití krojů a vůbec vlastně třeba propojení folkloru a ekologie nebo folkloru vůbec se současností. A tam se to každý vždycky dozví, takže ve Folklore's Not Dead je to nejlepší zdroj informací.
0: Takže máte-li i vy na půdě, v truhle, ve skříni nebo ve starém kufru části kroje, které nepotřebujete, už víte, kam se obrátit a udělat tím dobrý skutek. A pokud si budete chtít tuto reportáž poslechnout znovu, stejně jako ostatní, ji najdete na našem webu nebo na webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Je 17 hodin a 19 minut. Pokračuje náš pořad, který nabízí výběr z toho nejlepšího z našeho vysílání. Teď se ale budeme věnovat opravdu vážné věci. Roztržitost nebo nedomyšlené důsledky. I to může stát za situacemi, kdy brněnští strážníci musí zasahovat u psů nebo dětí ponechaných během horkých dnů v autech. Všímá si cyklus Modré majáky. Kolega Zdeněk Truhlář se u mluvčího městské policie Brno Jakuba Ghanema zajímal nejen o letošní případy.
1: Jenom v letošním roce už strážníci museli řešit dvě situace, kdy byli psi zavřeni v autech stojících na přímém slunci. V obou případech už byla zvířata poměrně dost silně schvácená, takže nezbylo nic jiného, než auta otevřít. Naštěstí v jednom případě se podařilo sehnat majitelku, takže ta vůz odemkla.
2: Popisuje mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem, za jak dlouho může dojít u zvířete právě k těm stavům schvácenosti nebo k nebezpečným stavům.
1: Stačí opravdu velmi krátká doba. Bohužel lidé si někdy neuvědomují, že když v létě opustí auto a to stojí na přímém slunci, nebo jsou jen vysoké venkovní teploty, auto je i ve stínu, tak ta teplota může narůstat o desítky stupňů během několika minut a to už jsou život ohrožující stavy jak pro zvířata, tak pro děti. U psů je specifikem to, že mají minimum potních žláz ve své kůži, takže se potí prakticky jen tlapkami a ochlazují se s vyplazeným jazykem. Tím se ale dostávají do nebezpečí, protože se z jejich těla odpařuje voda, tím se zahušťuje krev a hrozí srdeční kolaps, respektive šok.
2: Vy se ale setkáváte také s tím, že lidé nechají uvnitř vozidel i děti.
1: To jsou bohužel velmi dramatické situace. Děti jsou také ve specifické pozici, protože ještě nemají dostatečně vyvinutou termoregulaci a velmi rychle u nich hrozí celkový tělesný kolaps. Někdy si lidé myslí, že se od auta vzdálili jenom na několik minut, ale skutečnost je mnohem horší. Strážníci mají zkušenost, že hledají třeba 15 až 20 minut.
2: Pokud si lidé všimnou zavřeného zvířete, případně dítěte ve vozidle a zavolají strážníky, jak potom postupují?
1: Pokud je ta situace neodkladná a skutečně hrozí akutní ohrožení zdraví, tak strážníci neváhají a rozbijí okénko, případně pokud je o něco více času, tak mají i speciální otevírací sadu. Jejíž princip z pochopitelných důvodů se nedá úplně zmiňovat, ale mohou ji využít, pokud svědci zavolají hlídku na pomoc. Pakliže je času víc, třeba auto stojí ve stínu, venkovní teploty nejsou tak vysoké a není bezprostřední ohrožení zdraví, tak se snaží najít toho člověka, který s vozidlem přijel.
2: A co potom následuje, když majitel k vozidlu přijde a má okénko rozbité, kdo mu pak nahradí škodu?
1: Strážníci sice okénko rozbijí, ale vzhledem k tomu, že vina je na straně řidiče, který nechal proti zákonu zavřené zvíře nebo dítě v autě, tak odpovědnost za tuto škodu si nese sám, takže mimo jiné i z tohoto důvodu, tak jako každý rok velmi důrazně apelujeme, aby lidé rozhodně ani na chvíli nenechávali děti a zvířata v autě.
0: Připomíná mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem, se kterým natáčel kolega Zdeněk Truhlář. A ještě doplním, že tento i další díly cyklu Modré majáky najdete pohodlně na našich stránkách brno.rozhlas.cz.

0: Dospíval Valdemar Matuška, posloucháte Český rozhlas Brno. Památka, která propojuje historii města Tišnova s mladou generací. To je Millerův dům na Jungmanově ulici. Připomíná někdejšího významného starostu města, část jeho architektonické historie, ale také přírodu v okolí. Nyní sem míří také turisté do informačního centra. S mikrofonem navštívil Millerův dům kolega Zdeněk Truhlář.
1: Tady je umístěna pamětní deska, která je věnovaná Františku Millerovi, bývalému starostovi města Tišnova, který se zasloužil o jeho velký stavební rozvoj.
2: Upozorňuje mě na pamětní desku na Millerově domě ředitelka městského kulturního střediska Tišnov Daria Švecová. Vstupujeme dovnitř této krásné budovy.
1: Máme tady recepci muzea, do kterého se za chvilinku půjdeme podívat. Právě tady už na vás dýchá historie začátku 18. století, ze kterého pochází Millerův dům. Jedná se o valenou klenbu a je to krásný barokní prvek.
2: Tady tehdy František Miller, starosta, žil, ale mám takový pocit, že předtím to byla koželužna.
1: Ano, máte pravdu, dům koupil v roce 1870 a provozoval zde koželužnu, byl potom zastupitel a starosta.
2: Čím se zasloužil o rozvoj Tišnova?
1: Velkou přestavbou, především se zasloužil o vybudování hospodářské školy, hejtmanství, postavení sokolovny, vydláždění ulic, začal s výstavbou vilové části města, podporoval založení sanatoria a přestavbu radnice.
2: Přicházím do dalšího prostoru.
3: Dobrý den, vítejte v našem informačním centru.
2: Zdraví mě vedoucí informačního centra Barbora Peterková, dobrý den.
3: Už jste se byl podívat na ty naše krásné malované stropy?
2: Ještě ne, ale za chviličku se tam s paní ředitelkou Dariou Švecovou vydáme.
1: Tak pojďte tady po těch schodech, teď opatrně, bude to tak jako duně, jsou to dřevěné staré schody.
2: Tady je ještě klenutý strop, tady asi nepočítali úplně s vysokými lidmi.
1: Tak pozor, dejte, ať se neuhodíte do hlavy a již se nacházíme ve stále expozici Tišnovského muzea.
2: A mě zajímá opravdu ten malovaný strop, na který nás upozorňovala paní vedoucí. Vidím tu malované stropy ve dvou místnostech, zřejmě asi každý je od jiného autora.
1: Původní výmalba zachovaná na starých trámových stropech se nachází v zadní místnosti naší stále expozice a první místnost je v podstatě rekonstrukcí. Trámově původní, ale výmalba se nezachovala a je zde strop pojatý výtvarníkem Petrem Kvíčalou, tišnovským rodákem.
2: V těchto prostorách se nachází stálá expozice muzea.
1: Stálou expozici muzea tvoří výstava věnovaná přírodě Tišnovska a jeho historii. Exponáty máme zapůjčené z Podhoráckého muzea.
2: Dveřmi se dostáváme do moderní přístavby.
1: Ano, v roce 2011 proběhla kompletní rekonstrukce Millerova domu a my se právě nacházíme v přístavbě, která nyní slouží dětem ze střediska volného času Inspiru.
2: Zdá se mi, že tyto historické prostory docela ožily dětmi.
1: Je to super, jsme nadšení a myslím si, že vedení města je nadšeno, že celá budova dýchá, že jsou tady děti, že to tady žije a využívají ty děti ten prostor k volnočasovým aktivitám a k příměstským táborům.
0: Doplňuje ředitelka městského kulturního střediska Tišnov, se kterou v Millerově domě natáčel Zdeněk Truhlář. Otevírací doba památky s muzeem a informačním centrem je denně, včetně víkendů.

už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: roku vyhledá.
1: Je 17 hodin a 37 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Letní tábory se u dětí těší stále velké oblibě, a to i přesto, že na některé jezdí děti bez mobilů nebo tabletů. I o tom si v úterním dopoledním vysílání povídal kolega Zdeněk Truhlář s ředitelem střediska volného času Lužánky v Brně Janem Ondrouškem. Ten je už od dětství členem tábornického oddílu PTO Vlčata, se kterým pravidelně na tábory jezdí.
2: Vaše tábory jsou bez elektřiny, to znamená, že tam asi děti moc času s mobily netráví?
3: No dneska je to samozřejmě technologicky řešitelné, jo. Když to jako začalo, když začaly mobily a řešili jsme to, tak to bylo jako fakt náramně jednoduché. Prostě jsme říkali, zaprvé jsme teda říkali rodičům, že děti na tábor telefon na nic nepotřebují a i ti, co si ho náhodou vzali, tak jako prostě po dvou dnech byl jejich telefon nepoužitelný. Zaprvé nebyl v lese signál a za druhé tam prostě nebyla elektřina. To dneska samozřejmě se signálem je jinak a powerbanky vám vyřeší klidně 3 týdny. Hmm. Ale pořád na našich táborech si děti telefon neberou, protože zjistí, že se bez nich dá úplně v pohodě fungovat. A právě ta délka, ty 3 týdny, to má strašnou dynamiku. Jo. První týden je nějaký, ale už druhý týden ty děti žijou úplně v režimu toho tábora a vůbec jako nepřemýšlí o tom, co by se dělo normálně a jak by fungovali jako za normálních okolností, jak by ráno jako prostě potřebovali zkontrolovat ty sociální sítě, jestli tam je všechno v pořádku a jestli oni pořád na těch sociálních sítích žijí, kromě toho, že žijí normálně v tom přítomném životě. A třetí týden je to úplně jako jinde. To má úplně jinou dynamiku. Hmm. To prostě se nedá srovnávat jako s krátkým táborem.
2: Není to vlastně tak, že takovéhle tábory by zkrátka měly být, aby to ty děti vrátilo vlastně tak trošku do toho přítomného místa a času, do toho reálného světa, ne do toho virtuálního?
3: Pokud to vezmeme takhle, tak jako určitě by to tak mělo být. Asi to není ideální po první třídě, jak jsem měl jen na 3 týdny, jo. Ale 14-týdenní tábor je podle mě jako optimální varianta i dnes, jo. Pro dítě, aby se dostalo fakt z toho běžného rytmu, zajetého, to, co prostě každý den má normálně, ať už teda chodí do školy, nebo je to teda nějaký prázdninový život, tak pořád je to spojený s technologiemi, pořád je to spojený se sociálními sítěmi, pořád je to s nějakým jako virtuálním kontaktem třeba ze spolužáky nebo s kamarády, ale jeho mnohem víc toho virtuálního, než toho skutečného. Na tom táboře prostě ráno vstáváte s kamarády a usínáte s kamarády. Hmm. S někým konkrétně blízkým třeba ve stanu nebo v chatce, pokud je to chatkový tábor, ale hlavně s nima prostě prožijete ten den a máte ho naplněn a vůbec vám nepřijde, jako, že potřebujete k tomu životu ten telefon. Jo. Vlastně vám jedno, co se děje za lesem. Jo. Vy jste tady a v té přítomnosti toho tábora je to prostě úplně jiný.
2: Ano, a nejlepší sociální sítě je jídelna.
3: Přesně tak, nejlepší sociální sítě je jídelna a ještě ve chvíli, kdy třeba prší, tak ta jídelna je jediné místo, kde chcete společně být a to je prostě tam to jako vlastně funguje.
1: Říká ředitel střediska volného času Lužánky Jan Ondroušek, se kterým v úterním dopoledním vysílání mluvil kolega Zdeněk Truhlář. A to už je z dnešního ohlédnutí za zajímavými příspěvky uplynulého týdne vše. Jen ještě jednou připomenu, že všechny reportáže, které jste právě slyšeli, si můžete zpětně poslechnout i na našem webu a také v aplikaci Můj rozhlas. Přeji vám ještě krásnou neděli. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se loučí Eliška Zárecká. Naslyšenou.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Kroměříž hledá projektanta interiéru plaveckého stadionu. Předchozí společnost nedodržela smlouvu. Řidiči některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Jihomoravští silničáři plánují na 10 silnicích v regionu pokládku mikrokoberců. A zítra bude jasno až polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a bouřkami, teploty do 39 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Kroměříž hledá nového projektanta interiéru plaveckého stadionu. Výběrové řízení město spouští už po druhé. První společnost totiž nedodržela smlouvu. Důvod objasňuje starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z hnutí ANO.
5: Výběrové řízení spouštíme opakovaně z toho důvodu, že měli jsme již jednu projekční kancelář vybranou. Tato kancelář začala plnit, nicméně nestíhala termín dokončení, ani ta spolupráce neprobíhala tak, jak si město představovalo, proto s touto společností byla ukončena spolupráce.
4: Pokud nyní půjde vše podle plánu, stavba interiéru plaveckého bazénu v Kroměříži by mohla začít v létě 2027. Náklady odhaduje město na 180 milionů korun. Některé dodávky budou muset od července používat tachografy. Vyplývá to z nových pravidel pro mezinárodní převoz Evropské unie. Týká se to nákladu nad 2,5 tuny. Řidiči dodávek budou muset dělat pravidelné přestávky pro odpočinek, stejně jako kamiony. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tachograf nemusí pořizovat třeba dělníci, kteří vezou své nástroje. Silnice na 10 místech Jižní Moravy dostanou nový povrch v podobě dvouvrstvého mikrokoberce. Ten má prodloužit jejich životnost. Krajští radní schválili, že silničáři můžou začít hledat firmu na tyto práce. Opravy se dočká také dvoukilometrový úsek mezi Kotvrdovicemi a Podomím na pomezí Blanenska a Vyškovska, říká mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová.
6: Plánujeme vyměnit asfaltový kryt a z hlediska stavby prvního úseku, tedy Kotvrdovice-Sentářov, bude odvodnění, pročištění příkopů, propustků, obnova krajnic, úprava stávajících sjezdů a napojení včetně dopravního značení.
4: Od včerejška znovu slouží na Dalešické přehradě vodní záchranáři. Na základně v Hartvíkovicích budou do konce prázdnin. V nejbližších dnech očekávají hlavně zásahy spojené s extrémně horkým počasím.
2: Počasí.
4: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne a k večeru postupný růst mohutnější kupovité oblačnosti s tvorbou izolovaných přeháněk a bouřek. Ty mohou být i silné s intenzivními srážkovými úhrny. Nejvyšší teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr by měl foukat slabý jižních, postupně mírný severních směrů. V bouřkách přechodně i výrazně zesílí. Biozátěž zůstane na trojce, tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 pozor u nehody na exitu 264, počítejte s ní na sjezdu ve směru na Ostravu, na D2 auto s poruchou na 10. kilometru na cestě do Brna. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a polku Jiřího Vrány Růženy Sipěnové s názvem Nejhezčí. A já věřím, že vás tato polka trochu, alespoň trochu potěšila. Tak dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Lubomír, na Slovensku slaví jmeniny Beáta, ještě jednou vše nejlepší. Já vám připomenu ještě telefon, takže telefon 726 46 52 00. Budu se těšit, tak snad ty linky budou fungovat. No a pojďme na další písničku, kterou máme připravenu. Krásná Vladimír Pfeffer, Večerní dědinu a Vacenovia.

0: Tak krásný valčík nám dozněl a pojďme si poslechnout Jard Wolfa z Otnic, kterého vítám. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Květuško, zdravím vás i vaši kolegyňku zdravím.
0: Ano, děkujem.
1: A dnes mám takové přání. Zítra je Petra a Pavla, ano. Tak bych chtěl popřát Petrům a Pavlům, kteří se objevují v dechovkové branži. Tak to je Petr Grufík, starší, mladší, no, to je z Vlaseňováku, potom Pavel Skopal, starší, mladší, to jsou z Glorie, muzikanti a ano. Ještě Pavel Nevazil, to je zase z Vlaseňovánky, umělecký vedoucí a z Filharmonie Bohuslava Martinu. Takže všem tady těmto Petrům a Pavlům, já jsem na někoho zapomněl, ale no protože jich je moc a když to všechno vyjmenoval, tak aspoň některý, tak všem, který znám a znají mě a jsou Petrové a Pavlové a jsou z dechovkové branže, tak jim přeju hodně zdraví a štěstí a spoustu krásné, líbivé muziky.
0: Mm-hmm, výborně. Tak my si toho moc vážíme, vy jste takový podporovatel a to je úžasný. To je nádhera.
1: A zdravím taky všechny věrný posluchače, kteří mě znají prostřednictvím rozhlasu a kteří mě rádi poslouchají třeba. Mm-hmm. Jo, takže ano. A zdravím i vás, jako paní Květuško a všechny lidi, kteří dělají pro nás tady tento krásný pořad, ano. Protože dechovka je ta nejlepší na světě. Jinou muziku ani neposlouchám.
0: Dobře, tak vy jste opravdu zanícený a já si toho vážím a je to úžasný. Ono to tak jaksi dává dobrý příklad ostatním. Tak, pane Jardo, já vám přeji, pokud možno, mírnější počasí a tím pádem přívětivý podvečer a večer.
1: Ano, děkuju vám. A budu se těšit příště.
0: No já také. Tak nashledanou.
1: Mějte se.
0: Tak přátelé, pojďme na písničku. Větr fouká od Lukova, no to prosím. Tak trošku větérku budeme mít. Libor Mikl, Vladimír Salčák a Frištátská Javořina.
2: Český rozhlas Brno.

dozněla nám polka a pojďme si tady předávat e-mailovou poštu. Mám tady před sebou přání, které ráda předám panu doktoru Janu Boleslavovi z Tišnova a přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti, poznávání pěkných nových věcí z různých oblastí historie i současnosti v chemii, farmacii, hudbě a tak dále. A přeje mu to pan inženýr Milan Kakrda, nadšený amatérský fotograf, milovník starých map, krás přírody a jejich nesčetných tajemství. Tak a jinak tady ještě je taková zajímavá poznámka. Pro zajímavost dodávám, že se svátek svatého Jana Křtitele slavil 6 měsíců před Ježíšovým narozením, jelikož Jan byl podle evangelií o půl roku starší. No takže pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav z Tišnova, kterému jsme teď dodatečně popřáli k jeho svátku. Tak velmi rádi, no a pošleme i písničku, samozřejmě. Takže slunko nízko, Joška Severin, zaspívají nám Jitka Osičková, Břetislav Osička a cymbálová studiová cymbálová muzika doprovodí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Ano, přátelé, jsme zpět, pořad Blahopřání s písničkou a já mám tady přání. Prosím o zahrátí pěkné písničky pro našeho zeťáka, pana Petra Kvasnice z Rouchovan k zítřejšímu svátku. Vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí přejí děda a babička z Popůvek a sestře do Stříbrnic, jen tak pro radost děkujeme. Ano, rádi zahrajeme vám všem a bude to písnička Emanuel Červeňanský, Veselost je medicína a bude nám hrát Drje Tomanka.

Tak Drietomanka nám dala takové dobré doporučení, vidíte? Tak pojďme se věnovat dalším přáním. Prosím, zahrajte hezkou písničku paní Elišce Ričovské z Lanžota, která v pátek 27. června oslavila krásné 83. narozeniny. Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví a přeje ho manžel Jenda, vnoučata Honzík, Tereska a Marianka s manželem Vaškem, dcera Eliška se zetěm Milanem a Jana se zetěm Petrem. Děkuji, Sadilová. Tak, přátelé, písnička další pod Grumvířskou lůku. Lidový Valčík a bude hrát Moravěnka.

0: Tak dozněl nám valčík pod Grundisku Lůku, zaspívala nám Jarmila Kachyňová, Jožka Šmukař za doprovodu Moravěnky a dovolala se k nám milá posluchačka z Brna. Tak já vás zdravím, prosím, můžete?
1: Dobrý večer, prosila bych o vzpomínku na mýho tatínka, který je 50 roků po smrti, jmenoval se Ladislav Kopecký. A sestra Ladislava Vypachová je 5 roků po smrti. Vzpomínáme na ňu dcera a vnučka a dcera a vnučka. Vzpomínáme na oba dva. Už je to hodně dlouho, tak by bylo možné poslat jim tam návrh nějakou písničku, ať se jim lehčeji spí.
0: Děkuju. Ano, určitě. Ano, nashledanou. Tak přátelé, pojďme tady na další ještě e-mail, který tady mám. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína a písničku posílá kamarád Broněk. No a já manžele Hochmanovi samozřejmě také zdravím a posílám písničku a doufám, že se jim bude líbit. A je to pánové Rapáč, Fischer, Polakovič, Cestička cez Bílou horu a Záhorjenka.
2: Český rozhlas Brno.

přátelé, pokračujeme v e-mailech. Dobrý večer. Dnes se dožila 50 roků paní Jana Uhrová z Prahy, rodačka z Opavy. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Miroslav, syn Tomáš, syn Petr, dcera Sofinka, sestra Vlaďka s rodinou a bratr Pavel s rodinou, rodina Uhrova a rodina Zapletalova. A další písnička. Čekám, až se rozední, tak tuto lidovou si poslechneme od sourozenců Baťkových za doprovodu cymbálové muziky Petra Olivy.

krásná písnička dozněla a pojďme předávat zase e-mailovou poštu. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka, jeho maminku, paní Aničku Adámkovou ze Strání Květné. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. A která že to bude? Pálavské vršky, Josef Konečný a Moravanka.

0: Dospíval Břetislav Osička za doprovodu Moravanky Pálavské Vršky a pojďme přivítat paní Lenku ze Zbraslavy. Já vás vítám, dobrý podvečer.
1: Já bych chtěla popřát vám k jestrňatý narozeniny.
0: Jejda.
1: Já to jsem dovolala. Potom bych chtěla popřát Ivance Sabákové, aby se dala dohromady.
0: Ano, určitě.
1: Aby tam byla s váma.
0: Ano.
1: A pak bych chtěla poděkovat za minulý týden za koncert, tady jsme měli 50 let a zpíval tady pan Helanc, Leonor Čákovo a jak jsem mu popřála k 80 nám, tak ať je zdravé a všecko, hned je poznal. A pak rodině Elznerových, jen tak pro radost, do Říčan a do Byteše, pak rodině Pokornových ke kostelu. A to by mělo být všecko. Hlavně, ať vy jste zdravá a všichni tady z těch, co se jmenovala, jo?
0: No ano, ať jsme zdraví, ať se slyšíme, vidíme, vysíláme,
1: ale
0: hrajeme.
1: Ale no, pěkně se starala, ale je furt stejné, pan Helan.
0: Co, já se vám teď nerozuměla, prosím?
1: Pan Helan, že pěkně se starala, ale jinak je furt stejné, furt je chudonké a všecko.
0: No jasně. On je šikovný.
1: U nás tady, minulý týden.
0: Ano, to je dobře. To je dobře. Tak, paní Lenko, bude-li to vše, tak já se s vámi rozloučím.
1: Až 11. potom zavolám, bude vzpomínka na mého přítela potom.
0: Dobře, dobře a děkuji moc.
1: A vy se držte.
0: Ano, ano, rozkaz šéfe. Naschledanou. Tak a pojďme na další telefon, já si ho vezmu napřímo. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, u telefonu Pavel Janča z Línem Malenovice.
0: Ano, já vás zdravím, pane Pavle.
2: Ano, já bych, zase včera mi to nevyšlo nějak se dovolat, tak včera bylo Ladislava, tak bych chtěl popřát Ladíkovi Jančovi z Doubrav těm meninám hlavně zdraví a boží požehnání. Jestli Ladíku posloucháš, tak tě zdravím. Ještě tu mám dvě vzpomínky, nebo spíš připomínky, protože já jsem je nepoznal.
0: Ano.
2: Je to náš staříček, můj děda Václav Večeře se jmenoval. Ano. A včera by se dožil 147 let.
0: Ano.
2: A další Václav Večeře, taky můj praděda, by se ten, nevím, který měsíc ani den, ale tento rok by se dožil 188 let. Tak to je jenom taková připomínka, že to bylo v našem radě takové, taky milí lidé. No.
0: Milí lidé, ano. Rádi na ně vzpomínáte, to je dobře.
2: No, to je děkuji dobře. Děkuji pěkně.
0: Pane Pavle, přeji vám také přívětivý večer a co nejmenší teplo.
2: Ano, děkuji. Ano,
0: naschledanou. No a přátelé, já mám tady ještě před sebou jeden e-mail. Dobrý večer, včera měl svátek farář, otec Ladislav Svirák z Olomouce. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí farníci z Dolního Němčí. Tak předali jsme a písničku hrajeme. Vladimír Jurča, Keď sa večer stmívá, zpívají Lucie Maršálková, Jarmila Slobodová a hrají Skaličané.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak dozněl Valčík a čeká paní Věra ze Studence. Co máte na srdci? Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych prosím opožděně chtěla popřát Mařence Musilové z Koněšína, která v pátek oslavila 70 let. Tak hodně, hodně zdravíčka, štěstíčka a stálý úsměv na tváři, jaký má. I přeji.

Tak Verbuň k nám zaspívali Zdeněk Baťka a Zdeněk Baťka mladší u Dunaja Šatyperu a kumpánovi muzikanti doprovodili a přátelé, my tady máme ještě prostor pro jednu písničku. Karel Vacek starší, poslední korunu mám, otextoval taktéž Karel Vacek starší a bude nám zpívat Josef Síma a orchestr Karla Vacka mladšího.

Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase. Loučíme se orchestrální skladbou Metoděje Prajky Tichá noc. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V lokalitě Kamenný vrch 2 v Brně jsou stále desítky neobsazených družstevních bytů. Meteorologové varují před silnými bouřkami, zasáhnou celé Česko. Žádanku na mamografické vyšetření nebude potřeba jen ve výjimečných případech. Zítra pak bude jasno až polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a bouřkami, teploty do 39 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Připravované sídliště Kamenný vrch 2 v Brně má ještě 3 až 4 desítky volných družstevních bytů. Celkově jich bude přes 300. Zájemci se o ně můžou hlásit prostřednictvím webu bytového družstva Kamenný vrch. Rezervovat si je mohou i jednotlivci, kteří už zhruba měsíc mají nárok na větší byty do 61 metrů čtverečních. Pokračuje náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivinská z hnutí Brno k lidem.
4: Na Kamenném vrchu postupujeme dobře, v podstatě máme vybraného zhotovitele a v září přidáme staveniště a předpokládám, že koncem letošního roku se začne i stavět, dokončeno bude za 4 roky.
2: Nových bytových domů bude v Brněnovém Lískovci celkem 24. Město minulý týden vybralo firmu, která je postaví. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka zítra mezi 11. hodinou a půlnocí. Slabší bouřky ale mohou přijít už dnes. Zítřejší bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Na mamografické vyšetření budou moci ženy bez žádanky jen ve výjimečných případech, třeba když žádanku ztratí nebo jim propadne, ale také pokud nemají gynekologa ani praktického lékaře, který by jim potřebný dokument vystavil. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci z konce května. Mamografické centrum ale pacientku bez žádanky přesto nebude muset vyšetřit. Záležet bude i na jeho kapacitách. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Žena se může obrátit na jiné mamografické centrum, případně navštívit svého praktického lékaře nebo gynekologa a požádat o vystavení žádanky standardní cestou.
2: Změna bude platit od července, ženám od 45 let hradí vyšetření jednou za 2 roky zdravotní pojišťovna.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne a k večeru postupný růst mohutnější kupovité oblačnosti s tvorbou izolovaných přeháněk a bouřek. Ty mohou být i silné s intenzivními srážkovými úhrny. Nejvyšší teploty pak vystoupí na 36 až 39 stupňů. Foukat by měl slabý vítr jižních, postupně mírný severních směrů. V bouřkách přechodně i výrazně zesílí. Rozptylové podmínky zpočátku většinou dobré, přes den velmi dobré a biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 projíždějte opatrně mezi s tím 53. a s tím 52. kilometrem. Ve směru na Prahu tam zůstávají dvě odstavená auta a na vozovku vytekl olej. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný poslech u mikrofonu vám přeje Kateřina Dvořáková. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zpráva o onkologickém onemocnění během těhotenství přináší obrovský strach a mnoho nezodpovězených otázek. Spojuje v sobě dvě naprosto protichůdné věci. Radost z nového života a bezprostřední strach o život vlastní. Díky moderní medicíně je dnes vysoká šance na vyléčení maminky i na narození zdravého miminka. Aby pacientky v této těžké životní zkoušce nezůstaly sami, vznikl projekt Expedice Dva životy. Jeho odborným garantem a zakladatelem a také naším hostem dalšího dílu pořadu o novinkách v medicíně je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě zdejší ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm. Již více než 20 let se stará o těhotné ženy s různými typy nádorů, od gynekologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Do péče tohoto specializovaného týmu se dostala paní Markéta. Je jí 40 let a je maminkou dvou synů. Její touha po rodině byla obrovská, provázená hormonální léčbou. Markéta si prošla velice náročným obdobím. Její příběh je o vnitřním boji, odporu k lítosti a nezlomné síle ženy a milující mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním hostem je expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, pan profesor Michail Halaška z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A také paní Markéta, která si diagnózu rakoviny prsu vyslechla na začátku 4. měsíce těhotenství. Dobrý den, Markéto.
3: Dobrý den.
1: Pane profesore, požádám vás, upřesněme diagnózu Markéty.
2: Jednalo se o karcinom prsu, což je vlastně nejčastější nádorové onemocnění u žen obecně. V těhotenství se nevyskytuje až tak často. Dá se říci, že za rok vidíme přibližně 15 až 20 různých pacientek, které mají diagnostikovaný nějaký nádor v těhotenství. Z nich karcinomy prsu patří k těm nejčastějším. V minulém roce na našem pracovišti jsme měli 3 nebo 4 takové pacientky například. V tomto případě se jednalo o takový typický nádor prsu. U mladých žen často je to ve spojení s nosičstvím genetické predispozice, která se jmenuje BRCA. Na začátku to vypadalo, že se jedná poměrně o malý nádor, který nestihnul vyslat nějaké metastázy, to znamená takový příznivý nález.
1: Jak se vlastně určuje přesná diagnóza rakoviny prsu u žen v těhotenství, když samozřejmě ty mléčné žlázy jsou zduřelé?
2: Je velký problém v těhotenství, že spousta symptomů, tedy projevů onemocnění, je zamaskováno právě těhotenstvím. Speciálně u nádoru prsu je to logické. Ty prsy se zvětšují, ženy často si něco mohou nahmatat, zrovna tak i lékaři často mohou něco nahmatat. Ne vždy to znamená samozřejmě takovou špatnou zprávu. Nicméně pokud je tam opravdu něco hmatného, tak není proč otálet a jít by se mělo ke specialistovi, kdy mnoho žen nebo lékařů se zdráhá třeba provést mamografii, což je to nejlepší vyšetření, které na nádory prsu máme. Většinou preferují ultrazvukové vyšetření, to ale není až tak přesné. A je velmi důležité si uvědomit, že mamografie v těhotenství, které se dřív spousta lidí bálo, tak naopak ty rizika jsou naprosto minimální. To znamená, určitě by mělo být provedeno. To dokáže nám už naznačit, jestli se jedná o podezření na zhoubný nádor, eventuálně samozřejmě velikost. Následně se to ověřuje biopsí, což není nějak složitý výkon, i když těhotenství má trochu více rizik než mimo těhotenství, ale není to nic zásadního. A pokud se diagnóza potvrdí, tak se standardně musí dodělat takzvané stagingové vyšetření. To znamená, zjistíme nejdříve, jestli to onemocnění je pouze v prsu, nebo jestli dokázalo vyslat už nějakou metastázu, kdy první v cestě stojí vždycky lymfatické uzliny, které jsou v podpaží, nebo jestli dokonce už ten nádor urazil delší cestu a je třeba v játrech, nebo v kostech, nebo v plicích. Tomu se říká to stagingové vyšetření.
1: Jak probíhá? Můžete to specifikovat?
2: U netěhotné ženy se standardně provádí rentgenové vyšetření plic nebo CT plic, ultrazvuk jater, scintigrafie skeletu. V těhotenství máme ale k dispozici dobrou náhradu formou celotělové magnetické rezonance. Někdy si to kombinujeme i dokonce s tím CT vyšetření a tyto vyšetření nám dají poměrně přesnou informaci o tom, jaký ten rozsah onemocnění je. A teprve, když máme tyto informace dohromady, tak můžeme začít plánovat léčbu.
1: Pane profesore, to je neuvěřitelné. Matka v sobě nosí život, prochází onkologickým onemocněním. Jak to bylo dřív, když matka onemocněla rakovinou, řekněme, prsu? Bylo těhotenství zachováno?
2: Ve většině případů ne. Tím důvodem byla domněnka, že speciálně u nádoru prsu, prsy jsou hormonálně závislé a většina těchto nádorů jsou hormonálně závislí, tak se mělo za to, že těhotenství musí určitě zhoršovat tu prognózu těchto pacientek. A proto vždy bylo doporučováno rychle ukončit těhotenství a teprve potom začít s léčbou. Na našem pracovišti jsme kdysi udělali studii spolu s kolegy z Řecka, kdy jsme shromáždili pacientky, spárovali jsme je těhotné a netěhotné, přesně stejného stádia, věku, rozšíření nádoru a porovnávali jsme jejich prognózu a ukázalo se, že jejich prognóza v těhotenství byla stejná. V tuto chvilku už se to dá považovat za dokázaný fakt, protože těch prací celosvětově už proběhlo několik a i mnohem větších samozřejmě nyní. Takže víme, že to těhotenství neovlivňuje negativně prognózu. To nám říká, že můžeme uvažovat o tom, abychom zkusili zahájit léčbu s ohledem i na to probíhající těhotenství.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, jak může ovlivnit onkologické onemocnění matky plod dítěte?
2: U některých nádorů, a teď se nebudeme bavit u karcinomu prsu, ale u některých nádorů, zvláště jsou to třeba hematologické malignity, jako jsou Hodgkinovy lymfomy, kde dochází k poměrně rychlému růstu, tak vídáme zaostávání růstu dítěte. Jinak samo to nádorové onemocnění až tak negativně to těhotenství neovlivňuje nebo ten plod. Samozřejmě spíše může mít vliv léčba, ať už je to chemoterapie, operační léčba, radioterapie. A to samozřejmě my musíme vědět přesně, jakou léčbu a za jakých podmínek ji můžeme dát tak, abychom neměli negativní ovlivnění těch dětí. A to, abychom toto mohli říct, co je bezpečné a co není bezpečné, tak tomu je potřeba sledovat samozřejmě děti, které podstoupily vlastně onkologickou léčbu během těhotenství dlouhodobě, což my právě máme v rámci takového velkého mezinárodního projektu. A máme v tuto chvilku 15 a dokonce 18 leté výsledky dětí.
1: Než nám odvyprávíte svůj příběh, Markéto, abych ještě chvíli zůstala u pana profesora Halašky. Jakou léčbou Markéta prošla a jak vlastně ten plod vy dokážete medicínsky ochránit? Protože její léčba nebyla vůbec jednoduchá.
2: Nebylo to jednoduché a je to přesně příklad toho, že můžeme mít určitý plán, ty na začátku máme, ale v průběhu toho těhotenství se nám někdy může trošku měnit, musíme se k tomu přizpůsobit a takzvaně individualizovat léčbu. Ta léčba probíhala tak, že jsme přesně dodělali tento staging, rozhodnutí bylo, nádor je malý, začneme operací, následně podle definitivní histologie budeme pokračovat s chemoterapií v těhotenství. Šlo to, protože diagnóza proběhla kolem 16. 17. týdnu těhotenství.
1: Kdyby proběhla déle?
2: Tak není problém. Problém je, pokud bychom chtěli zahájit chemoterapii v prvním trimestru, tam to není možné. Na druhou stranu, většina těchto nádorů se diagnostikuje právě až ve druhém trimestru, typicky v průměru je to 18. týden těhotenství. Takže pokud bychom to diagnostikovali v 8. týdnu těhotenství, tam bychom museli počkat, nebo mohli bychom zahájit také s operační léčbou, ale chemoterapii bychom odložili až po 13. týdnu těhotenství. V tomto případě první byla operace. Ukázalo se, že nakonec nádor nebyl až tak malý, bylo tam dokonce více ložisek, takže jsme museli ještě i reoperovat. Původní plán byl odstranit pouze část prsu, aby to bylo kosmeticky příznivé pro budoucí život naší pacientky. Nicméně tady jsme museli přistoupit k radikalizaci výkonu, to znamená odstranilo se celé prso. Následně probíhala chemoterapie a do toho nám běželo genetické vyšetření, protože jsme měli podezření, že by Markéta mohla být nosičkou právě BRCA mutace. 5 chemoterapií proběhlo v těhotenství, až jsme se přiblížili ke konci těhotenství porodu, kdy jsme potom plánovali vlastní porod.
1: A porod může probíhat přirozenou cestou anebo musí císařským řezem po tak náročné léčbě?
2: U této diagnózy úplně v pohodě může probíhat i spontánně. Jsou některé diagnózy, jako jsou třeba nádory čípku děložního, kde ta rakovina vlastně je přímo lokalizovaná nebo umístěna v děložním hrdle, které při spontánním porodu se musí rozšířit a prochází tudy plod, tak tam to většinou není možné a musí se volit primárně nebo preferenčně císařský řez, zatímco v těchto případech se dá rodit spontánně. U Markéty jsme se ale domluvili, že nakonec jsme rodili císařským řezem a to z toho důvodu, že předchozí těhotenství bylo ukončeno také císařským řezem a my jsme přece jenom potřebovali dodržet určité termíny chemoterapie. V plánu bylo 6 cyklů chemoterapie, my jsme stihli 5 do 34. týdne těhotenství. Pak musí být vždy pauza do porodu 3 týdny a to z toho důvodu, že kdybychom ukončili těhotenství dříve, než uplynou tyto 3 týdny, tak v tom miminku narozeným by cirkulovaly, obíhaly vlastně zbytky chemoterapie, které to děťátko neumí samo se toho zbavit. V těhotenství, když je spojeno vlastně pupečníkem, tak krásně očistí tu krev ta matka. A schválně vám Markéta řekne, jak byly její vedlejší účinky chemoterapie v těhotenství a po těhotenství. Samotného mě to zajímá, co na to řekne.
3: Vlastně, když jsem otěhotněla po druhé, tak prvnímu synovi byl rok. To už se mi objevila opravdu tvrdá boulička, jako na povrchu toho prsu. A už víte, že to tam nepatří. To je opravdu, kdybyste tam měla dřevěnou kuličku. Takže jsem to vlastně řekla mému gynekologovi, ten mi napsal žádanku. Takže jsem šla spolu s tím synem malým, no a hned se to nelíbilo, byla jsem objednána hned na biopsii, tam by bylo řečeno, že mám rakovinu. To první chvíli je člověk jakoby v šoku. První věta byla, já jsem těhotná, co teď bude? Pak jsem šla do ordinace za paní doktorku a takhle mi podala papír. Zítra nastupujete do Vinohradské nemocnice k panu profesoru Halaškovi.
1: Naštěstí.
3: Naštěstí.
1: Pan profesor vlastně popsal vaši léčbu v průběhu těhotenství a navedl mě k otázce, abyste nám popsala účinky chemoterapie během těhotenství a po. Že vám něco slíbil.
3: Pan profesor mi slíbil, že mi nebude zle. A nebylo mi zle, ale musím říct, že hraje hodně i psychika, protože jsem fungovala úplně perfektně.
1: Čím se to dá vysvětlit, že během těhotenství Markétě nebylo špatně?
2: My to totiž pozorujeme už delší dobu, že ty těhotné ženy, když si vezmeme, jak funguje jejich organismus, tak víme, že ledviny fungují o 30% víc, játra fungují víc. Vlastně ten organismus té těhotné ženy mnohem rychleji zbaví tělo těch splodin po té chemoterapii.
3: Já bych chtěla dodat, že díky panu profesoru, paní doktorce Bendové, jsem se nebála. Ani na chvilku jsem neuvažovala nad tím, že bych chemoterapii nechtěla. Tam byla tak strašná důvěra v té léčbě, že ani jedno se nepochybovala, že by se něco mohlo stát.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore Halaško, Markétě se narodili dva zdraví kluci a vy jste říkal, že ty děti jsou pod pravidelnou kontrolou?
2: My ty děti máme v takovém speciálním projektu, kdy 3 roky je vyšetřujeme, máme domluvené vlastně pracoviště v Motole, v kardiocentru v Motole, na dětské psychologii. To děťátko podstupuje různé psychomotorické testy, vyšetření srdce, pokud dostali chemoterapii, která právě může poškozovat srdce, což bylo v tomto případě. A pak vlastně v určitý věk se dělá ještě magnetická rezonance. Je dlouhodobý tohle sledování a je to standardizovaný už takhle asi právě 15 let v České republice. A my jsme vlastně jedno ze 4 center v Evropě, kde takhle podrobně to sofistikované vyšetření se dělá.
3: To miminko je kontrolovaný i před podáním chemoterapie i po podání chemoterapie. Tam je takový full service.
2: A zpátky k tomu sledování v těhotenství, to je velmi dobrá poznámka, protože jednak na začátku musí proběhnout taky vyšetření v kardiocentru, že potřebujeme vidět jakoby startovní stav srdíčka miminka, to je jedna věc. A potom před každou chemoterapií musí proběhnout jak gynekologické vyšetření, protože my vždycky se musíme vyvarovat toho, aby nám náhodou nepřišel do toho předčasný porod, ono se to může stát. A dokonce u některých typů chemoterapie, ne u toho, co měla Markéta, ale u některých jiných, tam bídáme, že třeba přechodně mají hodně kontrakcí, což teoreticky by mohlo předčasnému porodu vést, pokud by k tomu byly třeba ještě i jiné predispozice. A druhá důležitá věc je speciální ultrazvukové vyšetření. No to je docela zajímavá věc, kterou zase my publikovali vlastně první na světě, že těsně před chemoterapií umíme měřit průtoky v hlavě miminka. Ty průtoky nám úplně přesně dokážou říct, jestli náhodou to děťátko nemá chudokrevnost. Protože samozřejmě ta chemoterapie v nějakém procentu přechází přes placentu a do toho děťátka pronikne. A pokud bychom u toho dítěte zaznamenali určitou úroveň té anémie, chudokrevnosti, tak víme, že teda je tam větší vliv, než bychom třeba čekali. Ono to vypovídá i o tom, že třeba jsou nízké destičky krevní, které jsou důležité pro srážení, takže to děťátko by mohlo být ohroženo třeba krvácením do mozku v těhotenství, což může být. Týká se taky bílých krvinek. No nicméně v tu chvíli víme, že se něco děje víc a máme různé možnosti. Buď třeba odložit chemoterapii o týden, nebo snížit dávku, nebo třeba vynechat jednu část té chemoterapie, nebo změnit ten typ chemoterapie.
1: Pane profesore Halaško, i vy, Markéto, zpráva o rakovině v těhotenství přináší samozřejmě obrovský strach a taky stovky nezodpovězených otázek. Vy už máte tu cestu za sebou a dopadla dobře. A vy jste zároveň, pane profesore, zakladatelem osvětového projektu Expedice 2 životy, která předpokládám bude těmto maminkám poskytovat nějakou pomoc nebo informace. Co je cílem tohoto projektu?
2: No, je to vlastně iniciativa letošního roku, kdy jsme spojili síly s hlasem onkologických pacientů. A cílů je několik. Jeden cíl je navázat kontakty mezi pacientkama zároveň. Nám se osvědčilo, že když jedna pacientka má nově diagnostikovaný tento nádor, tak je pro ní obrovskou výhodu, když má možnost kontaktovat pacientku, která už si tím prošla. To znamená, jedna věc je dát dohromady tyto pacientky, aby si vlastně mohly podělit nějaké zkušenosti. Ono mezi náma, pak nám jsou schopné taky dát určitou zpětnou vazbu, co děláme dobře a co děláme špatně, co by šlo vylepšit. A v některých případech nám i aktivně opravdu pomůžou. A další cíl je osvěta. My potřebujeme říct, že nádor v těhotenství může vzniknout, a ne, že prostě máme 35-letou ženu těhotnou, tak je to nepravděpodobné. Ne, prostě naučme se všichni, že to je možné, že to může vzniknout. Neznamená to konec světa. Je možné tyto pacientky léčit, ale prostě musí se na to myslet. Nemá se otálet s diagnostikou, s vyšetřením, nemá se to odkládat a samozřejmě poslední message i toho cílu je, že existuje určitá skupina, která se tomu opravdu věnuje dlouhodobě. Vlastně je to navázáno na spoustu vyšetření. To není jenom o jednom nebo dvou lékařích. To je opravdu několik lékařů. Jsou tam právě ty návazné vyšetření toho děťátka a o to dosledování i těch pacientek, ale i těch dětí.
1: Vy předpokládám, máte v Expedici 2 životy svůj příběh, který sdílíte.
3: Ano, a z důvodu, aby se šířila osvěta, že opravdu ženy se můžou léčit v těhotenství, aby nic neodkládaly, aby i lékaři na to dbali a neodbyly ty ženy, když mají prsa v tom těhotenství větší a jsou tam fyziologické změny, aby je opravdu vyšetřili poctivě a aby bylo víc zachráněných maminek i miminek.
1: Co byste jim závěrem vzkázala?
3: aby chodili na prevenci, poslouchali svoje tělo a ženskou intuici, protože ta je silnější a hlava jich kolikrát omlouvá, a nevzdávali to.
1: Děkuji za vaše slova a děkuji i vám, pane profesore, za návštěvu u nás v pořadu Cesta k uzdravení. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
5: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Kdo chce, může se vzdělávat i o prázdninách. Žáci základní školy v Teplicích zpracovali příběh Jaroslava Kotase a před 150 lety se narodil Jindřich Valdes. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Letní prázdniny nemusí být jen časem pro odpočinek, ale třeba i pro vzdělání. Lodrovy školy proto přes léto spouštějí speciální letní e-learningové kurzy. Co všechno nabídnou, nám už prozradí koordinátorka kurzu Alžběta Glancová. Dobrý večer, jaké kurzy letos v létě nabízíte?
2: Dobrý večer, letos v létě nabízíme hned 4 kurzy. A dva z nich jsou takové opakovací, konverzační, zaměří se na používání hebrejštiny v běžném životě. A dva z nich jsou úplně nové, povede je lektorka Lenka Bukovská, která je taky překladatelka a překládá nejznámější izraelské autory do češtiny. A ten její kurz se zaměří na izraelské vynálezy, takovou hravou formou, kdy Lenka používá spoustu různých materiálů, včetně článků a písniček, tak představí, co všechno Izraelci vynalezli, třeba flash disk, sherry rajčátka a další zajímavosti.
1: Jak vlastně vaše online kurzy fungují?
2: Online kurzy fungují tak, že většinou je to třída asi 6 až 8 studentů v těch jazykových kurzech. Někteří z nich se znají osobně, ale někteří z nich opravdu se znají jenom online. A ta třída s lektorem i s učebnicí se schází přes program Zoom, který možná hodně lidí zná z doby covidu. Takže vlastně ten jediný rozdíl mezi tou klasickou jazykovou školou, jazykovým kurzem a našimi kurzy je, že se odehrává u každého doma za jeho počítačem.
1: Kdo všechno se do kurzu může přihlásit?
2: Ty kurzy jsou úplně primárně určené vlastně jako takový bonus rodičům anebo prarodičům dětí, které chodí do Laudrových škol v Praze. A kromě toho je nabízíme takzvané širší židovské komunitě, tedy všem členům židovských obcí v České republice, případně na Slovensku, družených ve Federaci židovských obcí.
1: Vy už jistě plánujete kurzy i pro příští školní rok. Co chystáte?
2: Jednak chystáme takové tradiční kurzy, oblíbený literární kurz pana doktora Daniela Soukupa, který tentokrát se zaměří na reflexy židovství v současné evropské literatuře. A potom kurzy našeho lektora Filipa Friedmana, který je původem z Česka, ale dlouhodobě žije v Izraeli. Ten bude letos vyučovat hned 3 kurzy. Jeden se zaměří na šabat, slavení šabatu a všechno s šabatem spojené od modliteb, zvyků, tradic až po třeba známá šabatová jídla. Potom bude mít kurz, který jsme nazvali Od kolébky ke kamínku a vlastně bude to přednáškový cyklus týkající se židovského přístupu ke koloběhu života a taky zase všech rituálů a tradic spojených s různými přechodovými rituály během celého života běhu člověka. Filip Friedman potom ještě bude učit o Parashat HaShavua, to znamená o těch týdenních úsecích čtení z Tóry. A kromě toho letos úplně nově budeme mít kurz jidiš pro začátečníky i hebrejštinu pro úplné začátečníky. To znamená, kromě kurzů, které pokračují, tak tenhle ten kurz otevře brány všem novým zájemcům o výuku hebrejštiny.
1: Říká koordinátorka online kurzu Lodrových škol Alžběta Glancová. Děkuju moc a hezký večer.
2: Moc rád děkuju. Nashledanou.
1: Ať ti Bůh požehná ze Sionu na text biblického žalmu zpívá sbor Lvíčata Pražské židovské školy.

0: Chlapec, jehož maminka přežila Osvětim, zatímco on se ukrýval u cizí rodiny. Později si vybudoval úspěšný soukromý i pracovní život a stal se manažerem několika firem. Životní příběh Josefa Kotase během několika měsíců zaznamenávali žáci základní školy Buzulucka v Teplicích. Zpracovali jeho vzpomínky, připravili audionahrávku a na závěr svůj projekt představili veřejnosti. Podrobnosti má Jana Vitásková.
1: Umíte si představit, že jsou vám teprve 2 roky a najednou vám zmizí maminka? Přesně to zažil pan Jaroslav Kotas během druhé světové války. Kvůli svému původu musela jeho maminka i její blízcí nastoupit do transportu do Terezína.

0: sedla.
1: Maminka pana Kotase byla židovského vyznání. Jeho otec si ji vzal, aby ji ochránil.
0: No a pak jsme měli takový ty dobrý sousedy, kteří nahlásili na policii, že maminka nenosí židovskou hvězdu.
2: Vzpomíná Jaroslav Kotas pro Příběhy našich sousedů. Jeho matka musela do Terezína, otec svěřil malého syna rodině Kotrbatých z Komořan u Prahy.
3: Tam jsem vlastně byl od toho konce toho 42. roku vlastně až do června, možná i července 45. Maminka říkala, ona o tom nemluvila, protože říkala, že je fatalistka a že se dostane domů, protože jí pošle otec, nebo můj otec, že můj táta, že jí pošle něco vlastního. No co by mohl byl býval, byl poslat vlastního do Osvětimi. On jí dal do války, dal svůj vlastní hřeben, pánský hřeben. No a ona ten hřeben dostala, tak říkala se, to už mám vystaráno, že já se neozvětval. No a přijela, fyzicky přijela někdy až v červnu.
2: Po válce se s rodinou stěhovali do pohraničí. Jeho otec byl nejdřív národním správcem hotelu v Žatci a Postoloprtech. Když v roce 1948 vystoupil z komunistické strany, stal se ze dne na den posunovačem v Pískovně. Pak se mu podařilo sehnat práci v nádražní restauraci i s bytem na tehdy novém západním nádraží v Žatci. V roce 1953 se usadili v Teplicích.
3: 50. Třetí rok, takhle byla ta měna, tak tu já jsem prožil v Řetenicích, když říkáte Teplice, tak v předměstí, teď zbourali to nádraží, tak tam byla taky hospoda s bytem. No tak tam naši byli, tak jsem já tam chodil do školy.
2: V Řetenicích dokončil Jaroslav Kotas základní školu, potom nastoupil na teplickou průmyslovku, 20 let pracoval v řetenické sklárně, při zaměstnání vystudoval strojní fakultu ČVUT. Po roce 1989 řídil autobusové nádraží v Lounech, působil taky jako krizový manažer v různých firmách.
4: David, král Izraele, žije a trvá. Verš, který s tradiční melodií provází četné židovské události, opět zpívají děti z pražské židovské školy.

0: Když se řekne Jindřich Valdés, většina z nás si vybaví slavnou patentku. Valdés však byl nejen skvělý podnikatel, ale i významný mecenáš umění, zkrátka self-made man, který z pražských Vršovic dobil světový trh a vybudoval jednu z největších uměleckých sbírek své doby. Příběh jeho paťovského zázraku krutě přetrhla až nacistická okupace. Z kraje července si připomínáme hned dvě jeho kulatá výročí. 1. července uplyne 85 let od jeho smrti a 2. července 150 let od jeho narození. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Narodil se 2. července 1876 v Nemyšli u Tábora jako druhé ze čtyř dětí v rodině židovského venkovského obchodníka Hostinského. Z prostředí, v němž se přirozeně potkávala čeština, němčina i praktická obchodní zkušenost, vedla cesta Jindřicha Valdése do Prahy. Nejprve se vyučil zámečníkem, ale už jako 17letý se díky jazykovému nadání, hovořil i anglicky a francouzsky, uplatnil jako obchodní zástupce firmy s kovovým zbožím, která obchodovala i se zahraničím. Cesty po Evropě ho přitom poučily, jak důležité je, aby výrobek měl nejen kvalitu, ale i jméno. Když pak Jindřich Valdés roku 1902 spolu zakládal vlastní galanterní podnik, vstupoval do něj s odvahou myslet světově. Ve firmě nesoucí jeho jméno se pak přesnost výroby a reklama sešly v nenápadném a přece potřebném výrobku. S tiskacím knoflíku, patentce, nazvané Koh-i-Noor. Valdés je pojmenoval podle slavného diamantu Hora světla a byl to vynikající nápad. Z obyčejného

0: Pinadla udělal předmět s aurou vzácnosti. Později se název Koh-i-Noor spojil i s Valdisovou nově vybudovanou továrnou na všechny druhy kovové galanterie v pražských Vršovicích. Své filiálky měla postupně v 7 zemích světa a její výrobky proslavil i firemní symbol. Roku 1912, když Valdis cestoval lodí do Ameriky, si prý mladá cestující v žertu přiložila jeho patentku k oku. Valdis ji měl vyfotografovat a, co už je jisté, malíř František Kupka tento motiv převedl v obraz, z něhož neméně známý tvůrce Vojtěch Prajsik vytvořil grafickou značku. Že se Jindřich Valdis přátelil s významnými umělci, nebylo náhodou. Patřil k význačným sběratelům a mecenášům umění s vlastní obrazárnou, založil pozoruhodné muzeum knoflíku a spínadel. A nezůstalo u toho. Jako podnikatel proslul péčí o zaměstnance, přispíval kulturním spolkům a podporoval i fotbalový klub AFK Vršovice. Na jehož tradici navazuje dnešní Bohemians Praha. Po nacistické okupaci poslal rodinu do bezpečí, sám však zůstal v Praze. V zemi, které tolik prospěl, se jako Žid stal štvancem. Nacisté Jindřicha Valdise věznili v Dachau a Buchenwaldu a i když se rodině podařilo ho po 2 letech vykoupit, vracel se s podlomeným zdravím. 1. července 1941, den před svými 65. narozeninami, Jindřich Valdis na cestě do Ameriky v Havaně zemřel. Myšlenky jsou kořeny všech úspěchů. Výrok, který je mu připisován, přesně vystihuje člověka tvořivosti a imaginace, jenž za obyčejnou patentkou zahlédl celý svět. V roce 2000 prezident Václav Havel vyznamenal Jindřicha Valdise in memoriam medailí za zásluhy 1. stupně.
1: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Izrael se od 30. června do 14. července stane dějištěm 22. Makabiády, největší židovské sportovní soutěže. Ta se koná každé 4 roky. Očekává se účast několika tisíců sportovců z desítek zemí, kteří se utkají v 29 disciplínách. Britská vláda přislíbila 1 000 000 liber pro další rozvoj židovského muzea v Londýně a jeho budoucího stálého sídla. Jak uvedla ministryně kultury Lisa Nandiová, židovské příběhy a dědictví posilují porozumění v době rostoucího antisemitismu a společenského rozdělení. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas zprávy.
3: Definitivní sestavu české delegace na summit NATO do Turecka oznámí vláda zítra. Vedení olomoucké radnice připravuje stavbu nové sportovní haly. Česká čtvrtkařka Manuel skončila v diamantové lize opět druhá, a to v novém osobním rekordu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později od západu postupně přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 38. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vedoucím české delegace na summit Severoatlantické aliance do turecké Ankary bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Televizi Prima to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Definitivní složení delegace oznámí zítra. Ústavní soud v předběžném opatření stanovil termín pro akreditaci prezidenta republiky Petra Pavla na pátek. Macinka vypršení lhůty potvrdil.
4: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
3: Později v televizní debatě ministr Macinka nepřímo potvrdil, že ministerstvo prezidenta republiky akreditovalo. Detaily upřesní zítra po jednání vlády. Rada města Olomouce schválila studii nové sportovní haly pro míčové hry v městské části Nemilany. Náklady jsou přes 230 milionů korun. Upřesní mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
5: Hala má mít rozměry 20x40 metrů a tribunu pro 300 návštěvníků. Několik šaten, klubovnu, nářadovny, hygienické zázemí, recepci a menší restauraci. Studie zahrnuje i venkovní sportoviště, autobusovou točnu, 37 parkovacích stání pro auta a 2 pro autobusy. Investice by měla přijít zhruba na 236 milionů korun.
3: Pro Pardubický zámek vzniká nová přírodovědná expozice. Návštěvníkům se otevře v příštím roce. Východočeské muzeum pro ni vytváří také realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty postupem času ztrácely barvu i tvar. Expozice vzniká v hospodářských budovách Pardubického zámku nad novým návštěvnickým centrem. Upřesní botanička Lenka Šafářová.
6: Celá expozice je koncipována jako procházka Pardubickým krajem od úplných nížin až po nejvyšší nadmořské výšky, skutečně z toho Polabí až po kraj. Bude mít i tady spoustu míst, kde si bude moct na věci šáhnout, vyzkoumat různé jevy, které se odehrávají v té přírodě. Budou tam prvky pro nejmenší, budou tam prvky i pro ty starší. Sport.
3: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v prestižní diamantové lize druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20letá Manuel si navíc opět vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 4 desetiny sekundy. Počasí. Po nezvykle teplé noci čekáme zítra zpočátku jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky jen v západní půlce Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Očekáváme, že bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě republiky kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku až kolem 38.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu. iRozhlas.cz Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: V Praze je nehoda v tunelu Blanka směrem Stroje na Barandovský most. Čekejte kolony na vjezdech do tunelu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A už je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
7: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás hned na úvod důležitou informaci. Máme změnu na nejvyšší příčce a ty další informace jsou, že novinky budou mít skupina Street 69 a zpěvačky Kate Mattel a Ellen. A Ellen také zavoláme, není v Čechách, dozvíme se možná, kde je. No a k tomu samozřejmě jako každý týden i 9 největších hitů týdne, tak jak jste žebříček sestavili vy svými hlasy. A platí samozřejmě, že i dnes budeme hlasovat a hlasuje se na číslo 900 1103. Začneme písničkou, která nás už naladí do léta, protože my máme za prvé léto a za druhé už máme letní prázdniny roku 2026. Ta písnička má název Saint-Tropez a nevím, kde jste momentálně vy, ale v Saint-Tropez bych byl rád já. Každopádně teď je tam Šárka Marková.

0: Šárka Marková, Saint-Tropez, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2017, tedy před 9 lety. A podívejme se na to, které písničky další dostaly toto ocenění právě před těmi 9 lety. Mám boky jako skříň, Lampa, I am sorry, Gramofon, Prout mezi námi, Tequiero, Ciziný planety, Víru Day, Černé labutě, Salsa a Co z tebe bude. To byly hity, které dostaly ocenění Zlatá česká dvanáctka tenkrát. A rovnou řeknu, že dnes nikdo takové ocenění nedostane, ale to neznamená, že k němu není blízko. Před námi je první dnešní novinka, kapela Street 69 vstupuje do své jubilejní už 20. sezóny a to s jasným vzkazem, neberte život tak vážně. Zbrusunový single se jmenuje Život z větší výšky a myslím, že poznáte, že je tam jasně cítit to letošní léto.
1: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvyschovám si na památku.

Ale ještě nechápu a možná nikdy nepochopím, třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

0: České dvanáctky.
1: Druhou dnešní novinku představí zpěvačka Elin, která je teď na telefonu, protože je v zahraničí. Já zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny rozhlasové posluchače.
1: Elin, já tady mám písničku, která je zároveň 80. novinkou letošního roku. To je na fanfáru, ale já ji tady teď nemám v rychlosti. A pojďme říct, jak ta písnička vznikla.
2: Písnička vznikla v loňském roce a vznikla v průběhu dvou úplňků v loňském roce v průběhu 7 měsíců. Ne, že bych to takhle plánovala, prostě jsem si při úplňku sedla a napsala půlku textu a potom v létě dopsala druhou půlku textu.
1: Takže je jasné, že je to letní hit, můžeme to říkat. Ta nálada je taková, já samozřejmě tu písničku jsem slyšel, ostatní ještě ne. No a takže text je vaším dílem a kdo zhudebnil ten text?
2: Pak jsem ten text poslala svýmu vlastně dvornímu aranžerovi, který mi dělá většinu hudby a aranžuje také věci pro moje vokální kvarteto Bohemia Voice. Michal Vorek se jmenuje, on je fantastický aranžer také orchestrů. No a on se inspiroval a vznikl z toho letní hit roku 2020, co máme, 6?
1: 6, no. Mně se líbí, že to takhle hned označilo, to je správně. Ano, je to letní hit roku 2026. Jak trávíte to letošní léto? Už máme prázdniny?
2: Máme prázdniny, já ho trávím v Řecku v tuto chvíli, kvůli novým sportovním aktivitám jsme museli odjet na dovolenou, jsme odjeli na dovolenou o týden dřív a možná slyšíte tady cikády, sedím pod takovým nádherným olivovníkem v Řecku a na Zakynthosu, je tady nádherně, odřídila jsem 2200 kilometrů, jsem na sebe hrdá.
1: Autem na Zakynthos, jo?
2: Autem na Zakynthos, no, dva dny, takže vlastně dobrý. Bylo to trochu na hraně, teda musím říct, ale to víte, hrála mi moje hitovka
1: jo.
2: Celou dobu, takže si myslím, že i pro ostatní to může být motivační píseň na cesty.
1: A teď bude hrát i ostatním z rádia, mějte se hezky na Zakynthosu a ať vám všechno vyjde, hezké léto.
2: Krásné léto i vám. Děkuji.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Autor hudby Michal Vorek, text Elin Hejlala, dnešní host, zpěvačka Elin a 80. novinka této hitparády v roce 2026. A tady musím připomenout, že to je poslední hitparáda prvního pololetí letošního roku. To mi teď tak napadlo, že bychom mohli příště udělat takový speciální žebříček, jak to dopadlo, a jenom ho tak vyhlásit za ten první půl rok, kdo třeba má zatím nejúspěšnější písničku za první pololetí a tak dále, ale uvidíme, snad na to nezapomenu. Každopádně před námi je třetí dnešní novinka. A ta třetí novinka je od Kate Mattel. Kate Mattel je původně tanečnice, se kterou já jsem se seznámil v muzikálu Pomáda před 26 lety, byla vynikající. Stala se také, myslím, že hned v tom prvním roce, co jsme Pomádu hráli, Miss Formule 1. A představte si, ona v současné době zpívá a tančí s DJem Bobem na jeho celosvětovém turné. Bude i u nás, tak nevím, jestli se půjdete podívat, ale jestli ano, tak ji tam uvidíte. A právě Kate Mattel má novinku, kterou si sama pro sebe napsala. Jmenuje se Řekni svoje ano.

0: Pod mým hlasem doznívá poslední dnešní novinka, dnešní hitparády Česká 12, celkově 81. novinka letošního roku, zpívala vokalistka DJ Boba Kate Mattle. A jak jsem říkal, jestli půjdete na jeden z koncertů, těch evropských koncertů DJ Boba, tak si ji určitě všimnete. A když ne, tak jste si ji všimli teď v hitparádě. Máme za sebou 3 novinky, před námi je 9 největších hitů týdne, ale ještě předtím...
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: V této hitparádě hlasujeme jen na číslo 900 1103. Je to strašně dlouho, co používáme tohle číslo. Mnozí z vás už ho mají také dlouho v pamětích svého mobilního telefonu, ale někdo možná ještě ne. 900 1103. A teď jsem si uvědomil, že také někdo z vás může dnes poslouchat úplně poprvé v životě. Tak jsem rád, že posloucháte, a to číslo zopakuji ještě jednou. V případě, že chcete hlasovat, musíte ho znát. 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, které v hitparádě jsou, kromě jedné výjimky, ale k tomu se dostaneme, a hlasujeme SMS zprávou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit mezera 12, 11, 10, 9 a tak dále. Hlasujeme pro každou písničku jen jednou. A teď už ta rekapitulace slíbená. První dnešní novinka se jmenuje Život z větší výšky, skupina Street 69, a SMS zpráva je hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Elin, Hey Lala, hit mezera 11. A třetí novinka, Kate Mattle, Řekni svoje ano, hit mezera 10. Tolik novinky a teď už aktuální žebříček. Logicky i minulý týden jsme představili 3 novinky a 2 z těch novinek jsou v dnešním žebříčku. Jedna z nich je teď hned na místě 9. Eva Farna, Neříkej, co má se stát.

Eva Farna, Jan Vávra, Rony Janeček a René Dank jsou podepsáni pod písničkou, kterou jsme teď poslouchali na 9. místě hitparády Česká 12. A jmenuje se Neříkej, co má se stát, zpívala Eva Farna. Já myslím, že to vůbec nepřeženu, když teď tady prohlásím, že Eva Farna je nejúspěšnější ženou měsíce června roku 2026 a možná bych mohl říci i, že je nejúspěšnější ženou českého showbiznesu za první pololetí roku 2026 a možná to bude platit i na konci tohoto roku. Když se podíváme na její úspěchy s jejími 3 koncerty v Edenu a nebo na to nové album, které vydala právě uprostřed těch koncertů a z toho alba je i ta písnička, tak je to nejprodávanější album a to okamžitě a všechny ty písničky, které na tom albu jsou, patří mezi ty nejstreamovanější. Jsme u 8. místa a tady je písnička, kterou napsal Ivan Brzobohatý. Jmenuje se Poločas rozpadu a tohle je kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Minulý týden místo 9, dnes místo 8, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu, a to je hit, který je v hitparádě už 6 týdnů. Mezi těmi písničkami, které nás dnes ještě čekají, jsou i dva hity, které hitparádu Česká 12 už alespoň jednou vyhrály. A sám jsem zvědav, kdo vyhraje dnes. Na 7. místě je hit, který jsme představili před 14 dny a minulý týden debitově byl na místě 6. Dnes je to 7, skupina Botox, My dva.
2: Tak jako

Sedmé místo pro tento týden skupina Botox, My dva, to je písnička, kterou napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Já připomínám, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci, ale je úplně jedno, kdy budete hlasovat. Hlavně hlasujte a řekněte i příbuzným, známým, kamarádům, napište jim, ať také hlasují, ať je hitparáda co nejspravedlivější. Čím víc hlasů, tím je to vždycky lepší a já hned teď musím říci, že pro následující písničku hlasovat nebudeme. Je to proto, že je v hitparádě už 12 týdnů a bohužel ani jednou během těch 12 týdnů nevyhrála, tím pádem se s ní rozloučíme. Ale pozor, úspěchy jsou veliké. Je to hit, který šel z nuly rovnou na dvojku a pozor, tady jsou další úspěchy. Jedenkrát druhé místo, jedenkrát třetí místo, třikrát místo čtvrté, dvakrát místo páté, třikrát šesté, jedenkrát sedmička a jedenkrát osmé místo. Já si myslím, že to jsou veliké úspěchy hitu, který se jmenuje Maják a sama pro sebe si ho napsala Jana Vaculíková. Takže já gratuluji za 12 týdenní účast v hitparádě a nehlasujeme.

Hudba, text a interpretace Jana Vaculíková, Maják, minulý týden místo 7, dnes 6 a je to hit, pro který už se nehlasuje. Jsme u 5. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Mimochodem, hit Massachusetts naspívalo mnoho hvězd světa, ale ta první verze je od skupiny Bee Gees. Jedna z těch posledních je o 4 tenorů.

Neříkejte, že jste alespoň na chvilku tu melodii neměli v hlavě a že jste si ji aspoň na chvilku nezaspívali. To je prostě legendární písnička a také novinka z minulého týdne s českým textem Jiřiny Fikejzové, Massachusetts, čtyři tenoři, páté místo. Já se nedivím, že v tomto kole hitparády také cestujeme, už jsme byli v Saint-Tropez, teď Massachusetts a možná se podíváme i pod peřinu nebo dlouhá léta do budoucnosti, možná se podíváme i někam jinam. Každopádně je léto a tak se prostě cestuje. Minulý týden na pátém místě debutovala písnička Léto pod peřinou, kterou napsali Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. Tento týden postupuje o příčku nahoru a Honza Nedbal zpívá ze čtvrtého místa.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Honza Nedbal, Léto pod peřinou, čtvrtá nejúspěšnější písnička podle vašeho hlasování v této hitparádě a i tento týden samozřejmě hlasujeme. Připomínám číslo, na které posíláte hlasy, je to 900 1103. Já už jsem říkal, že máme za sebou vlastně první půl rok hitparád letošního roku a příští týden načneme ten druhý půl rok a zároveň dnes posloucháte první prázdninovou hitparádu léta roku 2026. Jsem zvědav, odkud budou chodit vaše hlasy, každopádně dneska je to všechno jednoduché, dnes můžou chodit ty hlasy z celého světa, ale jedinou podmínkou je, aby vám fungovalo to posílání hlasu, je, že musíte mít české číslo, tedy hlasovat z českého čísla. Hlasovat logicky můžete i pro tři nejúspěšnější písně tohoto týdne, protože ty nás ještě čekají. Ale ještě předtím, než zazní, tak připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jeho vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci. Už jsem to říkal, ale je to dobré to zopakovat, abyste si to dobře pamatovali. A kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete na Spotify nebo na YouTube. Jsou tam seznamy s jednoduchým názvem Hitparáda Česká 12 2026. Na třetím místě je stejná písnička jako před týdnem, Když léta běží, Josef Wolter.
2: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět. Vzpomínky šepotem zní,

Předminule druhé místo, minulý týden místo třetí a dnes obhajoba třetího místa, Když léta běží a Josef Wolter. Ta písnička je v hitparádě 13 týdnů, má ocenění Zlatá česká dvanáctka a během těch 13 týdnů ta písnička byla 11krát na stupních vítězů. Když příští týden nevyhraje, bohužel se s hitparádou rozloučí, ale stále může ještě získat platinovou českou dvanáctku. Teď jsme u místa druhého a tady je hit, který slaví zatím největší úspěch v této hitparádě. Jmenuje se Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk je poprvé na druhém místě po třech čtvrtých místech.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Skoro všechno už víme, skoro všechno, protože ještě nevíme, kdo je na místě prvním, ale zrekapitulujeme si tři novinky a písničky na 9. až 2. místě a hlasy posíláme na číslo 900 1103. A nezapomeňte, že hlasovat pro každou písničku můžeme jen jednou. První dnešní novinka, Život z větší výšky, skupina Street 69, SMSka je hit Mezera 12. Druhá novinka, Hey Lala, Elin, hit Mezera 11. A třetí novinka, Řekni svoje ano, Kate Mátl, hit Mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Neříkej, co má se stát, Eva Farna, hit Mezera 9. 8. Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. 7. místo, My dva, skupina Botox, hit Mezera 7, 6. Maják Jana Vaculíková, pro tento hit už nehlasujeme. 5. místo Massachusetts 4 tenoři, hit Mezera 5. 4. Léto pod peřinou Honza Nedbal, hit Mezera 4. 3. místo Když léta běží Josef Wolter, hit Mezera 3. 2. Děti jsou taky lidi Holky Tong, hit Mezera 2. A první místo bude mít SMSku hit Mezera 1. Po 16 týdnech jsme se rozloučili s hitem Jet Plane. Rudy Sakaly dostal platinovou i zlatou českou dvanáctku. Po 5 týdnech už dnes nebyla v žebříčku Heidi Janku s Heidi Bandem a jejich hitem Milé ženy a do žebříčku se nedostala písnička To se ti zdálo, kterou naspíval Petr Perk. A vítězí po druhé hit, který se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: budeme dál.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V České republice také dnes padl historický teplotní rekord opět v Doksanech na Litoměřicku. Ve Středočeském kraji a v Praze vyhlásili meteorologové smogovou situaci, stále platí v Ústeckém kraji. Karviná stáhla odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí fotbalové soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přehánky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. V České republice dnes podvečer padl nový teplotní rekord. Na stanici v Doksanech na Litoměřicku meteorologové kolem 16:30 odpoledne naměřili 41 stupňů a k tomu 9 desetin.
2: Dosavadní rekord trval pouhý jeden den. V sobotu totiž na stanici v Doksanech meteorologové naměřili 40,9 stupně, čímž překonali 14 let starý rekord 40,4 stupně z Dobřichovic. Rekordy ale padaly na více stanicích, říká meteorolog Filip Smola.
3: Během dnešního dne tak prakticky na všech stanicích, které měří déle než 30 let, padl rekord pro 28. červen.
2: Vedro ovlivnilo i práci záchranářů, kteří v krajích výjížděli k desítkám případů. Situaci v Liberci popisuje mluvčí tamních záchranářů Michal Georgiev.
4: Ty výjezdy jsou náročné, posádky nevystoupily ze sanitních vozů, často to bývají slabosti, kolapsy, poruchy vědomí.
2: Na příští dny platí výstraha meteorologů před bouřkami, a to pro celé Čechy a část Moravy. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: A meteorologové v Česku dnes vyhlásili v celém Středočeském kraji a také v Praze smogovou situaci. Už v pátek před ní varovali v Ústeckém kraji, kde tato výstraha stále trvá. Ve vzduchu je totiž vysoká koncentrace přízemního ozonu. Lidé by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Opatrní by měli být hlavně starší lidé s chronickými dýchacími problémy, také starší osoby a děti. Smogová situace souvisí hlavně s aktuálním extrémním horkem. Do dnešní půlnoci je v České republice možnost koupit si státní dluhopisy, které vydává Ministerstvo financí. Zájemci si mohou vybrat jednu ze tří variant. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je největší zájem o pětiletý dluhopis s fixním průměrným výnosem 4,5%. Celkově ministerstvo eviduje více než 80 tisíc zájemců. Sport. Karviná podle dnešního vyjádření Ligové fotbalové asociace stáhla své odvolání proti vyloučení z nejvyšší domácí soutěže. Fotbalová asociace teď nabídne místo po Karviné v první lize nejdříve Táborsku, pak případně brněnskému Artisu a poté nakonec pražské Dukle. Počasí. V noci na pondělí čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky a bude také rekordně teplo, ranní minima většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od západu přibývání oblačnosti, ráno a dopoledne srážky pouze v západní polovině Čech, během odpoledne a večera místy přehánky nebo bouřky také na ostatním území republiky. Bouřky mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28. Většinou jinak mezi 31 a 36 stupni a na Moravě a ve Slezsku bude ještě tepleji, tam čekáme maxima mezi 35 a 39 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy počítejte se zdržením. Pomalý provoz začíná před sjezdem na Starou Boleslav na 13. kilometru. Zpoždění je asi 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok. Přejeme příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Hezký letní den přeje Patrik Rozehnal. Začaly prázdniny a my budeme zase cestovat za dobrým jídlem. Do východních Čech za Tvarohem, na chalupu k babičce, aspoň ve vzpomínkách, s herečkou Jitkou Ješkovou, a do jižních Čech se rozjedeme za cukrářem Josefem Maršálkem, abychom ho nechali dělat jeden z vítězných receptů druhého pochoutkového roku na sladko. No a budeme i soutěžit o naši novou kuchařku Sladké Česko, poradíme, jak pít pivo v tomto vedru, aby vás u toho ve zlém nenachytal odborník na etiketu, a spousta dalších věcí nás čeká. Ať je léto, čas dobrého jídla, a slavte s námi naše výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme dorazili tentokrát za Josefem Maršálkem, jsme u něj doma, už se upravuje, chytá se za hlavu, nevím, jestli radostí nebo obavami, co budeme dělat v pochůdkovém narozeninovém roce.
1: Radostí, velkou radostí.
0: Tentokrát budeme dělat recept z roku 2022. Ocitl se na třetím místě, dělala ho tehdy Alena Doskočilová, šlo o likérové řezy. Máš ty rád likéry?
1: Nejenom, že mám rád, já je miluju, a kromě toho, že je miluju, tak je také vyrábím. Takže se na to těším a vůbec si myslím, že takové ty české klasické řezy na plech, to je naše specialita, lidích existuje rovných milion druhů, takže jsem rád, že dneska můžu zkusit připravit něco úplně nového.
0: Když jsme přišli s tím, že vy jako osobnosti pochůdkového roku byste letos v tom 10. výročí mohli dělat recepty vítězné z předchozích let, aby posluchači měli srovnání, jak to dělají oni doma, jak by to dělali profíci, a vybrali jsme osobnosti jako Jarda Sapík, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Vojta Vrtiška, tebe. Co jsi o tom řekl, když jsme po tobě chtěli takovou práci?
1: Pro mě je to čest, no já nejsem bohužel v pozici, že bych mohl dny trávit tím, že bych pekl recepty jiných lidí, ale jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju. A ty si říkal, že klidně bychom tam jako mohli něco změnit a připravit to jako po našem, jako profesionálové, ale já jsem se právě naopak rozhodl to připravit úplně stejně, 100% tak, jak to připravují majitelé, autoři těch kterých receptů.
0: Čem podle tebe tkví kouzlo toho pochůdkového roku nebo těch domácích receptů?
1: Já si strašně vážím toho, že tohle to funguje, že to existuje pochůdkový rok. Velmi si vážím toho a oceňuju to, že jezdíš po vlastech českých, po malých výskách, po rodinách a sbíráš tyhle ty rodinné klenoty, protože ono se to jeví možná jako malicherná práce, možná se to jeví pro někoho jako absolutně zbytečná věc. Ale pokud se přesně tohleto sbíratelství, tady tenhle ten herbář receptů nebude dělat, tak se stane klidně, že za 2, za 3 generace o těch receptech nikdo nebude mít ponětí, že existovaly. Podobně jako když si dneska člověk otevře Retigovou, tak tam najde spoustu receptů, které se prostě dneska nedělají a nemusí to být rozhodně slavíčí a zíčky. Budou to recepty z běžných ingrediencí, které se prostě dělávaly v průměrné rodině, ale potom, jak čas plynul, uteklo 100 let. To je 5 generací a některé kombinace, některé třeba ingredience na nějakou staročeskou odrůdu zeleniny, zkrátka dobře se dneska nedělá, je to velká škoda, protože jídlo je bez diskuze naším kulturním bohatstvím. Je to část kultury, nedílná, stejně tak jako autoři vážné hudby, malíři, nebo třeba filmoví tvůrci, takže tak jako se do dneška v televizi můžeš podívat na loutkové filmy třeba Jiřího Trnky, které jsou 60-70 let staré, nebo film pro pamětníky ze 30. let, tak já si myslím, že i ta kulinařina, gastronomie, cukrařina, pekařina jsou klíčové pro tu kulturu.
0: Mimochodem, máš ty oblíbenou jídelní scénu?
1: No já jich mám několik, já to úplně tady na sebe prásknu. Slinta, miluju scény z pohádky Byl jenom jeden král. Miluju tu scénu ze Sladký hostiny, jak tam jsou ty obrovský dorty a jak se tam princové cpou těma trubičkama se šlehačkou. Tenkrát, když jsem to sledoval jako dítě, tak ten kuchař, tak já mu strašně záviděl. A určitě mě to inspirovalo i k tými profesi.
0: Inspirací bude recept Aleny Doskočilové pro tebe, pro dnešek, a začneme s ním za malou chvíli. Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
1: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl. Moje babičky řezy na plech dělaly velmi často a byly výborné v pečení a pořád naštěstí ještě jsou. Tak se těším, že vyzkouším něco úplně nového.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vrháme se na další soutěžní recept, znovu soutěžní, kdysi výherní. Alena Doskočilová z Drnovic vytvořila likérové řezy, piškot a pak na takový krém hezky to nazdobila. Tentokrát to bude dělat Pepa Maršálek u sebe doma.
2: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni, takže ve vším respektu.
1: Z čeho to budeme dělat?
2: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitru vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meňkového džemu a 1 lžíce cukru. Na ozdobení můžete, přátelé, použít blinky Matelie.
1: Takže to bude úplně stejné, jenom to možná jinak nazdobíš, nebo profesionální.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou, pozor.
1: To dáš rovnou do toho mléka? Nepředmícháš to?
2: Tady tohleto je jednodušší příprava, já nechci nikomu vylepšovat receptury, ale vždycky říkám, že když vaříte krém, puding, základní cukrářský třeba, do 1 litru tekutiny, tak je vždycky výhodnější pro vás tam dát všechny ingredience najednou. Sice o minutku nebo o dvě díle mícháte, ale máte jistotu, že třeba ten škrob, ten pudinkový prášek nezůstane v nějaké misce vedle. My ho potřebujeme v tom hrnci. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot.
1: Jsou nádherně žlutý.
2: To domácí, jak Peťovi babičky. Ale to snáší hodně, nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas. Tak, já si předehřeju troubu, protože teď ta příprava bude docela krátká a rychlá, takže potřebuje nějakých 190 stupňů Celsia. 190 stupňů Celsia, protože pečeme roládový plát, takže rychle a krátce.
1: Ty máš novou troubu, ne?
2: Jde do ní vidět.
3: No,
2: konečně to někdo ocení. Konečně někdo ocení to, že jde vidět do trouby. Já si toho vážím hodně. Trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby. Takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější. Budeme šlehat pevný sníz bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky a tu jsem si, přátelé, pořídil jenom kvůli vám. Protože já s polohrubou moukou moc nepracuju. To je takové přesně domácí pečení. Polohrubá mouka rovná se pro mě domácí pečení.
1: Prosím tě, jakou mouku použiješ, jenom hladkou a hrubou?
2: Jenom hladkou a hrubou, protože nikde ve světě žádná jiná prakticky není. Ta polohrubá, to je taková česká specifická záležitost. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem. Mám tady nachystaný plech, zhruba 20x30 cm. A plitečku s rozvahou to rozetřeme.
1: Uhladíme. A teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne jak dlouho?
2: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut, do zlatova. Není třeba to tam nechávat příliš dlouho, protože v té hmotě není moc tuku, jenom ten tuk z těch žloutků a čím dále to tam necháte, tak tím více bude vysušená. Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě padl. Tak, pečte teď! Připravíme broskvičky.
1: Zavařené broskve, tebou zavařené?
2: Jsou z naší zahrady, ročník 2025, byl to úrodný rok. Tak pěkně, broskve dáme do cedníku, necháme je dobře odkapat.
1: Pokročíme v receptu dál, máme vychladlý puding.
2: Máme nachystaný vychladlý puding, já z něho takhle opatrně, jsou nám tu folii. Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku.
1: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment. Tak a teď to dáme do mixeru. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a zlami. Ten nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
1: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
2: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
1: To, co bylo na spod, je teď na vrchu. A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
2: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky, jo? Půl deci vaječňáku. Teď si vezmeme meruňkový džem. Tak, máme tam džem.
1: A rozetřeme to.
2: A teď jdeme na ten krém.
1: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
2: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky. A rozhodně zatlačíme do toho krému.
1: My jsme udělali takové opravdu mini měsíčky a jeden za druhým teď dáváme takový hřebínek, vytváříme. Poslední věc dekorační.
2: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc. Tak takový komfort nemáme. Takže jsme pěkně zapli šokéreček na 5 na 10 minut a teď si vyšláme šlahačku. A k ní máme přidat lžíci cukru.
1: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlahačky.
2: Ano, a já si dovolím tam dát větší polovinu.
1: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak i nakrájíme.
2: Přátelé, tohoto jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť. Já s dovolením polknu.
1: Ty si to tak protáčíš, ten talíř v ruce, a prohlížíš si to. Líbí se ti to?
2: Líbí se mi to. A já tady tyhle ty věci jako moc často nedělám, abych takhle na veřejnosti pekl cizí recepty. Ale je to zážitek a rozhodně mi to připomnělo takové to dětství, dospívání v babičině kuchyni, no, nebo v kuchyni tety Viktorky, která byla výjimečná cukrářka.
1: Co by si tedy skázal paní Aleně Doskočilové na Moravu, která s tímhle receptem kdysi zvítězla, byla na třetím místě?
2: No, moje milá Moravo, Aleno, krásně pečete, viděl jsem i vaše jiné řezy, jste šikovná, talentovaná, myslím, že vás vaše okolí miluje a takhle je to správně, protože jídlo zbližuje.
1: Takové bylo dnešní pečení s Josefem Maršálkem a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Další recept zase další týden, je tohle sladký rok, kdy jsme dělali jeden za druhým sladkým receptem. A s Pepou se samozřejmě neslyšíme naposledy, tak už teď se na něj těšíme a vám přeju hezký poslech dalšího pochoutkového roku a nezapomeňte, že recept, i ten původní, i ten od Pepy, najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz vedle sebe, ať máte pro srovnání. No a sledujte nás, protože tohle je narozeninový pochoutkový rok a na konci roku budete všichni hledat recept desetiletí.
2: Naschledanou a děkuji vám moc.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 10. pochoutkový rok. Už tolik let se potkáváme u rozhlasových přijímačů, pečeme, vaříme a vychutnáváme si dobré jídlo. K tomu patří určitě i tvaroh, který je velmi zdravý. Jeho zázračné účinky známe hlavně všichni z pohádky Lotrando a Zubejda. Takový chleba namazaný dobrým tvarohem a posypaný teď třeba i čerstvou pažitkou prostě nemá chybu, podle mě. Tak co se vydat třeba na rodinnou farmu v Luži, kde tato dobrota plná vápníku vzniká? Sympatická farmářka Vanda Křepelková provedla celým procesem výroby redaktorku pochoutkového roku Jitku Slezákovou.
2: Máte rádi tvaroh? Na sladko anebo na slano?
3: Určitě mám radši na sladko tvaroh.
4: No já tvaroh úplně zbožňuju. Zvlášť, když se do něj přidá třeba skořice, tak je to potom opravdu lahůdka. A klidně i na slano, třeba s česnekem nebo takhle.
2: Tak to bylo pár tvarohových typů z kuchyně. Zajímalo mě, jak se tvaroh vyrábí. A tak jsem zajela do rodinné farmy v Luži na Chrudimsku. Vanda Křepelková mě zavedla k pasteru na mléko. Tam to všechno začíná.
5: Mléko dáme pasterovat.
2: Tady máte na to přístroj.
5: Speciální hrnec, pastér. Takže ten nám mléko ohřeje na 72 stupňů. Při této teplotě necháme zhruba 20 sekund a pak schladíme na 28 u tvarohu. A potom do toho přidáváme mezofilní kulturu, vlastně na to prokysání i na tu chuť trošičku. Jsou různé druhy.
2: To nasypete do toho vychladlého mléka.
5: Vlastně do toho mléka, tím se to zaočkuje, říká se tomu zaočkování mléka. Pak se přidává do pasterovaného mléka chlorid vápenatý kvůli té výtěžnosti, že je větší výtěžnost, a necháme zhruba půl hodiny odpočívat a potom přidáme kapku syřidla.
2: Kultury, chlorid vápenatý a syřidlo. To jsou nezbytné suroviny, bez kterých se výroba tvarohu neobejde. A co z toho do druhého dne vznikne? S Vandou Křepelkovou z rodinné farmy v Luži jsme nahlédli do hrnce. Na vrchu byla tekutá syrovátka, dole bílá hmota. A teď co s tím?
5: Já se dojdu pro většinu. Aha. A budeme nabírat a dávat do toho cedníku, bude nám to odkapávat, syrovátka z toho odkapává, která je jako vedlejší produkt a je strašně, strašně zdravá.
2: Takže nic nepřijde na zmar, už nám syrovátka stéká do kýble a ten tvaroh je takový vláčný, pěkně vidět, že je tučný.
5: Syrovátka se dá používat i, chodí ke mně lidi, třeba pro malé děti, co mají ekzémy, tak v tom koupou i miminka.
2: Jak dlouho to bude vykapávat?
5: Těch 8 hodin, někdy 6.
2: Čili celkově jeden den si zákazník objedná tvaroh a druhý den si může pro něj přijít odpoledne. A tady máme na talířku už krásně naaranžovaný hotový tvaroh. Tak co, ochutnáme kousek, aspoň trošku? Je opravdu výborný. Výborný. Stačila by pažitka na to posolit.
5: A nebo i takhle jenom.
2: Nebo ty dorty, jak se dělají z tvarohu a zákusky různé. Mně se zdá, že je takový pevný, že drží dobře.
5: Neteče, i z těch buchet se udrží tam. A nebo ještě, a to právě z tvarohu z obchodu nejde, uklihlý tvaroh.
2: A to je hodně zdravé, jsem slyšela, to už je takové naslano, něco mezi tvarohem a sýrem, dá se říct.
5: A nechá se to v teple, prostě někde na lince, ale je to hrozně pak cítit. Ano. Hlavně chlapi, že jo, to mají rádi. Tak.
1: Jestli se chcete podívat na fotky, které jsme pořídili během výroby tvarohu na rodinné farmě v Luži, stačí si najít naše stránky www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli už si popovídáme o dobrém jídle, možná i o prázdninách, s herečkou Jitkou Ješkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: Stále posloucháte Pochoutky a my jsme si dali rande v prostředí kuchyňském s Naďou Konvalinkovou a také s její kolegyní a herečkou
1: Jitkou Ježkovou.
2: Dobrý den.
0: Jitko, kdybyste měla zapátrat v paměti, co tak v mládí vám dělalo radost za jídlo? Kdo vám třeba dělala radost a čím?
2: Babička ze Kříž, tatínková maminka. Když jsme přijeli vždycky na chalupu, tak první, co jsem udělala, že jsem vyběhla k ní do chalupy, otevřela jsem troubu a vždycky tam něco bylo.
0: Takže ráda pečené věci.
2: No to taky. Myslím, že se nikdy nenaučím takový dobrý kynutý těsto, jako dělala babička. I když jsem jí o to žádala několikrát, byla jsem u toho, převažovala jsem, protože ona to dělala od voka, co tam jako chtěla nasypat, ale ona mi pak řekla, ale Jituško, víš co, stejně nevíš, jaká zrovna bude ta mouka. Říkám, jak jaká? No tak máme hladkou, kolorovou, hrubou, ne? Já víš, ona je ještě každá jiná. No a má pravdu, asi se tím člověk musí propéct, no.
0: Propekla jste se?
2: Už se lepším. Tak třeba za těch 20 let, až budu babička, už budu taky dobrá.
0: Tak jak vám někdo bude běhat a otvírat troubu, co tam je a řvát hurá.
2: Doufám, bylo by to hezký.
0: Co školka a školní jídelny? Našla jste si tam něco, co vám chutnalo?
2: Jo, tak na školku, co jsem jedla ve školce, to už si vůbec nepamatuju. Školní jídelnu jsem nějak nezbožňovala. Mně to přišlo teda jako úplně úchylný, nejen, že jsme fakt měli služby a nutili jsme svý spolužáky, aby dojídali. Vraceli jsme je od toho okýnka. Ale ještě si třeba pamatuju, že jsme dostávali pomeranče, jako že jsme dostali půlku pomeranče.
1: Jo, ano, to si taky pamatuju.
0: Takže jsme nebýval pomeranč.
2: Kousávali, teď jsme od toho byli celý opatlaný. Věřím, že už je to lepší.
0: Taky jste ho obraceli jakoby protisměru, aby se ten půlkruh toho pomeranče obrátil, aby se ta dužina vykousala.
2: Ale to nejde hned ze začátku, že jo? Prostě se tím musíte nějak prokousat.
0: Když dabujete třeba jídelní scény, je to obtížné třeba nedostat chuť, nebo jak se to dělá?
2: No tak to bych musela dabovat filmy typu
1: Žranice.
2: Nebo Láska na kari, nebo tak. Ne. Je, tak tohle to jste mě zarazil. Občas musíte předvést, že máte
1: něco v puse.
2: Že máte prostě
1: většinou
2: plnou pusu.
1: Já si teda cucám palec nebo malíček, takže to nahrazuje.
3: Já už to dělám jídlo. Prostě jenom tak jako, že si to tak jako představím.
1: A Jitka udělala předpus. Je to výborně. Já to měl příště zkušen taky takhle.
2: Ale ono to není zas tak častý. Je to zvláštně, není to zas tak častý. I ti herci, co točejí to původní dílo, jako, tak si dávají pozor, aby tolik s tou plnou pusou nemluvili. Ono to taky není moc estetický.
0: Mluví se hůř po jídle?
2: Ne.
0: Ne? Mně jo? Člověk víc maská.
2: Mně se po jídle všechno hůř. Jako. Protože nikdy si nedokážu dát jenom trošku. Proto nejím moc často, protože vím, že toho vždycky sním hrozně moc. A pak jsem taková těžká a pomalá.
0: Tak dáme si další muziku v Pochoutkách. Rozloučím se s Naďou Konvalinkovou a Jitkou Ježkovou. Moc děkuju a dobrou chuť, ať už si uvaříte sami, nebo si něco dáte.
2: Děkuju, mějte se hezky, naschledanou.
1: Všem posluchačům rovněž dobrou chuť.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Narozeninový pochoutkový rok, ten 10. ročník pokračuje teď radou z etikety, která už se u nás docela dobře zabydlela. Radí vždycky odborník na bonton Ladislav Špaček. Tentokrát, když už je to léto a horko, by mohl poradit, jak pít třeba takové pivo.
1: V restauraci se pivo pije trochu jinak než v pivnici a nebo v běžné hospodě. V běžné hospodě si s pitím piva nemusíme dělat žádné velké starosti, tam se pivo pije ze silnostěných sklenic, aby jaksi se neoteplovalo, aby si uchovalo co nejdéle příslušný chlad. A na tátcích a jsou tam ty pivařské rituály, jak si pivaři připijejí a tak dál. Nicméně jsme-li v restauraci a nebo doma, tak obvykle servírujeme pivo v tenkostěných sklenicích. Počítá se s tím, že ta sklenice je menšího obsahu a proto to pivo se vypije rychleji, než stačí steplat. A tím pivem si vždycky připijíme. Pivo je podobně kultovní nápoj, alespoň pivaři to tak drží a my jakožto pivařský národ tak na to stále jako trpíme. Takže vždycky bychom si měli tu pivní sklenici podzvednout, ostatně stejně jako sklenici s vínem a symbolicky dát najevo, že se hodláme napít.
0: Je povolený nějaký maximální počet loků nebo můžeme si otřít pěnu z úst rukou, třeba jsme-li v hospodě?
1: Pokud zjistíme, nebo vlastně i když to nezjistíme, raději to děláme preventivně, že nám na horním rtu ulpěla pěna, ono to je půvabné, já si vzpomínám na postřižiny, kde Magda Vašáriová vychutnávala ten půl litr piva a tu nádhernou pěnu, co měla pod nosem, tady šlechtila. Nicméně v restauraci je to nemístné a proto máme ubrousek, kterým si otřeme rty. V pivnici, v hospodě, si myslím, že to chlapi dělají běžně rukama. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Jestli vám je i v tomhle čase docela vedro, co se schladit některými chladivými recepty sladkými z naší nové kuchařky Sladké Česko. Najdete tam třeba i recept na zmrzlinu, vychlazené dezerty, řezy a podobně. Je to ta největší sladká kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Obsahuje všechny recepty, ty sladké, které se kdy objevily v našem vysílání. A je to kuchařka, která obsahuje recepty, které ještě nikdy nikde nevyšly. Pořiďte si je přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednejte si je přes telefon, tedy ve všední dny a v pracovní době. To objednávkové číslo je 724 819 319. Knížku Sladké Česko, která obsahuje 170 skvělých domácích českých receptů ověřených v rodinách po celé naší zemi, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A právě on nabízí objednání i přes telefon, tedy číslo 724 819 319. A taky nám věnoval 3 kuchařky do naší soutěže. Minule jsem se vás ptal, čím Roman Paulus ozdobil miletínské modlitbičky. Byly to mandle. A věděli to? A kuchařku vyhrávají Stanislava Nosková z Mrtyníku, Ladislav Hlinák ze Senožat a Jiří Hruška z Českých Budějovic. Ať vám udělá radost a vyzkoušejte hned, co dorazí, nějaké recepty a pak nám klidně dejte vědět. Další 3 kuchařky mám připravené do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou troubu měl dnes nově Josef Maršálek. Buď to byla trouba s průhledným okénkem, anebo s mluvící signalizací. Jakou troubu měl nově Josef Maršálek? Jestli si myslíte, že měla průhledné okénko, pište soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa a pošlete nám to na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte,

Recept desetiletí. Příště nám tak další sladký recept připomene třeba cukrář Vojtěch Vrtěška. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal. Do té doby se mějte krásně, letně a chutně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Zítřejší výstraha před silnými bouřemi platí hlavně pro oblast Čech a západní Moravy. Řidiči na cestě z dálnice D7 do Prahy budou muset jezdit pouze jedním pruhem. Čeští hokejbalisté získali na mistrovství světa v Ostravě stříbrnou medaili. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu přehánky i bouřky. Maxima kolem 32 stupňů, na východě republiky až kolem 37. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do České republiky dorazí silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území republiky zítra, a to mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouřky mají zasáhnout celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli hlavně zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Kvůli silnému větru a přívalovým srážkám je také možné očekávat problémy v dopravě. Silničáři od zítřka výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči, kteří přijíždějí z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu proti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody upřesní ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací, odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Ruzyně směr na silnici 7 jsou velké.
2: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit v příštím roce na podzim. Seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje se rozrostl o dva zápisy. Rada kraje schválila zapsání brněnského hantecu, tedy slangu, který kombinuje češtinu, němčinu, hanáčtinu nebo jidiš. Druhou novinkou v seznamu je obchůzka blažejáků v Blatničce na Veselsku. Ta se koná každým rokem na začátku února v období svátku svatého Blažeje, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: Obchůzky se účastní skupina chlapců ve věku od 3 do 15 let. Za zpěvu tradiční písně obcházejí obcí ve specifických formacích a udržují zvyk, který byl po přerušení v roce 2001 znovu úspěšně obnoven. Tradice dodnes plní významnou společenskou a komunitní roli. Sport.
2: Čeští hokejbalisté prohráli v Ostravě ve finále mistrovství světa se Spojenými státy 1-2 v prodloužení. Po třetí v řadě tak získali stříbro. Český moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil druhé místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru v Budapešti. V první desítce závod dokončili také další dva čeští závodníci. Matouš Tůma byl 7., Marek Gric 8.
0: Český rozhlas zprávy.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, jen na západě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky a bude rekordně teplo. Ranní minima budou většinou mezi 25 a 19 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne srážky jen na západě Čech, během odpoledne a večera místní přehánky nebo bouřky také na ostatním území. Bouřky mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou mezi 31 a 36 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 35 a 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Zelená vlna.
2: Pozor v noci na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy mezi kilometry 68 a 64 pokračují práce údržby a projíždějte opatrně. Odstavný pruh tam bude postupně uzavírán. Tolik doprava, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, dobrý večer a příjemný poslech.
5: Hvězdné návraty.
6: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
7: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
5: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem, až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení. Jedeme na hráz. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
4: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky. Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetým pubertáním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstalo.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla, je to dojemný. Já.
6: Ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala, ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou stofifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol, poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně skamarádili. Jsme měli, já jsem nějakého hezkého spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila
9: já
2: jsem
9: taky
2: s ním
9: ne,
2: do
9: ročníku.
2: Měla.
9: Jo, tak
2: aha. No, máš sedláček.
9: Jo, to máš sedláček.
2: Ty jsi s ním chodila?
8: Teď si to po těch 50 letech můžete zjistit všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondýnkem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: No. Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No.
2: A vy pořád ještě tak jako...
8: A vy pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní,
9: no, no, no, no.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Ano, dobře. Ano. Teď
8: to... Máte mladší...
2: Ano, obě.
8: Obě.
9: Obě, obě.
8: To by jinak, no tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipovská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku. Že?
9: No jo, no jo.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Rajmonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který si počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem byla asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, že on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě. A můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem. Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním, ne?
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdy byste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhla z toho auta a bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Štokholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do Encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Iva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky pětiletého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš takový to.
2: Ano, ano. Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko se... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme dali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím ty kraječky a já prakticky nesnážím, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to bylo bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě těch polštářků, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten přehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase seš hysterická, no tak kam teď v noci s ní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože aby nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde její nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá. Kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jako, tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím pocem a on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když se ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo. Od stolu, nepadá v úvahu, jo. Do postele, no vůbec, jako. Jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se... A jak se k tomu psovi začnete chovat jako ke členu rodiny? Přinesli jsme si pejska, kůl, to byl ten, co jsme měli teď před růženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A mne říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní
3: městský úřad. Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do Hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: No, to bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to si se přece mohl omluvit, ne?
5: Když byste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomysleli? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Burdu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Lení, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Vlani, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: Teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Johochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému.

0: nucení bude čísti, se potěšil. Hmm?
1: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
2: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači, možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
0: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování, a objednala jsem si knížku o hrobech Šťastná, a najednou asi za 3 dny ta knížka přišla 9x. A já jsem vůbec netušila, proč 9x. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova, ne, že bych měla nějak...
3: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
0: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo, to je hrozně, hrozně blbej dár.
3: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
2: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu, a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
0: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl 1 sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
4: ona
0: představu.
4: Ona ještě vypadá zdravě.
5: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
0: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a i vy přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Krásnou pozdní neděli a pokud je u vás stejně jako tady, tak i velmi teplou, skoro tropickou noc přeje Jarka Barboříková. Možná máte otevřené okno, posloucháte cvrčky, nemůžete usnout, jaké je teplo, anebo si jenom užíváte klidu, který noc přináší. Ať už jste doma, na zahradě, na cestách nebo právě v práci, jsem moc ráda, že dnešní linku trávíte spolu s námi. Dnes si budeme povídat o setkáních na cestách, o lidech, které nám život poslal do cesty, třeba jenom na malou chvíli, ale přesto v nás zanechali něco, na co dodnes vzpomínáme. Někdy stačí pár slov, nečekaná pomoc, nějaký obyčejný lidský zájem a člověk si uvědomí, že i náhodná setkání mohou změnit náš pohled na svět. Vzpomenete si na někoho, koho jste potkali úplnou náhodou, třeba po cestě na dovolenou a nikdy na něj nezapomněli? Kdo vám pomohl, inspiroval vás nebo vás nasměřoval ve správnou chvíli? Budu moc ráda, když se podělíte o svůj příběh. Volat můžete do zlínského studia z celého Česka na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo své příběhy přidávejte na stránky rozhlas.cz/linka. Tak ještě jednou přeji příjemnou noc a těším se na naše povídání. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Taki porcelan, sam odrejni.

0: Moc hezky zpíval Richard Miller, co říkáte. My ho rádi hrajeme, doufám, že vy ho rádi posloucháte. Pojďme dál, je 6 minut po 23. hodině a než si pustíme Michala Tučného, tak přivítám návštěvu. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, už jste v éteru, už jste ve vysílání, vítejte.
1: No tak halejte, tak já to začnu už od mládí.
0: Dobře, pan Miloslav Kalaš z Uhlířských Janovic, povídejte.
1: Halejte, já jsem nastoupil do Kežmaroku na vojnu, to jsou Vysoké Tatry. A hrozně jsem se díval, říkám, hergodik, já jdu snad ze všech nejdál, když to není možný. Tam co byla podůstojnická škola na půl roku a rok a půl jsem potom strávil v Písku. Že jo, to jsou zase jižní Čechy. No, ale na ten Kežmarok, které nezapomenu, to byl hrozný, my jsme tam dostali takový záklus, že když jsem přišel do Písku, tak jsem myslel, že jsem přišel na dovolenou, jo. Jaký to byl rozdíl? Protože my jsme tam měli takovýho, jak se říká, blázna, že prostě ten hned první den nám prostě řekl, že nebere vojnu jako vojnu, ale že má vojnu jako koníček. A vy budete, on to byl Slovák, jo, a vy budete běžet anebo ležet. A když budete ležet, tak se budete zahrabávat, jo. A tam to bylo doslova, jo. To jsem teda v životě nezažil, takový režim, jo. Mm-hmm. To bylo věčně pokusem a to, no, hruze a děs.
0: Dobře. Pane Miloslave, a nějaká setkání třeba po cestě na dovolenou? Nemyslíme tady třeba setkání, které bylo v práci nebo ve škole, ale takové, které přišlo z ničeho nic, kdy jste se někam vydal a najednou jste potkal někoho, kdo vám převrátil život. To se možná trošku nadnesla, ale kdo vám dal takový opravdu jako velký impuls?
1: No hlejte, a já když jsem přišel do toho Písku, tak jsme chodili na vycházky, že jo. A to už jsem za nějaký čas už jsem měl i svobodníčka, tak jsem šel na procházku, říkám, no Písek, že jo, tam je ten druhý nejstarší, nebo první nejstarší, ten most kamenej, jo, to je Karlův most a potom je ten druhý nejstarší v Písku, že jo. Tak jsem říkal, no musím se tam podívat, jak to tam vypadá, tam jsou ty soky, že jo, krásný. A jak takhle koukám a jdu, a, no tak říkám, no dobrý, tak podívám se tady do toho města, jak to tady vůbec vypadá. A takhle vám jdu a najednou potkám jednu takovou známou osobu a říkám, no sakra, kdo tohle to může být? Tak pořád na tu ženu koukám a najednou si říkám, Ježíši, když to je snad spolužačka, tak jsem se tak povotočil a křičím na ní, jo, a najednou ona se otočí a tak po mně taky kouká a říká, co ten voják asi mi chce, že jo. Já jsem ji oslovil jako jménem a říkám, Ilono, seš Ilona, ne? A ona mi říká, no jo, ale jak mě znáš? A já říkám, hele, když my jsme spolu byli ve škole přeci, v Uhlířských Janovicích, Ježíš, to není možný. Jo, teď ona si vzpomněla, povídá, a co tady děláš, prosím tě? A já, pamno, to bys neuhádla, ale já jsem tady na vojně. No, tady jsou vojáci, já, pamno, vidíš, no. Tak hned mě tahla domů, ale se pojď si pojď, kde tady bydlím. A já říkám, a prosím tě, v Uhlířských Janovicích, jak jsi se dostala takovou dálku až do Písku. No, říká, ale pojď, já ti to budu vypravovat, no. Tak mi to vypravovala, no. To byla taky taková náhoda hrozná, jo. Takže jsem říkal, člověk přijde na vojnu takovou dálku a najednou tam má spolužečku, jo. No, to jsem opravdu koukal, no.
0: Dobře. Pane Miloslave, a máte ve svém životě nějaký příběh, kdy stačil krátký rozhovor s nějakým neznámým člověkem k tomu, abyste si z něj odnesl něco důležitého?
1: No co,
0: třeba jste
1: stál
0: v obchodě, třeba u lékaře, třeba právě na té dovolené. My to směřujeme právě k tomu tématu setkání na cestách, kde vás někdo oslovil.
1: No helejte, já vám řeknu, já když jezdím takhle třeba po lékařích nebo takhle, si někam vyjedu s manželkou, no tak já říkám svoje básničky, že jo? A lidi se strašně diví, ježiš, teda vy máte krásný básničky, vždycky říká, já pám, no vidíte, no. No, takže já ohromuju s těma básničkama většinou lidi. No pro svého doktora jsem taky složil básničku a pro všecky, že jo? Různý, hlavně pro Karla Gotta, 8 jsem jich složila.
0: Dobře. Tak vy vlastně lidem dáváte něco, co se jenom tak často nevidí, chvilku zastavení, pár veršů od srdce. Máte i pro nás nějaké?
1: Mám tady taky básničku, samozřejmě.
0: Tak se tím můžeme rozloučit, povídejte.
1: Tak. Bez vody tu nelze žít, s ní je život v duši klid, tak si vodu opatrujme, úctu k ní tu všichni mějme. Tenhle zázrak přírody nás tu v žití udrží. Starejme se o ní dobře, ať se nikdy neskazí, to by pak byl s námi konec, ať tu život nezmizí. Buďme rádi, že žijeme s tou přírodou v souladu, že tu nikdo, když je voda, nemusí žít ohladu. Tak přírodu mějte rádi, chrajte si lidičky, ať tu všichni žijeme šťastně na té zemi maličký. Radujme se z toho žití, dokud nám to slunce svítí. Vždyť je krásný ten svět, stačí se mu přivonět. Každému to štěstí dává, všem nám patří stejná sláva. Proto hrajte lidem všem, ať si štěstí užijem.
0: Přeji vám, ať vás inspirace neopouští, pane Miloslave, ať vám slova dál přinášejí radost. Děkuji za zavolání. Krásné léto přejeme.
1: Přeji všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte v paměti nějaké výjimečné setkání s člověkem, kterého jste potkali úplnou náhodou a který vám ovlivnil život? Ať už šlo o spolucestujícího ve vlaku, člověka z dovolené nebo někoho neznámého na ulici. Někdy právě taková setkání zůstávají v člověku dlouho. Vidíte?

0: Děkujeme, že jste s námi. Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Noční linku, ve které se dnes povídáme o nádherných setkáních na cestách. Co vám dali? Jak vás změnili nebo inspirovali? Možná vám někdo pomohl v těžké situaci, ukázal nový pohled, možná vám ukázal cestu nejenom na mapě, ale i v životě. Zkrátka, že vás dobře nasměroval. Dnešní téma zní setkání na cestách. Co k němu máte? Krásnou noc přejeme. Slyšíme se?
1: Dobrý večer, tady je Robert Olomouc.
0: Roberta, povídejte.
1: V první řadě vám musím poděkovat, to je slušnost, že jste mě vzala, protože do několika dní jsem se nedovolal, takže moc děkuju, tím začnu. No a teďka trošku slumím rádio, dobrý. A hodně mě pomohla paní Rejksenová, už teda 4 roky nežije, vždycky jezdila k nám tam, tak se mi zprávovala kolo, moc prima paní, moc si vážím. A potom si vážím pana Stavila, znám ještě na Hané, to už není 2 roky.
0: Roberte, kdybychom jenom správně pojali to téma setkání na cestách, kdy jste se někam vydal, ať už to byla cesta do práce, cesta na dovolenou, a potkal jste někoho, kdo vás nějak poznamenal, kdo ve vás nechal nějakou vzpomínku, na kterou jste dlouho potom myslel. Tak bylo to téma myšleno. Setkání jo, na cestách, tak se to jmenuje.
1: Jo, takže já to teď trošičku napravím, vzpomínám si na pána, kterého teda neznám, a stalo se mě taková věc, že jsem, bylo to předloni za této Lukavice na kole, no a zkrátka jsem zabloudil. No a dojel jsem do Medlova, vůbec jsem nevěděl, kde jsou. Už jsem 4 hodiny bloudil, tak už jsem aj plakal. A potkal jsem tam cizího pána a říkal, můžete mě poradit, jak se dostanu do Lukavice. A mě to vysvětlil, já jsem mu poděkoval, dal jsem na jeho radu a dorazil jsem do města Cíla. A už jsem byl zoufal, já jsem fakt nevěděl, kde jsou. Jako, to byla malá hruze, jako. No, bylo to nepříjemný teda.
0: Takže tam byl někdo ve správný čas na správném místě.
1: Jo, vůbec to neznám, toho pánu, ale pomohl mě.
0: Dobře, tak Roberte, děkujeme, že jste si námi to chvíli
1: vysílal. Na závěr.
0: Ano?
1: Jenom krátce, chtěl bych pozdravit paní Ludmilu z Brna, potom včelaře, Vlastičku z Krnova a všechny linkaře a přejím, ať se dovolají. A to je všecko.
0: Prima.
1: A moc vám teda děkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. Naschledanou.
0: Pojďme zvednout ještě jeden telefonát, co vy na to, to bylo kratší. Tak kdo nám volá, kdo je s námi? Haló, ještě tady jednou, Ludmila. Prosím, představte se.
2: Ludmila, Křemže.
0: Paní Ludmilko, vítejte, téma znáte?
2: Prosím?
0: Setkání na cestách, téma i pro vás, povídejte.
2: Jela jsem do práce autobusem, nebylo mi ani 18 let. Seděla vedle mě jedna známá paní, asi o 20 let starší, a řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? Tak jsem kývla a ona mi dala přihlášku do ekonomické školy. Já jsem ji teda celou udělala s maturitou a změnilo to můj život. Haló?
0: No. To jste to vzala hezky, rychle, ale jak se to tak stalo?
2: To... No, seděli jsme na sebe v autobuse, znali jsme se. Ona měla blankety do školy, nevím pro koho ještě. No a tak mi tu řekla mi prostě, nebylo mi ani 18. A řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? A dala mi přihlášku nevyplněnou, zase mi vyplnila. A tím pádem se úplně udělala jsem školu s maturitou v pořádku.
0: No a jak si to vysvětlujete, že zrovna vás oslovila, nebo takto podávala ty přihlášky ostatním dívkám nějak?
2: Ne, my jsme se znali, my jsme vlastně spolupracovali. Ona byla taková hodná a měla více přihlášek a takhle mě oslovila. A tím pádem to tak dopadlo.
0: Tak tomu rozumím, že to je setkání, na které se nezapomene, protože to vám skutečně ovlivní celý život.
2: Ano.
0: A byli jste dále v kontaktu?
2: Prosím? No, byli jsme v kontaktu, byli, ale dneska mi 84 a to mi nebylo ani 18. A takže ani nevím potom za nějaký rok o té paní už nic. A takže to opravdu byla taková náhoda.
0: A nebo to nebyla náhoda, ono to nezní jako náhoda, Ludmilko, to tak mělo být, to byl osud, protože to je skutečně velký, to je velká věc. No, myslíte, že vy jste takto potkal někdy někoho, koho jste tak
2: ovlivnila? No,
0: neměla jste někdy pocit, že to musíte oplatit?
2: To si vůbec nevzpomínám. To ne, tak takovouhle věc jsem asi neudělala nikdy. A opravdu to byla velká náhoda a s tím maturitním vysvědčením jsem vystačila do důchodu na živnosťáky. Tak na to vzpomínám pořád, že jak by se asi ubíral můj život, kdyby mi tu přihlášku nedala. No.
0: To vidíte, to tak jste pro ně byla důležitá a ona vlastně potom pro vás nakonec také. Z takového drobného setkání vzniklo něco tak úžasného jako vaše škola a možná člověk potom cítí takovou vděčnost, už tedy, jak jste říkala, že vám nebylo ani 18, tak už jste dostala do vínku tak krásný dárek a
2: hezky se to poslouchalo. Se tomu divím. Do dneška se tomu divím, jak to tak náhodou vyšlo.
0: Děkuju, že jste nám o tom pověděla. Mějte se hezky a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý z nás má v paměti člověka, kterého potkal jenom jednou a přesto na něj nikdy nezapomněl. Pojďte nám o tom vyprávět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer přejeme. Dnešní téma patří náhodám, které se proměnily v nezapomenutelná setkání. Vítám vás u noční linky, paní Boženko. Jsem ráda, že jste s námi, že posloucháte i že se zapojujete. Zdravíme ze Zlína do Hradce Králové.
1: Zdravím a chci vám říct takový příběh. My jsme jezdili na dovolenou na Slovensko, kde prostě Trevidzi, kde odkud pocházel můj manžel a pocházel z takového lazu, kde bylo asi 9 čísel. A protože to bylo v horách, tak jsme mohli jenom do doliny, tam jsme nechali auto a šli jsme pěšky nahoru. A povolený vjezd jsme měli pouze my, chalupáři. A my jsme tam jednou jeli, měli jsme 2 vnoučata malí a před závorou stálo auto, Pražáci, a tak manžel otevřel tu závoru, že a my jsme museli přejet takový potok a potkali jsme tam 2 manžele. A říkáme, co tady děláte, Pražáci? A oni říkali, co pak my, ale kam vy tady jedete, Hradečáci, jo? A tak jsme se dali do hovoru a my jsme říkali, že tam máme jako chalupu nahoře a oni říkali, jestli by nemohli jít s námi. A tak jsme šli, děti se jich chytli a hned jsme jako šli nahoru na tu chalupu a oni nám říkali, no my bychom nikdy nevěřili, že tady nějaký las může být, že sem jako ještě někdo jezdí a stojí tady vůbec nějaký chalupy. No tak nám ještě pomohli vzít nějaké věci a došli jsme na chalupu. Tam jsme si vzali sebou plynový vařič, manžel došel pro vodu do studánky a dali jsme se do hovoru. Paní byla zdravotní sestra, říkala, a pán spravoval výtahy a říkala, že jsou u Trevidzi nadovolený a že manžel dlouho do noci čte a ta jejich parta, že brzo vyjíždí na zájezdy a že oni s nima nemůžou jako nikam jet. Tak jsme povídali a oni říkali, že tam jsou ještě do soboty, jestli by mohli za námi přijít. Manžel šel s nima dolů do té doliny a my jsme jako se domluvili na ten čtvrtek, no ale on pak začalo pršet, takže jsme se už pak s nimi nesetkali. Ale bylo nám to docela líto, protože byli příjemní a docela jsme si popovídali. A v životě jsme už pak je neviděli.
0: A nebyla to škoda, že jste se na sebe nepředali kontakt?
1: No byla, jenže oni byli z Prahy, že jo, a my z Hradce, a tak už já nevím, jestli už asi nepřijeli, nebo na tu dovolenou tam k té Trevidzi, tak no prostě už ne. My jsme si mysleli, že si ještě jako dáme adresy, že přijdou ten čtvrtek, no jenže bohužel už to počasí bylo špatný a už jsme se nesetkali, ale bylo to milý poznání takový. No, tak to je asi tak.
0: Jestli by pak ještě šlo, abyste se někde potkali náhodou, ale to už by asi nešlo, to už by byla hodně velká náhoda. Tehdy, když tak někdo s někým ztratil nebo přerušil kontakt, tak to nebylo tak jednoduché jako dnes, že byste si ho někde našli na internetu a to
1: no, tak
0: spojení.
1: To už je paní Ruškom dlouho, tak to už prostě to bylo, my jsme pak ty chalupy začali opravovat a vraceli se tam děti těch domorodců a teprve pak se to dávalo všechno dohromady. No, takže my jsme jezdili se 2 vnukama, pak se 4, pak se 6 a ještě kamarády a sebou měli děti a tak nás jich, pak jsme museli si vzít karavan, aby jsme se tam všichni dopravili.
0: A Boženko, věříte na osudová setkání, nebo jsou podle vás všechna setkání jenom dílem náhody?
1: Jarko, já si tohle nemůžu tak nějak vysvětlit. Většinou to byly, bych řekla, že to jsou náhody. Protože jednou jsme byli v Kováčoví, no jeli přes Kováčovou do Krupiny se známýma, protože za námi jezdili kamarádi odsud z Hradce na tu chalupu a prostě byli jsme, stavili jsme se na tom koupališti v Kováčoví a my jsme kousek šli a potkali jsme sousedy z ulice, se kterýma jsme se tady nikdy ani tak znali jsme se, nebo věděli jsme o sobě, ale tak nějak, abychom se tady potkali, to ne, ale na ty Kováčovi jsme je potkali.
0: Boženko, děkujeme, že jste s námi dnes strávila čas tady v éteru, že jste se podělila o svůj příběh, bylo to milé, lidské a krásně to zapadlo do dnešního vysílání.
1: Dobře to dopadlo, děkuju vám moc a všem přeju dobrou noc.
0: Někdy je to krátká cesta nebo pár slov a vznikne vzpomínka na celý život, jako o tom mluvila třeba paní Boženka. Pojďte předat i to vaše setkání na cestách. To je téma dnešní Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pan Luboš ze Slovenska volá noční linku Českého rozhlasu. Já jsem za to moc ráda, vítejte v našem éteru.
1: No, mám taky příběh z mojeho setkání. Byl jsem na návštěvě se zimou v Ústí, u tábora, u mojí rodiny a...
0: Dobře, připomeneme téma, tedy setkání na cestách, takže teď jsme v Ústí nad Labem, ano?
1: Ne, se zimově Ústí.
0: Aha, dobře.
1: U tábora.
0: Aha, výborně, tak pokračujte.
1: A byl jsem se podívat tam na vilu a hrobku prezident Beneš a tam bydlela paní Hana Benešová, jeho manželka, když teda umřel a starala se tam o to a tak jsem se tam procházel, to bylo volně přístupný, než si to zavřel, štrougal pro sebe, tak mohli lidé chodit a procházet se kolem Lužnice. No a nějak mě to nedalo, měl jsem jít na oběd k rodině a nějak mě to nedalo a musel jsem jít do kopců, nahoru do lesů a asi 2 kilometry ještě takovou jako procházku, ale nějak mi tam něco volalo. No a došel jsem k takové zřícenině postatku a byl ocený a na bráně byl řetěz a byl odemčený a zámek byl s klíčem na tom. A to bylo divný, žádný dělníci, tak jsem, já jsem měl 16 roků, já jsem měl strach, budu mít problém, když tam půjdu, ale furt mě tam něco tahlo, tak jsem šel dovnitř, do té zříceniny, šel po schodech, také staré dřevěné schody, šel jsem tam nikde, ani človíčka, ticho, jsem zavolal halo a ozvalo se pomoc a říkám, to bude nějaká léčka, nebo někdo mi tady dá, tak jsem pomáhal tam. Se pomoc, tady jsem. A úplně vzadu v také opuštěnosti na štrozoku ze sena ležel pán a svíjel se bolestka. A já jsem tam nahlížel dovnitř, čekal jsem, kdy na mě vlítne. A on, že prosím vás, pomožte mi, já mám zachvat asi lučníkový, strašné křeče mám a potřebuji rychle sanitku, můžete mi zavolat sanitku. Já říkám, no to musí zpátky, to je jako daleko, tak musíte počkat. Tak jsem utíkal zpátky z kopce do Sezimova Ústí, tam do hospody, k telefonu, říkám, potřebuji rychle volat sanitku. Leží, tam je nahoře nějaký statek a leží tam pár v pečích. A tak jo, si zavolíte, tak jsem zavolal nemocnice, nebo co to bylo, jo, je to nějaké nahoře na kopci, ale nevím, jak se tam dostanete, já jsem musel přejít lávku přes Lužnici a tam cesta žádná nevede. Nevím, jak se tam dostanete z tu sanitku. A jo, to nějak uděláme. A tak jsem utíkal zase zpátky a řekl jsem, už jsem zavolal sanitku, musíte počkat, oni že vědí, že kde to asi je. A on mě požádal, že on dojel z Prahy Krče, do okolností já jsem byl kusek kotat, takže jsme se setkali dva Pražáci tam a on mě požádal, jestli bych mohl změřit studnu, že on došel změřit studnu a dal mi takový pásmo, tam byla písťalka, že až to zapíská, tak se podívejte, kolik metrů je ta studna, potom tam hrneček mi dal, nalejte tam vodu, zmačkněte stopky, až uslyšíte, že ta voda dopadne, tak zmačkněte stopky, já si počítám přesnou vzdálenost vody. No já jsem z toho byl úplně vykulený, 16 letech takovýho technikálie tam mám dělat, tak jsem něco s tím vyvedl a utíkal jsem zpátky a sanitka furt nikde, tak jsem mu to tam dal a říkám, jo, tady to je a já nevím, já budu ještě jednou tam utíkat, ta sanitka nejde, to už bylo pomalu půl hodinu, z nás vyjel v bolestech a tak jsem utíkal znovu zpátky do té hospody, zase jsem volal, oni mi řekli, no my jsme si mysleli, že si děláte srandu, protože tam se nedá sanitku dostat, to se musí v oběd 50 kilometrů na Bechyň a z Bechyně tam je taková polní lesní cesta. No, já říkám, to je vaše vina, že tam dostanete, ale ten pán je na tom špatně. Jo, tak jedeme tam. No tak nakonec teda dojeli, já jsem tam došel, pomohl jsem ho, ten se svíl, oni ho odnesli do sanitky, já jsem mu dal ještě stopky, co jsem měl u sebe, a on mě poděkoval, že jsem ho zachránil život, zamknul jsem bránu, dal jsem mu klíč a rozloučil se a odjeli pryč a už jsem ho vlastně od té doby neviděl, akorát jeden čas vycházeli květiny, takovýhle příběhy o setkání a tak. Tak jsem to začal do květů a vybral si to cestovatel Arno Štvašíček z Ostravy, televize Nova, a dojel za mnou, jako nabídnul mi, že to natočí s celým štábem a do tábora, tam spali v hotelu Palca, tam mě vyzvedli a já říkám, no ale to musíte jít okolo na Bechyň, protože se tam nedá tady vůbec, tak jsme 50 kilometrů a zase mi to nemohli ani najít, no dojeli jsme tam a já jsem ukázal, tady u těch studny to bylo, a tam přestavěný palác, luxusní, a bylo tam napsáno rekreační objekt pro prokuraturu a soudy. A říkám, no to bude veselý tady, tak jsme šli na recepci a tam byl zákaz vstupu a pro civilisty a on na mě ukázal, no tak jim to povězte. On byl známý režisér, Arno Štvašíček, on natáčel v Americe a všade přičičil mi o vesmíru a všelico a oni ho neznali, a tak já se jim to povedal, člověku, a tady pan režisér to šel natočit a jestli bychom mohli. Ne, já musím volat do Prahy, ta paní říká, volala do Prahy a v žádném případě zákaz. Pan Arno Štvašíček se naštval, oni byli jako na poobědě a on říká, já natočím, jak si tady žerete za naše peníze a ještě nám budete zakazovat tady natáčet, jdeme natáčet, pojďme. A šli jsme natáčet tady bez souhlasu a normálně jsme to natočili u té studně a všechno v pohodě a odjeli jsme pryč, no a no, potom on mi poslal nějaký peníze jako za to, že jsem teda to pro ně natočil. A to byl celý ten svět, pak to šlo v televizi, ale třikrát. Já jsem v práci, mě pušil o televizi, prodával se lístky na večeře a podívali a říkali, já co tam chceš?
0: Jejde, teď ten signál se ztrácí, je to horší a horší, Luboši.
1: No? Není slyšet?
0: Ano, teď jsme neslyšeli možná posledních pár sekund, ale já myslím, že to hlavní jste řekl, že jsme to pochopili, že jste byl teda hlavní hvězda záchranné mise a potom taky televizní.
1: Ano.
0: No.
1: Že to tak dopadlo.
0: Mm-hmm. No já bych se ještě doptávala, ale teď jsme teda velmi výrazně přesáhli čas, takže my se budeme muset rozloučit. Ale teda ano, rozumím tomu, že tohle bylo přímo k tématu. Já děkuju, že jste zavolal, protože to my máme rádi, když se toho někdo opravdu drží. A tento příběh jsem patřil a vy taky. Jsme rádi.
1: Díky.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná si člověk často ani neuvědomuje, kolik osudových setkání nám ten život vlastně přinese úplně nenápadně. Dobrý večer vám všem. Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy nám do života vstoupil někdo úplně cizí a už nikdy nezůstal jen cizím. Volejte noční linku, čeká vás Jarka.

0: Marcel z Možek. Za 10 minut bude půlnoc a přivádíme milou návštěvu. Je to paní Eliška, která volá z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Připomenu téma setkání na cestách. Někdy právě náhoda přinese ta nejdůležitější setkání v životě. Tak nám o nich pojďte vyprávět.
1: No, stalo se mě, už je to mnoho let, to jsem měla tu nejmladší dcerku, měla 4 roky a v té době jsme bydleli ve Štenberku. A já jsem jela s ní sem do Olomouce, manžel tady na nás čekal, že pojďme něco nakoupit. No a přijela jsem na to nádraží, dcerku jsem vedla za ruku a proti mně šel člověk, kterýho já jsem znala ve svých 17 letech, to už bylo hodně moc roku a byla to moje první láska. A já jsem šla proti němu a automaticky jsem ho poznala, ale jsem se tomu divila, že za tolik let se vlastně ani nezměnil. On v Brně studoval stavební průmyslovku a mě bylo 17 roku, on byl asi tak o 2 roky starší. No a já jsem mezi tím odjela do Karlových Varů na studie, na zdravotní, takže on ani, já jsem se s ním nerozloučila a on pořád se po mně ptal a potkal jednu moju příbuznou, ona mu teda pověděla, že jsou v Karlových Varech. No a od té doby jsme se teda o sobě nic nevěděli. No a tak já jsem mu úplně zastoupila cestu, protože v tom vestibulu jsme se potkali, on šel do protičky a podíval se na mě a říkal, ježiš, Eliška. No a tak já jsem mu říkal ano a tak jsme se teda pozdravili a říkala jsem mu, že bydlím ve Štenberku. On jako student vždycky mě vodil na takový všelijaký mosty a to bylo před výstavištěm ten nájezd a říkal, až doštuduju, tak toto budu stavět. No a tak já jsem si to pamatovala a on a říkám, že bydlím ve Štenberku a on se smál a říkal, a kde tam? Já povím, no na Komenské, to je tady na začátku. Za Komenskou ten nájezd jsem teď stavím a já jsem se tomu musela smát. Že jsme se nepotkali ve Štenberku.

0: No a tak já se mezi tím odjela do těch Karlových Varů a tam jsem byla delší dobu, že? No a pak jsem se vdala a tak jsme se neměli ani možnost nikde potkat. To byla skutečně náhoda, tak já si právě tady na ty náhody ráda vzpomínám, že to byla moje první rádka. My se za tolik roku jsme se poznali.
1: Ano, a vy už držíte čtyřletou dcerku.
0: Že se on se nezměnil, ale já jsem si myslím, že jsem se taky nezměnil. A pak se okamžitě poznal.
1: A Eliško, pomohl vám někdy úplně neznámý člověk ve chvíli, kdy jste to potřebovala?
0: No tak určitě.
1: Vy jste tady teď mluvila o setkání s někým, koho už jste znala. A někdo úplně cizí.
0: No tak určitě se taky stalo. To víte, že panče, já jsem dost jezdila už jako vdaná i svobodná, takže já jsem byla jako cestovatel. Takže to víte, že jo, určitě. Já jsem šla na tu zdravku a nakonec jsem ji nedělala a šla jsem tam pracovat do porcelánky. A tam mě pomohli, jen jsem tam nastoupila, tak prakticky jsem byla bezdomovec, když jsem tam přijela. Akorát jsem jednu noc spala na hotelu a když jsem chtěla jít do té porcelánky, tak tam se sekretářka nabídla, že než mě se ženou byt, takže můžu bydlet u ní. Tak jsem skutečně byla u ní asi 14 dní a pak jsem dostala, tenkrát to nebyl problém dostat dvoupokojové byt. Tak jsem tenkrát dostala dvoupokojové byt a pracovala jsem delší dobu v té porcelánce. Protože já jsem na těch studiích to nemohla vzít. Já jsem tam byla už na té přijímačce, ale oni mi řekli, kolik mi to bude stát. A já jsem neměla nikoho, kdo by mě pomohl, že by mě pomohl to, finančně to zabezpečit. No tak jsem musela jít pracovat, protože toužila jsem si tu zraku, já to bylo na porodní asistenci, takže mě to mrzelo celý život, no ale nedalo se nic dělat, musela si jít pracovat, no. Takže a tam mě pomohli teda taky, že jsem byla 14 dní u té sekretářky.
1: Paní Eliško, takže děkujeme moc za vaše vyprávění. Máme vás rádi, jsme rádi, když se zapojujete.
0: No, děkuji moc, Kadejavško, a mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju. A už ať to slunko máme za sebou, nebo se tady doma jenom počím.
1: No, Eliško, je 28. června, teprve začínáme. Já myslím, že si to přejete moc brzy, aby nás to sluníčko trošku méně hřálo.
0: A trochu, aby se to ochladilo. Já mám ráda teplo, ale když už nemáte kam utíct, tak jinak já chodím denně na procházky a dnes to mě dcera zakázala jít vůbec ven. Mami, nechoď, tam bude strašně horko a důchodci kože to, tak jsem si netroufala jít dnes ven. Takže už čekám, když vyrazím taky na svůj pochod.
1: Děkujeme, opatrujte
0: já
1: se.
0: Já taky děkuju, mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka a všeho nejlepšího vám přeju. Děkuji, Jaruško, a nashledanou, dobrou noc.
1: Ano, všichni buďte opatrní, protože ty vysoké teploty jsou něco, co nám nemusí udělat dobře, takže udělejte si doma pohodlí, poslouchejte Český rozhlas a užívejte našich písniček a našich pořadů. Teď je tady pořad, který se jmenuje Noční linka a téma dnešní noci jsou lidé, kteří se objevili náhodou v našem životě, ale zanechali velkou stopu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci a vstupujeme do 2. hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří setkáním na cestách. Příběhům o lidech, které jsme potkali úplnou náhodou a přesto v nás zanechali něco, na co se nezapomíná. Někdy to byla pomoc v pravou chvíli, jindy pár milých slov, nebo jenom krátký rozhovor, který změnil náš pohled na svět, třeba po cestě na dovolenou. Budeme rádi, když se i teď v noci podělíte o své vzpomínky. Zavolat můžete do zlínského studia na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo se zapojit přes náš web rozhlas.cz/linka. Jsme tu s vámi, nasloucháme vašim příběhům a těšíme se na další setkání v éteru. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer vám všem, kteří jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní noc patří příběhům o lidech, kteří nám vstoupili do života ve chvíli, kdy jsme to nejméně čekali. Je s námi paní Emma, která volá. Vy jste říkala Javorníky nebo Jeseníky?
1: Javorník u Jeseníku.
0: Aha, dobře. Tak povídejte.
1: No tak já vás srdečně zdravím. Konečně jsem se taky k vám dovolala. Skutnu jenom rádio. Protože takové téma, co byly tento týden, jsou úžasné. Bez vás bych nemohla usnout večer s pejskem v náruči. Mm-hmm. No a dnešní téma. Já vám řeknu tak, nebudeme chodit daleko. Já jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic, otázka 10 kilometrů. Uh-huh. Rozvedená s dvouma dětma a potkala jsem se tam s poštačkou. Příjemná, úplně superová ženská. A tak jsme se tak bavili, kamarádili a to. A jak říkám, ty neznáš jako automechanika, mi se pokazilo auto. A ona mi říká, pátek můj manžel přijde z Německa, má autodílnu, tak já ti dám vědět a on se ti na to mrkne. No, tak mi v pátek zavolala, ne v pátek, pardon, v sobotu, že její manžel už je doma a to. A že se sejdeme tam v jedné hospodce. Já říkám, ty prosím tě, já jsem hospodská, já mám hospod za celou šichtu, plné zuby. Tu práci dělám od 18 let. No a říkám ty, a synové mi říkali, mamko, chodíš do práce, seš doma, staráš se o nás. Tak běž mezi lidi. Tak jsem tam teda šla, otázka 2 kilometry. No a ta poštačka Jaruška mi představila manžela, představila mi svého tatínka a už jsme 20 let spolu. Úplně superové.
0: Tak, to teda je něco. Vidíte, to je, jakou náhodou to k vám přijde, člověk ani neví jak a najednou je to tady. Takže vy jste získala manžela, pak taky dceru.
1: Dceru, a já mám dva syny, tak mám i dceru, která mi říká, že manžel byl vdovec, na nemoc mu umřela manželka, 10 let se staral o děti, sám pomohl mi vychovat moje kluky. Já jsem získala dceru, získala jsem, už mám i 3 pravnoučata. Vnoučata mi říkají normálně babičko, Jaruška mi říká normálně maminko, všechno to úplně suprové, fakt.
0: To je milé.
1: Jste tam?
0: Ano. Řekněte mi, jestli jste si někdy povídali s mužem, jestli to byl osud, jestli to byla náhoda, nebo jestli to třeba nebyl postranní úmysl už té dcery, jestli třeba to nebylo už takové účelové. Nepřiznala jsem vám ona pak, že to si třeba jakoby už hned na to pomyslela, že by mohla přeskočit jiskra?
1: No tak to máte pravdu, protože já jí to několikrát jako tak slušně, krásně, říkám, Jaruško, poslouchej, ty jsi se nechtěla už starat do tatínka, tak jsi mi ho předhodila. Ona se tomu hrozně vždycky směje a říká, já jsem vůbec netušila, že vy dva, když se uvidíte, že to prostě klapne. Protože shodou okolností v té restauraci, kde jsme se potkali, tak od mého manžela obsluhovala sestřenice, ta už je bohužel taky nahoře s mým tatínkem tam v nebi. A Blanička vždycky říkala, Emo, vidíš vy dva, ty a František jste si podali ruku, dali jste si pusu na tykání, já jsem viděla, že je to tutovka.
0: A co tak vás na něm jak tehdy zaujalo jako první?
1: No, říkala, tak to je tutovka, jako to už není o čem bavit se, no. No už jsme 15 let manžele a 5 let jsme spolu žili, tak jenom jako jak se říká. Na vši knižku, jak se u nás říká tady na Moravě.
0: Krásný příběh, romantický.
1: No, nemuseli jsme nikam jezdit do zahraničí, já jsem pošla o 2 kilometry dál od bytu, kde jsem bydlela a úplně paráda. A jsem spokojená, jako, je pravda, manžel už má věk, je nemocný a to, ale tak to není, že? V dnešní době. No a jinak vám chci říct, že jako vaše rádio, to je úplně úžasné. Já se neumím představit, že bych večer šla spát a nepustila si vaši stanici.
0: To je dobře, od toho téma, jsme tady.
1: Bylo třeba téma, jestli teda ještě můžu, já vím, že čas vás tlačí, partneři, anebo to. Já když jsem zašla s Františkem chodit, tak jsem byla v Jeseníku na nákup a teď jsem ho viděla jít takovou malou, prsatou, tlustou. Já mám možná 45 kilo.
0: Paní Emo, držíme se stále tématu, nebo jsme někam přeskočili?
1: Držíme se tématu, no.
0: Dobře.
1: A on přišel ke mně, já jsem byla teda uražená, naštvaná, všechno to. A on mi říká, co ti je, a já mu říkám, no, jako, já jsem tě dneska v Jeseníku viděla s takovou malou, tlustou, ožralou ženskou a bylo mi na zvracení. A on začal smát a říká, jo, miláčku, tak to je moje jedno bude ještě dvojče. A pak nás seznámil, jo, takže je úplně super. A tak právě byste měli téma takové to setkání a to, a já jsem se k vám nemohla za Boha dovolat, chtěla jsem tady tu zkušenost nebo tu srandu říct prostě.
0: Děkujeme.
1: Opravdu, jedno buněčně dvojče.
0: Tak jsme rádi, že jste teda přidala i k tomuto tématu svou historku a budeme se těšit, že budeme v setkání pokračovat příště
1: no
0: i tady na Noční linky Českého rozhlasu.
1: Děkuji hodně posluchačů. Jo, jen tak mimochodem třeba bylo téma teplota, to jsem se taky nevolala. Jo, já jsem
0: ale toto už, to už bychom zase zabrousili někam jinam. Paní Emo, je čas se rozloučit. Ať se vám daří.
1: Dobře. Přeji vám hodně pracovních úspěchů. Já jdu ráno taky točit pivo, takže ještě půjdu s pejskevem, protože přes den se nedá tam horku, ona nechce Dianka chodit moc.
0: Ano.
1: Ještě půjdu vyvenčit miláčka a půjdu si lehnout a doposlechnu vás. A potom běžím
0: to
1: ráno do práce.
0: Rádi. Tak mějte tak, se co nejlépe. Dnes se společně vracíme k setkáním, která přišla náhodou, ale zůstala v nás na pořád. Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá dalšího volajícího. Ozvěte se prosím, pozdravte nás. Vysvětlete ostatním posluchačům teda, jak to myslíte, když přicházíte inkognito s příběhem s tajnou přezdívkou, nebo jak to mám říct, Jiřinka.
1: Ano. Asi před 3 roky jsem nastoupil do svozové sadytky, malý moment, do svozové sadytky a nechal se dovést do Brna na oční operaci. Na oční operaci mě nevzali, tak jsem musel čekat. A čekala tam taky jedna paní, tak jsem ji pozval, aby si ke mně sedla. Paní si sedla, velice jsme si rozuměli. A dneska už 9 měsíců Jiřinka spává se mnou. Krásný příběh a krásný sešlost. Děkuji vám.
0: No, my vám taky děkujeme, ale ještě neodcházejte. Aha, tak. No, to bylo až příliš krátké. Klidně jste ještě mohl počkat a určitě bychom našli cestu, kterou bychom to mohli rozvinout, ale v pořádku. Tak pojďme přivítat dalšího z vás. Tady je Jarka, studio Český rozhlas.
2: Dobrý den, u telefonu Martin.
0: Martine, vy jste na cestách?
2: Já jedu opět kamionem jako minulý týden.
0: Tak budu doufat, že teda spojení vydrží, že nám signál bude přát. A vítejte, povídejte, co máte k tématu setkání na cestách. Vy teda do slova do písma nevoláte z cest, tak jsme zvědaví.
2: Tak, jako já bych to docela zkrátil, ono na cestách toho děje strašně moc, ale vlastně vůbec nic, jo. Ale jednou jsem vez Coca-Colu, jo, 24 tun Coca-Coli. A vez jsem to tamhle za Plzeň do jednoho skladu. Na papírech bylo prostě napsáno nějaká dodací adresa, tam jsem dojel, pak jsem zjistil, že je to jako úplně jinde, takže zase jsem se musel vracet. Ale nevěděl jsem, že tam do toho skladu vede pouze jedna cesta. Takže jsem jezdil furt okolo, já nevím, třeba jako kilometr dva, jsem furt jezdil okolo a nemohl jsem to najít. Tak jsem byl úplně zoufalý, jako to jeden posluchač už to taky říkal, že už se málem rozbrečel a pak mu někdo pomohl, že mu řekl tu cestu, tak tohle to mě se stalo taky. Ale s tím kamionem je to prostě velice, jako ještě podle mě horší, než když se ztratíte, já nevím, na kole nebo osobákem, jako jo.
0: No určitě.
2: Jo, tak to mě strašně pomohl, prostě všichni jezdí, všichni, já nevím, prostě, že jo, 9 aut projede, všichni čumí na vás, ještě si ťukají na hlavu, co tam děláte mezi prostě barákama, jenomže nejhorší, když kouknete na tu navigaci a teďka ono, vy jste vlastně pod tím, vy na to koukáte, jenomže cesta je tam jenom jedna a bylo to přes nějaký ještě jako staveniště, ale dalo se tam projet, jenomže to já samozřejmě se nemohl vědět, že jo.
0: Martine, no vy teda, když jste tak často na cestách, tak musíte mít spoustu zážitků. Potkal jste někde nějakého člověka třeba z jiné země, kultury, který vás nějak obohatil, když jste se někde zastavil? No.
2: Jsem takhle jednou jel jako, už jako v Itálii, už na cestě domů a ono je problém zaparkovat, to je hrůza, prostě tou velkou, když to řeknu krávou, prostě fakt není pomalu kde. No a já jedu, měl jsem vyhlídnutou nějaký prostě odpočívadlo, jenomže oni mi ho zavřeli. Jako mi ho zavřeli, no, tak já jsem ho musel jet dál. No a přetáhl jsem prostě jízdu, což to je za pokutu docela velkou, dejme tomu. Takže já už jsem prostě našel na mapě letecký snímek, nějaký plat, říkám, buď mě někdo vyhodí nebo ne. A tam přijedu, tam stáli nějaký chlapy, tak jestli tam budu spát, říkám, budu, tak oni, že třeba 5 €, ale že mi nedají lístek. Říkám, to nemůžu, to mi šéf neproplatí. Tak jsem to s Italama usmlouval na pivo, tak jsem jim dal pivo. No a pak jsem zjistil, že tam je takový svoz, který vás doveze do těch outletů, to je to město, kde prostě jsou ty obchody. No a tam jsem se držel jednoho řidiče kamionu a zjistil jsem, že to byl, myslím, Maďar asi, který žil asi už 20 let v Itálii a uměl rusky, německy trošku, no italsky, že jo, a jezdil i někdy do Čech. Já moc neumím jazyky, ale tak jsme si povídali trochu německy, anglicky vlastně, trochu rusky, někdy na překladači, no prostě strašná bariéra, ale dozvěděl jsem se o něm prostě nějaký jeho životní situace, on zase o mně, měli jsme italskou večeři, prostě víno, jedno jídlo, další jídlo do kamionu, no prostě na tohle to já nikdy nezapomenu, to je prostě tak jako krásná věc, která se prostě stala opravdu náhodou, že jsem se rozhodl zastavit zrovna tam.
0: Tak to nebyla náhoda. Věříte na osud nebo spíš na náhodu?
2: No já jako někdy si říkám, že osud asi je a pak si říkám, že je to pěkná blbost. No, že to prostě nemůže být.
0: To by bylo téma k zamyšlení, tak možná ho někdy nasadíme do vysílání. Teď vám moc poděkuju, popřeju bezpečnou jízdu, poslouchejte dál Český rozhlas a dál tedy ukládejte naše telefonní číslo, abyste se mohlo příště ozvat a zapojit se, my jsme za to rádi. Martine, loučíme se.
2: Taky se s váma loučím, mějte se a pěknou dobrou noc.
0: Pěknou teplou noc, ještě bychom mohli dodat. Nevím, kolik máte vystupňů u sebe, my doma 33,5, představte si to. Teď cesty lásek, taky tematické k dnešnímu tématu, setkání na cestách a Marcela Holanová.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jsou chvíle, kdy se cizí lidé potkají jenom na okamžik a přesto se něco stane. Paní Ada Zavířová je s námi, přichází si povídat k tématu setkání na cestách. Krásnou noc.
1: Dobrý den, paní Jarko. Chtěla jsem říct svůj příběh. V té době jsme bydleli ve Frenštátě a kluci měli tady asi 2 a 3 roky. No a jeli jsme na výlet prostě autobusem do Kopřivnice. Tam jsme si všechno prohlédli. No a já jsem si potřebovala ještě před cestou zpátky jako odskočit. No a manžel si nechal teda kluky a protože tenkrát nebyly prostě plenky na jedno použití, tak prostě jako jsem měla trochu větší tašku a manžel mi řekl, abych tu tašku jako sebou nebrala, že mi ji prostě pohlídá. Tak já jsem se šla odskočit do nějaké restaurace, no a pak jsem přišla na místo, kde jsme se měli potkat, jenomže manžel tam s klukama nebyl. Já jsem byla bez koruny už, asi tak asi 25 kilometrů od Frenštátu. A jak se dostat domů? No a tak mě napadla spásná myšlenka, protože jsem viděla, že z Kopřivnice jezdí vlak, ale že je to s přestupem. No a neměla jsem peníze jako na lístek, na jízdenku. No ale shodou okolností můj bratr dělal na železnici, ale tam kousek v jiném městě, tak jsem došla k pokladně a řekla jsem té, co prodávala lístky té pracovnici, že prostě mám takový problém, že bych se potřeba dostat do Frenštátu, ale že nemám peníze, ale že brácha dělá prostě na dráze, jmenuje se tak a tak. No, že jestli by mi ten jako lístek jako prodala. Ta paní se jako začala jako smát, no a lístek mi jako prodala, jako dala mi ho jako, no a pak asi volala bratrovi a pak jsme bratrovi za nějaký čas přijeli a bratr řekl, no, musel jsem za tebe, i když jsem mladší, musel jsem za tebe platit, a ještě mi to stálo kafe. No samozřejmě, že jsem to bratrovi jako všechno vrátila, no ale tak mě vlastně cizí paní zachránila od toho, abych vlastně z Kopřivnice do Frenštátu šla pěšky, což bylo asi tak, já jen víc jak 10 kilometrů asi určitě.
0: To je dobře, že ještě takový laskaví lidé jsou mezi námi a vy na to vzpomínáte po kolika letech?
1: No to bylo začátkem 90. let, tak asi 91.
0: To je neuvěřitelné. Ono se v podstatě asi nejednalo o velkou částku, ale dobrý skutek.
1: Zenky jako, ale prostě vůbec se z té Kopřivnice do toho Frenštátu jako dostat. Protože to bylo odpoledne a manžel potom měl jít jako na noční a on vlastně musel už 8 hodin jet, protože jsme byli ve Frenštátě a on jezdil do Frýčku a vždycky musel na tu noční už těch 8 hodin prostě jít z toho domu. Takže já jsem, a to už byly 4 hodiny odpoledne, takže já jsem viděla, že za ty 4 hodiny prostě se nějak musím dostat, aby vlastně měla jako, abych mohla být jako s dětma.
0: Tak to vás někdo mile překvapil svou laskavostí a řekněte mi, máte zkušenost s tím, že vám nějaké náhodné setkání přerostlo v přátelství nebo nějaký vztah?
1: Vztahne, ale přátelství ano. Musím začít trošku ze široka. Tchyně měla přítele. A prostě manžel tam ještě jako kluk, prostě jako jezdil prostě někde, oni bydleli prostě u Zlína a prostě oni jezdili s tím přítelem, tam jezdili prostě do Jeseníku jako, ne do města, ale prostě jako do toho pohodí. No a pak on umřel ten prostě ten pán a ta rodina prostě, ten syn se oženil, měl svoje děti, no a v roce 92 my jsme manžel byl na léčení v Karlové Studánce, já jsem tam za ním s klukama přijela a protože byly ty květnové dny a procedury jako nebyly toho prvního a tenkrát vlastně, já nevím, jestli to bylo 8. už tenkrát nebo 9. no zkrátka jako ty květnové svátky, tak procedury nebyly a manžel říkal, no my jsme tu jezdili, ale nevím přesně do které vesnice, tak to zkusme projít. No čas jsme se zvezli jako autobusem, pak jsme dojeli do jedné vesnice a tak jsme jako šli to vesnici a na nás manžel říká, to je asi ten kopeček, tam byl potom les, tam byla chalupa, tam byl zatím les, to by mohlo být ono. My jsme jako přesnou adresu jsme jako neměli, akorát jsme věděli příjmení jako toho syna od toho přítele jako Pepříně. No a došli jsme tam, tam byl pán, manžel ho oslovil, no samozřejmě byl to on jako, no tak jsme se jako dali bavit, no tak vlastně řekl, že vlastně manželka je na přísaze tomu staršímu synovi, mladší syn pak proto potom přišel, no my jsme tu, manžel chtěl tu jako tu manželku vjet od toho pána, tak vlastně jako jsme se domluvili prostě za pár dnů, že vlastně měla být neděle, procedury zase nebyly, takže jako volný den, takže jako přijedeme, tak jsme jeli už tenkrát na jistotu, no a od té doby vlastně se s něma vlastně jako ani ne tak scházíme, ale spíš si telefonujeme, ten pán už jako umřel a ten jeden syn, ale s tou paní, s tou Helou si prostě jako voláme a prostě víme o sobě jako.
0: Taky pěkné. No, máte na to štěstí, Aničko, na ty dobré lidi kolem vás a na takové malé zázraky, bych řekla. Hlavně tady ta první historka byla milá. Kéž by bylo víc takových ohleduplných lidí kolem nás, víte. Měla jste někdy vy pocit, že byste to mohla oplatit a někdy jste taky tak někomu poskytla nezištně nějakou pomoc?
1: Tak já jsem jako dělala celý život v obchodě, takže já jsem se snažila být na lidi příjemná a milá a prostě třeba, když to byly starší paní, tak prostě třeba byli rádi, že jim člověk třeba uložil nákup jako do tašky a prostě jako, že to, že vlastně měli nějakou pomoc.
0: To jste hodná. Děkuju za vaši účast v dnešní noční lince. Aničko, přeju vám krásnou noc, krásný celý nový týden, ať vás potká něco milého.
1: Děkuji a vám hlavně hodně zdraví k vašemu středečnímu svátku, paní Jaruško.
0: Ano, mám svátek, myslíte? Já si to nemyslím. Kdo má svátek ve středu?
1: Vy jste Jaroslava, nebo?
0: Já jsem Jarmila, ale popřát mi můžete. To určitě.
1: Aha. Takže Jarmila někdy v únoru, myslím, že?
0: Ano, 4. února.
1: No, já myslela, že jste jako Jaroslava, jako, no tak se omlouvám.
0: Ne, naopak, je to moc milé, děkuji, že jste si všimla. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Blíží se 3:15, tady je noční linka Českého rozhlasu a přivádím další milou návštěvu. Krásnou noc přeji.
1: A dobrý den.
0: Krásnou noc, kdo volá?
1: Jo, já se jmenuji Honza.
0: Honzo, je někdo, koho jste potkal jenom jednou, ale dodnes na to vzpomínáte a chtěl byste ho vidět znovu? Setkání na cestách, téma i pro vás.
1: Jo, no my jsme se potkali dvakrát a já jsem pracoval s kolegou v Praze, tady v hotelu a pak jsem, to bylo v 89., tak jsem odjel jako na druhý konec světa do Ameriky zkusit štěstí takhle v zahraničí. A teď, když jsem tam dorazil první den, já jsem tam byl vlastně tak jako napůl legálně, v podstatě jako ilegálně, jenom jsem měl to vízum, tak tam jdu po ulici se tak jako rozkoukat, jako co to, a teď jako jdu na ulici a jako proti mě jde kluk, který vypadá úplně jako můj kolega z práce, Zdeněk. Tak jsem si říkal, to je tam nějaký jednovaječný dvojče nebo něco takového. Kdyby to nebylo tady, tak jsem si říkal, to je on. A on teda jako, čau, on to, co tady děláš a to, tak jsem si říkal, pane bože, to snad není možný. Tak mě tam jako uvedl nějak a on teda zrovna odjížděl, takže jako mi pomohl tam se nějak jako trochu uvést a prostě sehnal mi tam práci a prostě udělal mi tady tyhle ty jako věci, takže jako strašně mi tam pomohl. A víceméně, kdybych ho tam asi nepotkal, tak jako se budu muset prostě nějak vrátit, nebo prostě skončilo by to neúspěchem, no. Tak to bylo takový docela zajímavý, že jsem si říkal, že no, to možná stojí za to, jako říct, že prostě opravdu, jako já nevím, jestli to byla náhoda, nebo to nebyla náhoda, ale jako pravděpodobnost byla 1 k 1 000 000, že prostě jako někoho takhle potkám a že mi jako pomůže, a docela významně mi pomůže, no. Takže ta moje mise je taková, tak to byla úspěšná jako díky němu, no, tak.
0: Tomu rozumíme, ano, významné to bylo. A myslíte, že vy jste někde někomu takto významně pomohl?
1: No já jsem asi neměl zatím tu možnost, jako, tak jako snažím se být s klidem, jako, přísnej milý nebo tak něco, ale asi takhle významně jsem nikomu nepomohl, no, to asi ne.
0: Mm-hmm. A vzpomínáte si na místo, kde se vám stalo nejdůležitější setkání vašeho života? Je to trošku záludná otázka, musíte dlouho přemýšlet.
1: Jo, určitě, jo. To je zase druhá věc, já jsem potkal jednu holčinu, to mi bylo 16 let, a takže teď je mi 58. No a v podstatě jako celý život jako mě to drží. Ona má rodinu a všechno, takže jako tam nic nebylo. No, nicméně to bylo takový asi nejvýznamnější jako v mom životě, co bylo. No, ale nedopadlo to, s ní to dopadlo dobře, no se mnou to dopadlo špatně, no. Takže
0: Honzo, ale vy jste řekl, že máte kolik let?
1: 58.
0: To vám vůbec nevěřím podle toho hlasu. To už vám někdo řekl, že máte mladistvý hlas?
1: No možná jo, no, jako ono to taky není nic moc dobrýho, protože,
0: tak teď by mě zajímalo, jak jste to myslel, ale nebudu vás trápit. Máte někdy chuť oslovit cizího člověka jenom tak? Že třeba jedete vlakem, jedete autobusem, jste u lékaře, máte chuť se dát vždycky do řeči s někým, kdo je blízko vás?
1: Takže asi spíš ne, no.
0: Spíš ne, no tak to doufám, že mě nepotkáte, protože já vedle koho si sednu. Teď jsem jezdila rok do Prahy skoro každý pátek a vždycky jsem si sedla do nějakého kupé a tam jsem se tak snažila očima navázat první kontakt a když se někdo chytil, tak už jsme si povídali s jednou paní, to byla rekord 4 hodiny 10 minut, převlak měl zpoždění. Ale s námi se vám doufám povídá dobře.
1: Jo, určitě. No tak ať se teda nepotkáme, no, když si to takhle myslíte.
0: Ale kdybyste někdy jel tady do Zlína, tak se zastavte u nás. Já vás provedu vilou Jana Antonína Bati, protože pokladové
1: město. Jo, to plánuju určitě, no, někdy tam zajít.
0: Výborně. Tak se budeme těšit na vás tady na návštěvě ve studiu a nebo v noční lince naslyšenou. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsme si dnes od 23. hodiny povídali o lidech, kteří se v našem životě objevili úplnou náhodou, ale evidentně ve správný čas. Setkání na cestách, téma i pro pana Olina. Jako poslední přichází. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím, dobrý večer, nebo skoro dobré ráno už. No, takže k tomuto tématu na cestách. Já bych to

0: třeba už 51 let ženatý. Takže já zastávám jeden názor. Nic se na světě neděje náhodou, všechno je nějakým způsobem řízeno. Nevím kým, nevím jak, ale prostě je to tak. Dokonce mám v ruce nebo v ruce knížečku, která má název Žádná setkání nejsou náhodná. Napsal to nějaký Kej Polak. A ten uvádí v té knížce, že každý člověk, se kterým se potkáme, nám něco přináší. Záleží na tom, jestli se s ním zastavíme, jestli se s ním dáme do řeči nebo promluvíme s ním a podobně. Takový uvedu příklad. Chodíte po městě a potkáte nějakého známého. Nazdar, jak se máš, dobře a tak dál. Jdete, za 2 hodiny ho potkáte znovu. A to co každý řekne, co si dlužíme, nebo co to. A jdete dál. A pak ho potkáte po třetí. A řekne, brzmí něco, co se stalo. Byste řekli, ale prosím tě, mám rozdělanou koupelnu a chybí mi 4 kachličky. Modré. Erika, značky Erika. On řekne, já to mám doma. Já jsem obkladal, taky já nějaký mi tam zůstali. Takže to je takový jako naivní příklad, jakoby, jo? Ale prostě každý člověk, se kterým se potkáme, je nějakým naším učitelem, se říká. Jeden další příklad. Včelařím, jel jsem kdysi ke svému vozu kočovnému, teda kočovnému, to bylo stanoviště pevné. Přijel jsem tam a při otvírání dveří jsem se otočil tak divně, že mě vyběhla plotinka. To byla bolest, no prostě šílené. Dostal jsem se nějakým způsobem domů, manželka mě dovedla k doktorovi. Brečel jsem, odvezli mě do nemocnice na kapačky a náhodou, já říkám náhodou, ale to nebyla náhoda, byl tam pan primář Kroupa z Ostravy, z fakultní nemocnice, který tam měl vždycky, každý čtvrtek, on tam má takovou ordinaci. Když mě tam viděl, jak na těch kapačkách, tak jsme dali se do řeči, a on jakoby si mě vzal po svá křídla, potom mi operoval ty záda, ale o to by nešlo. Byl jsem už u něj evidovaný a v minulém roce jsem měl veliké problémy s krční páteří. On díky své erudici, svému vzdělání zjistil, že mám nějaký výrůstek do míchy a podle rentgenu tam chybělo 4-3 mm, aby ten výrůstek, kdyby rostl dál, tak by mě tu míchu v krční páteři předsvakl jakoby. No to znamená od vrchu až dolů nepohyblivý. Takže i toto setkání pro mě osudové a vděčím mu za to opravdu strašně moc, že takový člověk existuje a když jsem potom byl na operaci a tak dále, když mi brali někteří další lékaři a vyšetřovali mě nebo připravovali mě na přijetí do nemocnice, jak on na to přišel? Já říkám, mě se neptejte, prostě oni nemohli pochopit, protože většinou ty výrůstky jsou z páteře ven a utlačují nějaké nervy, takže vám brní ruce a tak dále. Pořád se mě ptali, jestli mě brní ruce, prostě nic takového se nedělo. Takže tyto dvě setkání, střední průmyslová škola, manželka 51 roku a pan primář, kterému jsem vděčen za, on možná opravdu chci říct, za život. Takže to je můj náhled na to vaše téma.
1: Oline, díky za to. Mějte se dobře a naslyšenou.
0: Já vám děkuji, mějte se krásně, přeji vám dobrou noc.
1: Jarka Barvoříková, děkuji za pozornost. Těším se na vás příští pondělí v Noční lince. Do té doby vám přeji mnoho krásných setkání, nejen na cestách.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte, Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. A další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Kněžnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z Královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, za prvé je mě slyšet, ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy staršího budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásily, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde do Parku kultury Julia Fučíka na ples stavařů. To všechno se bralo vážně. A pěstovali jsme tam takový ten mystifikační humor ve spolupráci. Tenkrát jsme to dělali ve Hvězdoslavově ulici číslo 14, to je rozhlasový dům, odkud se dnes vysílá Zelená vlna hvězdy. A tam jsme třeba spolupracovali s Vrátnými a s Topičem a ti nám vystupovali v té vinárně jako zaměstnanci. Já bych vám na ukázku rád pustil jeden namátkově vybraný kousek z vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s Vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z vinárny u Pavouka pustili.
3: Já teď přicházím s mikrofonem četně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
4: Dobrý večer.
3: Co je na dopravě, že je tu možnost se vykoupat?
4: No tak zřídili jsme tady vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tomu dala podnět, aby se tady ty vanovní lázně zřídily. No a...
3: Kolik van je tu?
4: Jedna vana. A prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
3: Proč právě úředníci?
4: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si se může přijít pohodlně lehnout.
3: Když to doma má vanu sedací, ale...
4: Ano.
3: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
4: No je...
3: Zkoušela jste ji sama na sobě?
4: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i 3 najednou lehnout.
3: Vedle sebe?
4: Ano.
3: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali, takovou vanu?
4: No to... dalo velkou práci schánět v dnešní době takovouhle, takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě a tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
3: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
4: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
3: A jaký je o tu vanu zájem?
4: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
3: Slyšíte nějaké zvuky o tamto?
4: Ano, slyšíme.
3: Jaké?
4: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní.
3: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
4: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
3: Čím to desinfikujete?
4: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
3: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
4: No, děkuji a nemáte zač.

0: Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskali na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, možná Němcová, a dokonce i bratři Grimové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěna v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kde jaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. No tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové. Obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně. Celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila, do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou postav nesoucích pečeť jeho osobnosti. Třeba dědeček je zdařilá postava, jeho vnoučata Bohoušek, Toník, Jiřinka a Vilma, nebo zámecký pan Kníže se svým schovancem Narcisem. Hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Božiny Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou.

Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání, ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu. A Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu, velmi originálního vypravěče Vladimíra Svitáčka.
2: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte... Ne, jak se tomu říká, teda ten svazeček? Jak ty to?
3: Svazeček.
2: Ten tam si k mě má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byl. To jsem si na sebe ušil, to... No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je. Že upozorňuji, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou víc jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Pojď on hrál finále k ty Laterně Magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu Magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručným naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec. My jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do květů. Laternu Magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, až jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný, ta usík, pač ani nezbled.

To byla vám zajímavá věc. My jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině jeden imker güte bewerb gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... Takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak jsem, tak to začalo, jo, to byl jeden imker, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy, jo. No, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden imker, güte, ve, a zase tak. A oni byli takový velice jako decentní a říká, nix, noch einmal bitte. A tak. A furt, když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají, noch einmal bitte, Herr Suchy. Ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý, teprve po osmí jsem to, víte, co to byly za muka? Po osmí jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu. Ale pak to po osmí to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný. To byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihla i Laurence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne a za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě. Jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Laurence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho. No byl to velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Laurence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

0: Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Abych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle poryvy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřebovali vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosíme naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Janíkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že jo, se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si: kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste probál s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě jednou dnes o filmu, tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty. Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horničkem, a to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už si byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovýma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadového vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadalo, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky, zase couvali. Jo, nacouvali Zase.
4: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
4: stop, prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to, než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak to, tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil, ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vinská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
4: stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a jde si zvednou čepičku.
3: Tak, já jsem... Tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě. Nebo tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to musel vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do týmu. Do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když jde o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečený. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje. Abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
5: My jsme seděli jenom s Borkem takhle, a bylo to ve filmovém klubu, a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice. A to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
6: No, to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony. Že jo? Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
5: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohoto filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
6: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji Brňáci mě to všechno pokazí, jo. A teď jednou Brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni prostě, kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
7: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom zkazka, legenda?
8: Ne. Já jsem byl náhodou před pupem, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že jo, a vylez, a teď já jsem ustrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že jo, a to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak, tak jsem prostě neznámý uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, so je bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.